to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. A ty se ptala, co bude dál.

k zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná mini skalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škuce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po 3 týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom natyčí taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil, takže jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
3: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď s ní švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji.

0: nástroj fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: rybářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. U základní školy v Liberecké Rochlece jsou nově zmodernizovaná venkovní sportoviště. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dány. A dnes bude pozvolna ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké sobotní ráno. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k občasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
2: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
0: Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8 let za mřížemi. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků. Vedení Liberce dokončilo obnovu tří sportovišť u základní školy v Rochleci. V areálu jsou oplocená víceúčelová hřiště na malou kopanou, házenou, volejbal, tenis a další sporty. Nové jsou také cesty, schodiště a skladovací prostor pro správce.
3: Dopoledne je hřiště vyhrazené školákům. Po vyučování ho mohou využívat také sportovní kluby i veřejnost. Náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO uvedl, že město ještě připravuje pravidla pro využívání sportovišť a provozní řád. Investice vyšla na 23,5 milionu korun. Stavba začala loni v červnu. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Rozvolnění pravidel podle ní by znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Sport. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dnes nastoupí národní tým proti Slovencům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu lze zlepšit.
4: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly, a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
0: Zápas Česko-Slovinsko začne dnes ve 20 hodin a 20 minut. Počasí. A dnes bude v Libereckém kraji zataženo až oblačno. Během nečekejme ubývání oblačnosti, hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojediněle a později večer většinou ustanou. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách na 8 až 11 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená, objížďka je značená a vede ulicemi Dědřichovská, Hejnická a Studánecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné sobotní ráno s datem 16. května roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví všichni nositelé jména Přemysl. Tak třeba by slavil nebo by mohl slavit Přemysl Oráč, mýtický zakladatel dynastie Přemyslovců, ale také Přemek Podlaha, český televizní moderátor, proslulý nejen svými receptáři, a také Přemek Forejt, český šéf, kuchař, gastronom a porotce v pořadu Masterchef. No a dnes ještě navrch otevírají své brány regionální studia Českého rozhlasu. A než se tak stane, vypravíme se za prvními reportážemi. Až do června potrvá 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který začal ve středu a který se koná pod záštitou pěvkyně Magdaleny Kožené. Dnes se navíc v rámci festivalu koná i první akce v Libereckém kraji, a to Den rodiny v Doxech. O významu uměleckého vzdělávání si budeme už za chvíli povídat se ředitelem Asociace základních uměleckých škol v České republice Tomášem Kolafou.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Písničky, které nestárnou, Petr Spálený a Když dozrálo víno na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. České základní umělecké školství má dlouholetou tradici a je doslova líhní talentů v různých uměleckých oborech. Vychovávají budoucí hudebníky a zpěváky, ale také tanečníky, výtvarníky nebo herce. Jak si na tom české zušky stojí? Na to se redaktorka Jana Švecová ptala ředitele Asociace základních uměleckých škol České republiky Tomáše Kolafy.
2: Kolik dětí vlastně navštěvuje základní umělecké školy v České republice aktuálně?
3: Aktuálně je to přes 260 tisíc žáků.
2: Tak to je víc než pětina školáků a těch dětí, těch zájemců o umělecké vzdělávání podle statistik stále přibývá. My jsme se bavili o tom, že některé základní umělecké školy bohužel mají limity jak v prostorách, tak i v počtu učitelů. Tak jak je to právě s těmi uměleckými pedagogy? Máme jich v České republice dostatek?
3: Praha a dejme tomu odlehlé části příhraničí jsou na tom úplně jinak, zatímco pražské zušky mohou pořádat konkurzy na místa, která se uvolní, tak pro ředitele, který je v okresním a ještě menším městě, kde není žádné kulturní zařízení, tak je to pro ně mnohem těžší zajistit výuku aprobovaným pedagogem.
2: Takže jak potom ty zušky fungují?
3: Tak vezmu-li třeba pedagoga na dechové nástroje, tak on, dejme tomu, vystudoval klarinet a vyučuje klarinet, saxofon, ale i pustí se třeba i do fagotu, do hoboje. Je to vždycky podmínka měno tou iniciativou daného pedagoga. Ale učitelé na menších školách, na těch vesnických nebo menších obcích, musí být mnohem univerzálnější a musí ovládat třeba i víc nástrojů.
2: České základní umělecké školství má ve světě velké renomé. Začátkem června se v Praze vůbec poprvé v České republice bude konat valná hromada Evropské asociace hudebních škol a také konference o uměleckém vzdělávání. Tak je to i známkou toho, že české základní umělecké školství má ostatním zemím, ostatnímu světu co nabídnout?
3: Musím konstatovat, že Česká republika je v tuhle tu chvíli úplně na špici, nejvíc ze všech evropských zemí a má co nabídnout. A to neříkám jako frázi, ale je to z pohledu pedagogiky, vzdělání učitelů, jejich aprobaci. Musí mít i pedagogické minimum někteří, kteří přijdou, dejme tomu, jako výkonní umělci. Máme rámcové vzdělávací programy, nejsme jako hobby domy, které jsou velmi populární v rámci zájmového vzdělávání v Evropě. My skutečně jsme školou a to je pro mnohé vzorem. Například, dejme tomu, v Rakousku začaly hudební školy přijímat i žáky pro taneční obor, takže teď vzniká i celá řada takovýchto škol v Rakousku, ale i v celé Evropě, kde se přidávají další nehudební obory. A jednou z těch inspirací je právě základní umělecké vzdělávání.
2: Takže máme co Evropě nabídnout?
3: Máme. Myslím si, že je potřeba budovat i určité sebevědomí toho, co u nás funguje a co je dobré z minulosti zachovat a vzít jako příklad pro ostatní evropské státy.
1: A do pěti základních uměleckých škol v regionu se podíváme už v pondělí v prvním díle seriálu týdne. Ten bude zároveň pozvánkou na festival ZUŠ Open, který začal tuto středu a na různých místech České republiky potrvá až do června.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin 19 minut, dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec. To dobré ráno nese datum 16. května roku 2026 a počasí nám říká, že hodně oblačnosti z rána můžete očekávat, ale na rozdíl od 2/3 republiky na severu a severozápadě země může být během dne i polojasno. Přehánky se sice dostaví, ale maximální denní teploty vystoupají k 13 až 16 stupňům Celsia. Zítra, tedy v neděli, očekávejte ještě méně oblačnosti, mělo by se to obejít bez srážek a teploty o nějaké 2 stupně vyšší.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Berkodym a také PBH, dvojice, která si říkala Vanastovy věci, kouzlo a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Město Nový Bor leží na okraji Lužických hor necelých 10 kilometrů severně od České Lípy. Už stovky let je proslulým centrem tradičního sklářství. Jakou proměnou v uplynulých letech město prošlo? Jaké jsou investiční plány? A co se v uplynulých letech povedlo? Nejen na to se Jan Holub zeptal starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka z SLK.
1: Je toho mnoho, ty investice se rapidně zdvihly. Před 15 nebo 16 lety jsem začínal, byli okolo 10 milionů, dneska jsme na 51 milionech a město je bez dluhů. Mám rádo, že se nám podařilo vlastně zrekonstruovat celý střed města. Mám radost z toho, že se nám daří provádět revitalizaci těch velkých sídlišť, jako je Rumburský hrdinů, teď sídliště mezi ulicemi Husova, Jiráskova, chystáme se na sídliště Západ. Mám radost i z toho, jako cyklista, že dříve nebyla ani jedna cyklostezka. Dneska máme cyklostezku do Sloupů, do Cvikova, do Radvance. Teď stavíme velkou cyklostezku do České Lípy. Takže těch věcí je poměrně dost.
2: Tak možná právě to všechno, co jste teď zmínil, co jste řekl, mělo přínos k tomu, že jste si připsal jeden velký úspěch v žebříčku kvality života. Novoborsko si totiž v rámci indexu prosperity regionu polepšilo na neuvěřitelných 82 příček a umístilo se tak na 92. místě. Patříte tak mezi trojici mikroregionů, které se meziročně zlepšily nejvíce. Tak jak se vám to vlastně povedlo?
1: No já z toho mám radost samozřejmě, ale těch příčin a věcí je hodně a je to výsledek také nějaké dlouhodobé práce a stability a těch lidí, kteří v Novém Boru žijí. Bez těch bychom to nikdy nedokázali. Víte, ono na jednu stranu řeší třeba nedostatek praktických lékařů a zubařů, na druhé straně třeba pomáhat rozvoji kultury, máme kino, divadlo a pak se věnovat třeba sociálnímu systému, který máme skutečně velmi dobře propracovaný v terénních službách. Skutečně patříme ke špičce v České republice, jezdí k nám celá řady měst, tak to bez těch lidí, které mě obklopují, bych nikdy nedokázal. A pak je ještě jedna věc, která to město zdobila, vy jste ji zmínil v minulosti i v současnosti, a to je sklo. To pomohlo překonat třeba ty nešťastné okamžiky po 45. roce, kdy 90% obyvatelstva byla německého a došlo ke změně, anebo třeba vybourání středu města.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Poslední hudební zastavení před půl šestou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec asi není třeba nějak zvlášť představovat švédská čtveřice ABBA a není také třeba nějak zvlášť představovat krátké zprávy a s nimi Lídu Jiroutovou za malou chvíli v našem vysílání.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zhruba 600 lidí měsíčně využívá taxibus mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Novým městem pod Smrkem na Frýdlansku. Vyplývá to z dat společnosti Korit LK, která v Libereckém kraji objednává veřejnou dopravu. Taxibus na objednání nahrazující klasickou autobusovou dopravu funguje nově také na Železnobrodsku a Hrádecku. Máchovo jezero na Českolipsku dnes zahajuje sezónu. Slavnost odemykání jezera se letos nese v duchu připomínky výročí založení takzvaného Velkého rybníku před 660 lety. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia, ale i komplex v Praze na Vinohradech. Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro bez změny. Litr benzínu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku na Tajvan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává už schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. A bude oblačno až zataženo, během dne očekáváme ubývání oblačnosti, hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se vyskytnou jen ojediněle, na horách budou četnější a později večer většinou ustanou. Teploty přes den vystoupí na 12 až 15 stupňů, na Českolipsku naměříme až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/10 za Železným Brodem ve směru na Turnov opravují silnici, jsou tam semafory a mělo by se tam projíždět maximálně rychlostí 30 km v hodině, ale podle informací od řidičů se tam projíždí kvůli hlubokému frézování ještě pomaleji a může se tak stát, že v protisměru potkáte auta, tak opatrně. Český rozhlas Liberec.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, dobré ráno, vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, 16. květnové ráno, kdy se otevírají studia Českého rozhlasu Liberec, nejenom jeho, ale všechna regionální studia. Budeme se na vás těšit po 10. hodině. No a za chvíli v seriálu Česká filmová stopa se s Janem Křemenem vrátíme do půlky 90. let, kdy u nás vznikl jeden z velkých hollywoodských projektů. Co to bylo, to se dozvíte zhruba za 7 minut.

0: Narodil se v Turíně před 74 lety Umberto Tozzi a také vysílání Českého rozhlasu Liberec. V seriálu Česká filmová stopa se dnes Jan Křemen vrátí do půlky 90. let, kdy u nás vznikl jeden z velkých hollywoodských hitů.
1: Dnes si vám dovolím připomenout americký film Mission Impossible, kde do titulní role byl obsazen Tom Cruise, a to do role superšpiona. Film byl zčásti natočený v Praze, vznikl na motivy populárního stejnojmenného televizního seriálu, který se u nás vysílal pod názvem Nulová šance. Ve Spojených státech se film, v němž Tom Cruise nejen stělesnil ústředního hrdinu, ale také i produkoval, a tak se stal diváckým superhitem. Kdo si ještě teď ten film nedokáže vybavit, tak si mu dovolím připomenout děj. Při akci na americké ambasádě v Praze dojde k masakru elitní špionážní jednotky CIA. Šéf chce odhalit zrádce ve vlastních řadách a podezírá mimořádně schopného agenta Henta. Nespravedlivě podezíraný mladík se proto pouští do pátrání na vlastní pěst a na každém kroku mu přitom hrozí smrtelné nebezpečí. Odhalená pravda je šokující pro všechny, ale pro vás zřejmě nebude šokující, že si v tomto americkém velkofilmu také zahrála celá smečka českých herců, jako například Marek Vašut, Karel Dobrý, Gaston Čubrt, Jiřina Třebíská a řada komparzistů. Česká herecká škola má ve světě dobré jméno a zahraniční produkce dnes využívají domácí herce poměrně často. A to nejen pro jejich herecké umění, ale i proto, že je to ekonomicky pro zahraniční produkce výhodné. Co jste ale nevěděli, je skutečnost, že na vzniku tohoto filmu se svým dílem podílel i prezident Havel, předseda vlády Klaus a ministr Němec. Právě oni byli americkou produkcí osloveni, že to zvýší pronájmu vybraných objektů jejich správci přehánění. Například pronájem Nosticova paláce byl původně domluven na 80 tisíc korun za natáčecí noc, ale později bylo stanoveno, že to bude 580 tisíc korun. Nebylo tedy divu, že se to Tomu Cruiseovi nelíbilo a proto se obrátil na nejvyšší místa. Bohužel přes snahu prezidenta mu nebylo vyhověno, a tak jste se mohli později dočíst ve Vanity Fair tato Cruiseova slova. Česká republika je naprostým debilovem a drnákovem. Stále je tu komunismus a proto se tu nedají točit filmy. Důsledkem potom bylo, že se Česku dost dlouho zahraniční produkce vyhýbaly. Dnes v kinech film Mission Impossible nedávají, ale za to vás mohu pozvat na premiéru britského animovaného filmu Farma zvířat. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:46, dobré ráno. Pár slov o počasí, které tvrdí a říkají, že hodně oblačnosti máme v Čechách, ještě více na Moravě, tam i trvalé prší. V Čechách během dne od severozápadu bude částečně ubývat oblačnosti, přechod k přeháňkám, no a ty maximální teploty dnes v Čechách vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. Také zítra začneme den s poměrně velkou oblačností, přes den ale bude postupně polojasno nebo i skoro jasno. No a maximální teploty vystoupají možná až k 20 stupňům.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Brněnská rodačka Jitka Zelenková a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Narozeniny dnes slaví jeden z nejslavnějších herců narozených v Liberci. Tentokrát ale nemám na mysli Vlastu Buriana, ale našeho současníka, který se schopností rozesmát publikum královi komiku určitě vyrovná. Napovím vám, že oslavenci je dnes 71 let a je držitelem 4 českých lvů. Stále netušíte? Další indicí je, že jeho stále častým hereckým partnerem je Jiří Lábus. Ano, narozeniny dnes slaví Oldřich Kaiser. Gratulujeme a pustíme si teď s oběma komiky a také s Ivetou Bartošovou slavnou scénku z pořadu Možná přijde i kouzelník. Jiří Lábus hraje puberťáka Lůďu, Iveta Bartošová jeho holku a Oldřich Kaiser psychiatra.
1: Lůďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší zvlčno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Lůďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte zvlčno. No, Lůďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Lůďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak mluv. Lůďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Lůďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, ne. Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta nechyběl, Zdeněk, Milo,
1: dobře.
2: Evžen.
1: Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Lůďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Lůďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Lůďo, promiň, máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl, byla tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale, počkej, ale, pak přišla Eva s Rourou.
1: A Roura. No to už si musím Lůďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Lůďo, klid, neboj se, ničeho se nebo velmi pěkná, rytmus má, slečná, ta problémy nemá, Lůďo. Za to ty máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
2: Stáňa tam byla.
1: Stáňa tam nebyla. Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Hmm. Ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl? A Lůďo, a teďko, od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju. Děkuju,
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
1: Dušan tam nebyl?
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No tak, ale klid. Jsem tvůj co přítel. No. A jako chytaj musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Lůďo, to není normální. Máš pěkné děvče? To také není normální. No, musíš se najít děvče na úrovni. Lůďo, no tak. No, nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš. Lůďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové. Víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude... Půjďa?
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Střední hospodářská škola ve Frýdlantu otevře v září nové dílny pro odborný výcvik. V Praze se ve vypjaté atmosféře veřejně projednávalo vymezení tzv. Akceleračních oblastí pro stavbu větrných a solárních elektráren. V Liberci dnes startuje benefiční adraběh pro lidi ohrožené samotou. A čekejme pozvolné ubývání oblačnosti se srážkami a teploty místy až u 16 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku bude mít od září nový pavilon pro výuku lesních mechanizátorů a truhlářů. Ti teď museli na odborný výcvik do hejnic. Výstavba pavilonu přijde na 45 milionů korun. Původně chtěla škola zřídit dílny v bývalém hospodářském dvoře Frýdlantského zámku. Náklady by ale překročily 400 milionů korun. Nové dílny tak budou součástí školního areálu v Bělíkově ulici, říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
3: Všechno jde podle harmonogramu, to znamená, že do konce května bychom měli převzít stavby, tak aby proběhla kolaudace a aby 2. září 2026 žáci učebního oboru lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva mohli už odborný výcvik realizovat ve Frýdlantu v nových dílnách, v novém zázemí.
1: Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání na vrhu tzv. Akceleračních oblastí. Těch má být v Česku necelá stovka. Jde o území s možností rychlejší výstavby větrných či solárních elektráren, mimo jiné k posílení energetické bezpečnosti a ochrany klimatu. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi či krajinu.
4: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit, část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
5: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
4: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
6: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
4: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Běžci v Liberci dnes v benefičním závodě podpoří lidi ohrožené samotou. Ve 14 hodin začíná Adraběh 2026. Do celorepublikové akce pořádané humanitární organizací Adra se zapojila taky třeba Kroměříž nebo Praha. Lidé se můžou do zítřka přidat i virtuálně, a to díky formuláři, do kterého si na vlastní trase zaznamenají uběhnuté kilometry. Izrael i po domluveném prodloužení příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, 3 z toho jsou zdravotníci. Dalších 22 lidí je zraněných, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Také uvedlo, že tomu předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června.
2: Počasí.
1: A očekáváme zataženo až oblačno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat, hlavně v západní polovině kraje. Po ráno se ojediněle můžou přidat přehánky nebo občasný déšť. Na horách budou srážky četnější, ojediněle i zabouří. Později večer čekejme ustávání srážek. Teploty vystoupí dnes na 12 až 15 stupňů, zejména na Českolipsku naměříme až 16 a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřena silnice 2. třídy číslo 287 ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Brkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Brkoslavická.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Českým rozhlasem Liberec vstáváte do sobotního rána 16. května roku 2026, den, kdy se otevírají brány studií Českého rozhlasu. Také Český rozhlas Liberec dnes přivítá své posluchače. A dříve, než se tak stane, tak třeba kousek historie. Rok 1955, to se v Liberci narodil český filmový a divadelní herec a komik Oldřich Kaiser. Za svou dlouholetou kariéru hrál v mnoha filmech a televizních seriálech. V roce 1933 zemřel v rodné Jílemnici 81letý Jindřich Miller, vyučený číšník, místní mu přezdívali věční tulák. Byl 298krát trestaný pro potulku a žebrotu. Miller prošel, procestoval a prožebral půlku Evropy. A rok 1987 jazz klub při SKROH v Semilech uspořádal první ročník festivalu, který se potom konal pod názvem Jazz pod Kozákovem a pokračuje dodnes. 16. květen náleží v katolickém kalendáři svátku Jana Nepomuckého. Za jedním z nejslavnějších krkonošských nositelů tohoto jména se už za okamžik vydáme v našem vysílání.
2: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Písnička, kterou si svého času Věra Špinarová vypůjčila od švédské kapely Abba Fernando a písničky, které nestárnou. 16. květen bývá historicky dnem těch nejslavnějších svatojánských poutí a slavilo se i na Jilemnickém zámku. Jmeniny měl totiž i jeden z nejvýznamnějších českých šlechticů, Jan Nepomuk František Hrabě Harach. A v zámecké expozici místního muzea je tato vzpomínka stále živá.
1: Tahle ta expozice je vlastně úžasný dokument.
2: Díky archivním materiálům a průzkumům mám možnosti dohledání původních mobiliárních fondů, které byly z Jilemnického zámku po druhé světové válce odvezeny. Najdeme, že jsou třeba v Národní galerii nebo že byly převezeny do sběrných zámků a můžeme, pokud jsou proto podmínky, je vrátit na místo, pro které byly vytvořeny.
1: Paní doktorka Naďa Kubů z Národního památkového ústavu
3: a historikovi Janu Luštěncovi se podařilo také dohledat původní plány. Jak to bylo?
4: Ty plány jsme měli shodou okolností tady na Jilemnickém zámku. To problém nebyl. Samozřejmě, že bylo potřeba zjistit, a to se podařilo paní doktorce, některé zajímavé detaily. Takže nad lůžkem hraběte Haracha je dneska Madonka, na tom je růženec a ten růženec tam skutečně býval. Takže to jsou velmi autentické věci a myslím si, že v tom je obrovská cena té expozice. To není bujná fantazie, ale to je skutečně návrat hraběte Jana. Hrabě Jan je mimořádná osobnost, protože on opravdu mezi tou českou šlechtou druhé poloviny 19. století má výjimečný charakter a rozhodně patří k nejpřednějším aristokratům té doby.
1: V Krkonoších ta památka hraběte Haracha je pořád velmi, velmi živá.
4: Pán hrabě byl velice laskavý člověk a ta jeho osobnost vyzařuje právě i z toho prostředí, které se nám tady snad podařilo společně vytvořit.
2: To jsou právě třeba ty drobnosti, které nemají úžasnou umělecko-historickou hodnotu, ale mají právě hodnotu pro výpověď, pro vztahy v rodině a tak dále. Třeba ty fotografie, ty kresbičky dětské, kterých si evidentně rodiče velice vážili, když šlechtické děti samozřejmě se učili kreslit a dokonce měli i vyhlasné učitele, ale zrovna tahle kresbička třeba toho Jilemnického zámku. Prostě malý si nechtěl tatínkovi udělat radost a namalovat mu dům, ve kterém žili.
1: To je ta, která visí nad psacím stolem?
4: Nad psacím stolem a ona je datovaná. Tam je napsáno 16. května 1874. To synovi Otovi bylo 11 let a 16. května je svatého Jana Nepomuckého. Takže on ten obrázek pravděpodobně maloval tatínkovi a k tomu svátku ho dal, takže si k tomu člověk musí představit ještě nějaký ten vinč, nějakou gratulaci a to je opravdu velice působivé.
1: No a na stole českého kavalíra, který toho tolik udělal pro české národní obrození, vůbec pro český živel, stále voní květiny. Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pohled ze satelitu říká, že nad Českem je hodně oblačnosti, nejméně je v severozápadních Čechách, kde jsou místa, kde je pověst docela i příznivě, polojasno, dokonce se tam někde místy vyskytuje. Jinak na severu Čech očekávejte dnes dopoledne zataženo, přehánky nebo i místy trvalejší déšť. Během dne ale přeci jenom postupně budou srážky ubývat, odpoledne a na večer může být pak až polojasno nebo dokonce skoro jasno. Ty maximální denní teploty dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia. Neděle na severu Čech už bude bez deště a maximální teploty vystoupají až ke 20 stupňům.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tohle hudební dobré ráno vám na frekvencích Českého rozhlasu Liberec poslal Marek Ztracený, a to v 6 hodin a 25 minut. Dnes je 16. květnové ráno roku 2026, 136. den roku, to kdybyste si to počítali. No a pohled do mezinárodních kalendářů třeba říká, že dnes je Mezinárodní den světla nebo Evropský den slunce. A trocha moudra našich předků, kdo o svatém Janě len zasívá stébla zdély loktem jívá, říká jedna z pranostika. Ta druhá, co do Jana Nepomuckého vyroste, to po něm i zmrzne. Co se odehrálo dnešní dne, to vám prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety.

0: Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety Blonde on Blonde od Boba Dylana.
1: Tam je za tebou!
0: Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze.
2: Spearhead Blue, heading for home.
0: Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
3: Vítáte dobře, Vojtíšku.
0: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z mysu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jejich nejúspěšnější období se datuje do let přelomu 60. a 70. To byla kapela Green Dance a poslední hudební zastavení před 6:30. Teď už jsou přichystány krátké zprávy a s nimi ve studiu Lída Jiroutová.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálu Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem celého propojení je plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Hrad Grabštejn na Liberecku zavede od září méně prohlídek pro návštěvníky. Dosud se v září provázelo stejně jako během letních prázdnin, tedy kromě pondělí všechny dny v týdnu. Nově se zářijové prohlídky zkrátí jen na 3 dny. Severočeské muzeum v Liberci uvedlo novou knihu básní Hany Fouskové, malířky a básnířky z libereckého kraje. Jde o soubor s názvem Zaříkávání smrti, který její kolegové pomohli vydat po autorčině úmrtí. Na riziko vrácení se do chudoby upozorňuje nová kampaně Armády spásy. Nenechme je do toho spadnout. Podle organizace se děti vyrůstající v azylových domech do podobných podmínek často vracejí i v dospělosti se svými rodinami. Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburku porazili Dánsko 4-1. Podrobnou reportáž ze zápasu uslyšíte krátce po 7:00. A dnešek bude zatažený až oblačný. Během nečekejme ubývání oblačnosti hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojediněle, na horách budou četnější a později večer většinou ustanou. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na Českolipsku až na 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici 282 z Mírové pod Kozákovem do obce Koberovy máme přes cestu hlášen padlý strom. Aktuálně to tam je neprůjezdné, na místě jsou hasiči.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 s Českým rozhlasem Liberec stáváte do 16. květnového rána. A o čem, že si už budeme za pár chvil povídat? Třeba o tom, že záchytné parkoviště pro Jizersko-Horskou Smědavu zřejmě nebude, že německý Oibin zažije průvod desítek mníchů a že galerie Nisa Factory v Jablonci vystavuje díla liberecké rodačky. Tak si na to počkejte. Už za pár chvil na Českém rozhlase Liberec také Petr Novák a Karel Gott. Dobré ráno.

0: zlosti. Když muž se ženou snídá, Karel Gott a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Smědava v Jizerských horách naráží na limity aut. V zimě jich přibývá a kolabuje doprava. Obce chtějí auta odklonit do podhůří, kde by bylo záchytné parkoviště s kyvadlovou dopravou na Smědavu. Plán ale narazil na krajském úřadě v Liberci, který odmítl změnu územního plánu. Důvodem je ochrana zemědělského půdního fondu. Parkovací plocha by totiž podle iDNES zasahovala do zemědělské půdy a části volné krajiny. Už tuto sobotu, 16. května, ožije Ojbín výjimečnou událostí, která láká návštěvníky z celého česko-německého pohraničí. Od 21 hodin se tam uskuteční tradiční noční průvod mnichů, známý jako historické klášterní cesty. Ojbín leží jen pár kilometrů od českých hranic a pro obyvatel Liberecka představuje snadno dostupný tip na nevšední večerní výlet. Historické průvody mnichů se na Ojbinu konají už od roku 1851 a připomínají mnohem starší historii tohoto místa. Už ve 14. století tam na přání Karla IV. Vznikl klášter, kde žili celestinští mniši. Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby. Návštěvníci uvidí monumentální skleněné plastiky, poetické objekty inspirované ptačí říší i velkoformátové malby. Poslední velkou přehlídku v Libereckém kraji, odkud pochází, měla výtvarnice téměř před 30 lety. Šrámková se narodila před 65 lety v Liberci. Vyrůstala v Turnově, studovala na sklářské škole v Železném Brodě a poté i v ateliéru skla Stanislava Libenského na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 45 minut, dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec. To dobré ráno je většinou zatažené, místy i deštivé, i když během dne nám slibují meteorologové přeci jenom ubývání oblačnosti. No a třeba podvečer může být i polojasno, tak uvidíme, jestli se k tomuhle stádiu dnes dopracujeme. Maximální teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra očekávejte většinou polojasnou oblohu, bude to pravděpodobně bez srážek a teploty do 20 stupňů.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: chce se mi skoro říci, že není kolej jako kolej, zatímco ta vysokoškolská nemá nic společného s tou železniční, no tak ta železniční má zase něco společného s cestováním. Nechystáte se dnes třeba někam na výlet? A víte, že náš systém turistických značek je unikátní v tom, že je stejný po celé republice. Vůbec nejstarší pěší turistická trasa u nás vznikla 11. května 1889, kdy členové klubu českých turistů spojili červenou značku Štěchovice u Prahy a legendární svatojánské proudy. Později začaly některé trasy značit i modře a v roce 1916 se na stromech a rozsesnících objevila i zelená a žlutá barva. A po pěšinách se teď pomyslně vydá s dětmi i redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je turistická značka?
2: Jo, to je znamená, že jdou přes ulici turisti.
1: Přes ulici?
2: Jo, a jako, že se bude konat něco turistického, třeba lyže, nebo sporty nějaký, nebo skákání přes švihadlo.
3: Že to je hodně v lese a jsou tam takový barevný proužky, třeba červený, modrý, bílý nebo zelený.
1: Jo. Proč se malují na stromy?
3: Protože hodně ty turisti jsou v lese.
1: Takže díky těm značkám se v lese nestratíme někde na cestě?
3: Tak se nestratíme.
1: A kdo je to ten turista?
3: Pan nebo paní, který mají batušky a svačinu.
1: A kam jdou?
3: Třeba na nějakou skálu.
1: Pamatujete si svůj nejdelší pochod, kam jste šli?
2: Jo, já si pamatuju, jak jsme šli do tam, jak jsme sbírali ty dýně, jako se školkou, to byla ta nejdlouhší cesta, ale aspoň, že nás můj tatínek vzal autobusem.
0: A my vás ještě pozveme na pochod s Českým rozhlasem Liberec. V sobotu 13. června se s námi můžete vydat už po 6. na rozhlednu Královka. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz a nebo rovnou vyražte dnes k nám do Modré ulice v Liberci. Své brány vám totiž Český rozhlas Liberec dnes otevírá v 10 hodin dopoledne v rámci Dnů otevřených dveří. Znáš

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Další taxibus by mohl vyjet na podzim v okolí Rokytnice nad Jizerou. V Doksech na Českolipsku dnes odemknou Máchovo jezero. Strážci Národního parku České Švýcarsko mají až do neděle pohotovost kvůli zvýšenému přílivu návštěvníků do chráněné oblasti. A oblačnost bude dnes pozvolna ubývat, čekejme srážky a teploty mezi 12 až 16 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké ráno. Zhruba 600 lidí měsíčně využívá taxibus mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Novým městem pod Smrkem na Frýdlansku. Vyplývá to z dat společnosti Korit LK, která v Libereckém kraji objednává veřejnou dopravu. Taxibus na objednání nahrazující klasickou autobusovou dopravu funguje nově také na Železnobrodsku a Hrádecku. Podle jednatele Koridu Oty Pospíšila by mohl další taxibus začít v regionu fungovat na podzim.
2: Ve čtvrtém čtvrtletí by ještě mohla přibýt jedna z oblastí, pravděpodobně v okolí Rokytnice a Jablonce nad Jizerou. A vytipováno máme ještě několik desítek oblastí, ale ne všude asi bude možná realizace, protože tam není dostatečný potenciál, anebo je to otázka spíš pro města, kde to může suplovat malou MHD.
0: Máchovo jezero na Českolipsku dnes zahajuje sezónu. Slavnost odemykání jezera se letos nese v duchu připomínky výročí založení takzvaného velkého rybníku před 660 lety. Hned po 13. hodině se lidé mohou těšit na příjezd samotného zakladatele Karla IV., říká ředitel organizace Kultura Doksy Petr Hozák.
3: Těšit se můžou klasicky na spoustu atrakcí pro děti, stánkový prodej, animační program pro děti, ale také hlavní program hudební na pódiu, kde se představí Crossband, David Pett a také Eva Farná Tribute Band.
0: Až do neděle jsou v pohotovosti strážci Národního parku České Švýcarsko. V Německu totiž mají po čtvrtečním svátku Dne otců prodloužený víkend. A tak do Národního parku i Labských pískovců přijíždí zvýšený počet saských návštěvníků. Někteří z nich se podle zkušeností zprávy parku z minulých let posilňují alkoholem a odpalují petardy. V terénu se tak jsou všichni strážci parku. O půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Výhrady k němu vznesla například Hospodářská komora nebo Český rozhlas. Upozorňují třeba na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu. Návrh dlouhodobě kritizuje taky opozice. Připomínkami se teď bude zabývat Ministerstvo kultury. Potom návrh znovu projedná koaliční rada.
1: Počasí.
0: A bude zataženo až oblačno, během odpoledne čekejme pozvolné ubývání oblačnosti hlavně v západní polovině kraje. Po ránu se ojediněle můžou přidat přehánky nebo občasný déšť, na horách čekejme srážky četnější. Ojediněle i zabouří. Později večer budou srážky ustávat. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, zejména na Českolipsku naměříme až 16 a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/10 za Železným Brodem ve směru na Turnov opravují silnici, jsou tam semafory a mělo by se tam projíždět maximální rychlostí 30 km v hodině. Ale podle informací od řidičů se tam projíždí kvůli hlubokému vyfrézování ještě pomaleji a může se tak stát, že v protisměru potkáte auta. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sedm hodin, 4 minuty, s vámi je sobotní vysílání Českého rozhlasu Liberec s datem 16. května roku 2026. No a pohled do kalendáře ten říká, že dnes slaví všichni nositelé jména Přemysl. Tak třeba by dnes slavil, nebo by mohl slavit Přemysl Oráč, mýtický zakladatel dynastie Přemyslovců, ale také Přemek Podlaha, český televizní moderátor, proslulý nejen svými receptáři na veřejnoprávních nebo komerčních televizních stanicích, a nebo třeba tak také Přemek Forejt, český šéf, kuchař, gastronom a porotce v pořadu Masterchef. No a dnes ještě navrch se otevírají brány regionálních studií Českého rozhlasu. Být tady a teď, tak se třeba dozvíte, že čeští hokejisté porazili na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Mladíkům v sestavě pomohla k premiéře na mistrovství světa výborná první třetina. Víc už uslyšíte v našem vysílání za pár chvil.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Petr Rezek, Tulák po hvězdách. Za touhletou českou verzí mezinárodního hitu jsme se vypravili v písničkách, které nestárnou do roku 1984. Česko-Dánsko 4-1. Takový je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu. Česká reprezentace přehrála soupeře nejen výsledkově, ale i herně, zejména v první třetině.
1: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
2: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je mi možná někdy občas takový nervoznější, že jo. A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí, každý tým chce do toho vstoupit dobře a jsme to rádi. U tady to se můžeme odpíchnout, toho vstupu.
3: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky. Soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cennější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světovém šampionátu.
4: Já si myslím, že pro ně dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně co jiného, než do teďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo je víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
3: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
2: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobré věci. Tam myslím, že jsme se to dávali, jenom jsme se to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusly, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
3: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou. To je čeká už večer od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Na radiožurnálu Sport bude utkání předcházet speciál s olympijským vítězem Martinem Procházkou a dalšími hosty se začátkem v 19 hodin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 16 minut, dobré ráno na Českém rozhlase Liberec při 16. květnu roku 2026, při sobotě, kdy máme Českou republiku rozdělenou na dvě nesouměrné části. Severozápadně od Prahy máme většinou oblačno, většinou bez deště, ojediněle se vyskytují přehánky, no a pak ta jihovýchodní část, kde je většinou zataženo s deštěm místy i vydatným. Jak tomu bude na severu Čech, tak zpočátku zataženo s přehánkami nebo slabým deštěm, během dne ale srážky budou postupně ustávat a v podvečer může být i polojasno. 13 až 16 stupňů Celsia, tak to nám slibují pro dnešní den meteorologové. Zítra bude většinou polojasno a teploty povyskočí o nějaké 3 nebo 4 stupně nahoru.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová a sobotní dobré ráno na Českém rozhlase Liberec. Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíte se to právě teď z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tina na poslední zastavení, tedy to hudební před půl osmou. Teď už jsou přichystány krátké zprávy a s nimi ve studiu Lída Jiroutová.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Posluchači můžou dnes nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci Dne otevřených dveří se veřejnosti otevřou studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. V liberecké redakci začíná Den otevřených dveří v 10 hodin. Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu singletracků a bikeparků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června. Turisté mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovou dráhu na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Skoro desetina maturantů neuspěla u didaktických testů, informovalo o tom ministerstvo školství. Letos je poprvé psalo přes 81 tisíc studentů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. V Číně se dnes poběží 23. ročník maratonu na Velké čínské zdi. Účastníci během toho zdolají přes 5000 schodů. Právě velké převýšení a zdolávání schodů dělá z maratonu náročný závod, který je i na seznamu světového dědictví UNESCO. A bude zataženo až oblačno, během neočekáváme ubývání oblačnosti, hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se vyskytnou jen ojediněle, na horách budou četnější a později večer většinou ustanou. Teploty přes den vystoupí na 12 až 15 stupňů, na Českolipsku naměříme až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A oprava povrchu silnice omezili průjezd ulicemi Hašlerova až k ulici Klicperova v Liberci, tedy i náměstí Příbramské a na Zátoči.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ano, slyšeli jste to před malou chvílí. Český rozhlas Liberec dnes otevírá své brány a tak ve 7:45 budeme volat meteorology a dozvíme se, jaké k tomu budeme mít počasí. A ještě předtím se vydáme do Prahy. Vyhrocená atmosféra provázela veřejné projednávání takzvaných akceleračních oblastí na výstavbu větrných či solárních elektráren. Za chvíli vás zavedeme na místo a do té doby vám můžeme slíbit hudební nabídku, tak třeba Petr Nač a Marta Kubišová v těch následujících 6 minutách. Dobré ráno.

0: Písnička, která se proslavila také legendárním videoklipem, byl totiž natočen v 60. letech a byl považován za poměrně odvážný. Marta Kubišová zpívá na střeše domu přímo na Václavském náměstí, oděna pouze v plavkách. Depeše, Marta Kubišová a písničky, které nestárnou. Ve velmi vyhrocené atmosféře se v Praze veřejně projednával návrh, podle kterého by mělo v Česku vzniknout skoro 100 takzvaných akceleračních oblastí. Jde o území, kde by mělo být možné rychleji povolovat větrné nebo solární elektrárny, aby Česko zajistilo svou energetickou bezpečnost a ochranu klimatu. Experti a ministerstva v těchto oblastech předem posuzovali víc než 60 typů dopadů na životy lidí nebo přírodu a krajinu. V pražském radiopaláci se snažili tento proces vysvětlit a zodpovědět dotazy.
1: Velké zastoupení měly v sále skupiny organizovaných odpůrců větrné energetiky i akceleračních oblastí jako takových. Někteří účastníci program od začátku narušovali.
2: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Ale oni se tady snaží vysvětlit ten mechanismus, jak to vzniká, na co všechno se pamatuje a debata má být od půl jedné.
2: Ne, ty lidi, když se o to zajímají, tak to mají načtený, to je jedna věc. Takže my to nepotřebujeme poslouchat znovu.
3: A můžete se ptat na jméno, aspoň na křesný?
2: Ne, nechci vám to říkat, děkuji.
4: Ti, kteří křičí, dupají, tleskají, řvou a prostě snaží se to sféru vyhecovat, jsou pořád ti samí, kteří ty veřejné debaty objíždějí. Ti místní lidé, kteří ty větrné elektrárny nechtějí, se obvykle chovají v zásadě jako slušně a věcně. A myslím, že tady v sále to dnes vlastně vypadá podobně.
1: Říká Jan Rovenský, energetický expert hnutí Duha, který na veřejné projednávání také přišel. Česko podle něj větrnou energetiku potřebuje kvůli cenám elektřiny, energetické bezpečnosti i ochraně klimatu. Zároveň je podle něj potřeba brát vážně skutečné obavy ze vzdálenosti elektráren od obydlí nebo dopadu na přírodu a krajinu.
5: Máme obrovský problém tady s těma větrnýma elektrárnama. Chcou jich nám tam postavit kolem dokola, všady, kde se podíváte, kdy zničí nám celou krajinu. To je krajina nízkého jeseníku.
1: Popisuje své pocity Přemysl David. Na pražské projednávání dorazil až od Čumperka. Věcné dotazy a připomínky v radiopaláci zaznívaly například od starostů obcí. Hlasitostí je ale zastínili programoví odpůrci akceleračních oblastí.
6: Ty dezinformace, zejména v malých českých obcích a vlastně na sociálních sítích, převládly a nebude jednoduché zajistit nějakou rovnováhu a nějakou vyváženou debatu. Vlastně v současnosti se to profiluje jako kulturní válka, jako dva nesmiřitelné tábory, což jakémukoliv řešení konstruktivnímu nepřispívá.
1: Všímá si Petr Vidomus, který pro Asociaci pro mezinárodní otázky mapuje dezinformační kampaně týkající se větrné energetiky.
7: Ano, z některých těch dotazů hned na začátek jako vyplivalo, že vlastně ty lidé vůbec nezajímá ten vlastní proces, jak se to tvořilo, že ty jednotlivé akcelerační zóny nebyly jen tak nakresleny, ale spíš jim jde z principu o to, že žádné takovéto technologie tady nechtějí. Ale pak, až se bude řešit, jestli je zajištěná dodávka elektřiny a dodávka tepla, tak budou někdy zpochybňovat to, že tady ty zdroje nejsou. Tento paradox je nutné prostě si zde vyříkat.
1: Říká jeden z prezentujících René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu. Do 1. června je možné k návrhu akceleračních oblastí posílat písemné připomínky. Z radiopaláce v Praze Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Možná jste to slyšeli v našem vysílání, Český rozhlas Liberec má dnes den otevřených dveří. Nejenom to znamená, že máme otevřené dveře do našich studií, ale také na našem, teď přemýšlím, jak to správně nazvat, dvorku bude probíhat hudební produkce. No a člověka při pohledu na nebe napadá, jaká je, že k tomu budeme mít počasí. No, my máme na všechno odborníky nebo odbornice, Lenka Došková, meteoroložka, už je na telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak to vidíte vy z pohledu meteorologa? Jak k tomu budeme mít dneska naplánované počasí?
2: Tak zatím máme na Libereckém kraji zataženo, ale oblačnosti by mělo přes den spíše ubývat, ne úplně, ale částečně očekáváme, že během dne bude většinou oblačno. Méně oblačnosti pak očekáváme v západní polovině kraje, takže hlavně na Českolipsku, tam může být přechodně až polojasno. Ale můžou se vyskytnout během odpoledne nějaké přehánky. Neočekáváme je velmi četné, ale můžou se vyskytnout, a to zejména na horách. Pak později večer nebo k večeru, pak později večer úplně budou ustávat srážky a teploty budou hodně podobné jako ty včerejší a nejčastěji budeme mít mezi 12 a 16 stupňů.
1: Mm-hmm. Než jak jsme si tady projeli, můžeme říci, že se to bude všechno blíží k tomu lepšímu, že to tak trošku jako hraje s námi na den otevřených dveří. Jak vidíte zbytek týdne, to znamená neděli?
2: Tak neděle ta bude ve znamení ještě trošku menší oblačnosti, i když bude převážně oblačno, ale bude takové spíš proměnlivější, občas oblačno, občas polojasno. Může se vyskytnout nějaká přehánka také během odpoledních hodin, ale ta pravděpodobnost už je menší a zase spíše to bude na horách. A akorát ráno bude trošku chladnější, může hlavně v údolích být až k 1 stupni Celsia, můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky nebo mlhy, které se budou rychle rozpouštět. Ale odpoledne zase budeme měřit o trošku více, 14 až 17 stupňů.
1: A rána jsou tu chladná, to abych si vzal teplé prádlo. Počasí na příští týden, pojďme to vzít jenom letem světem, aby jsme věděli, co nás čeká. Vypadá to, že velké deště nás v nejbližších dnech nečekají.
2: Je to tak, neočekávám nějaký trvalější déšť, ale může se stát, že zaprší právě hlavně v podobě nějakých přeháněk nebo občasného deště, ale hlavně, co tam příští týden očekáváme, je trend zvyšování teploty, takže postupně by se nám ty teploty měly dostat na 20 stupňů Celsia.
1: Samá pozitiva, sociální jistoty a meteoroložka Lenka Došková ve vysílání. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: 7 hodin 53 minuty na Českém rozhlase Liberec, Ksindl X a Olga Lounová. Lidé v Liberci dnes mohou běžet pro dobrou věc. Odpoledne totiž startuje takzvaný Araběh. Jde o celorepublikovou akci, do které se kromě Liberce zapojila třeba také Praha, Brno nebo České Budějovice. Lidé se mohou zúčastnit i mimo dnešní závod, a to na takzvaném virtuálním Araběhu. Ten bude otevřený do zítřka.
1: Araběh je benefiční běh, který podpoří dobrovolnická centra v 11 místech naší republiky. A Liberec je jedním z nich.
2: Osamělost není radost. To je hlavní motto takzvaného Araběhu. Radek Pospíšil je vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Liberci, které letos po třetí benefiční běh pořádá.
1: Míříme na pomoc těm, kteří jsou té osamělosti nějakým způsobem nebo mohou být vystaveni a jsou. Jsou to především seniori v domovech pro seniory, ale jsou to také rodiny s handicapovanými dětmi. Jim potenciálně posíláme dobrovolníky a pomáháme v té jejich situaci. Jsou to další skupiny, kde jsou lidé ohroženi samotou.
2: Araběh startuje v Libereckých Ruprechticích u kaple Panny Marie u obrázku.
1: Ten program začíná ve 14 hodin, start běhu je v 15 hodin a trasu si můžete vybrat, jakou vlastně budete chtít, buď 1 kilometr, 3 kilometry nebo 5 kilometrů, podle chuti, kondice. Je to přizpůsobeno jak dětem, tak dospělým, ale kdyby někdo se chtěl jenom projít si tu trasu a tak podpořit Araběh, tak samozřejmě je to možné. Někde jedou lidé na vozíku s dobrovolníkem.
2: Lidé se můžou na Araběh přihlásit online. Více informací najdou na webu adra.cz.
1: Ten, kdo se zaregistruje, tak tam dostane číslo přiřazené a může si ho vytisknout, ale když zapomene třeba, tak mu ho opatříme na místě při té prezenci. Nemusí mít sebou nic, kromě teda vhodné obuvy, bude to přece jenom trochu v trénu, bude tam dostatek pití, bude tam i možnost v případě dobrýho počasí posedět kolem ohniště po závodě.
2: Doplňuje Radek Pospíšil. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ský areál ve Špindlerově mlýně letos jednosměrně propojí areály Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka a most. Skončilo veřejné projednání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. A čekejme pozvolné ubývání oblačnosti se srážkami a teploty místy až u 16 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Ský areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálu Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem celého propojení je plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady na projekt se podle posledních odhadů investora pohybují okolo 1 miliardy korun.
2: Dělníci zahájili výstavbu nové šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ský areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Po téměř 12 hodinách skončilo veřejné projednání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Úředníci představili návrh 94 lokalit, kde by šlo zrychlit povolování větrných a solárních elektráren. Veřejnost ho většinově kritizovala, zaznívaly hlavně obavy z dopadu na krajinu a zdraví i výtky ke komunikaci. Ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj uvádí, že i v těchto zónách zůstane standardní povolovací řízení, jen v upravené podobě. Legislativa má být hotová do konce srpna. Hrad Grabštejn na Liberecku zavede od září méně prohlídek pro návštěvníky. Dosud se v září provázelo stejně jako během letních prázdnin, tady kromě pondělí všechny dny v týdnu. Nově se zářijové prohlídky zkrátí jen na 3 dny a o to od pátku do neděle, říká kastelánka Věra Ozugánová.
3: Změna vyplývá z dlouhodobého zhodnocení návštěvnického provozu, kdy úterky a středy jsou málo vytížené. Bude možné navštívit Grabštejn úterý, středa, září v rámci třeba zájezdu nějakých organizovaných skupin. Ta možnost tam samozřejmě bude.
1: Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro bez změny. Litr benzínu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevněla o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Sport. Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali, ve Friburku porazili Dánsko 4-1, když se rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
4: Ten byl výborný, vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
1: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes ve 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo Spojené státy 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1. Počasí. A očekáváme zataženo až oblačno, během odpoledne bude oblačnost ubývat, hlavně v západní polovině kraje, po ránu se ojediněle můžou přidat přehánky nebo občasný déšť, na horách budou srážky četnější, ojediněle i zabouří. Později večer čekejme ustávání srážek a teploty přes den 12 až 15 stupňů, zejména na Českolipsku naměříme až 16 a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35, výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: S Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána 16. května roku 2026 a je to mimochodem den, kdy se otevírají brány studií Českého rozhlasu. Také Český rozhlas Liberec dnes přivítá své posluchače. Po 10. hodině se na vás tady těšíme. Lebka svaté Zdislavy se vrátila do své domovské baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Vypátrali ji česko-lipští kriminalisté. V úterý 12. května ukradl 35-letý muž. Vzácnou relikvii zalil do betonu a chystal se ji pohřbít. Víc už se dozvíte za chvíli.
0: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Zřejmě letos nikdy nejsou chytky Marie Rotrová a písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Soukromý pohřeb skoro 800 let starých ostatků. To byl cíl 35-letého muže, který v úterý ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablone v Podještědí na Liberecku. S vystavováním relikvie osobně nesouhlasil. Lebku světice proto zalil do betonu a později chtěl pohřbít v řece. Ještě než stačil svůj plán dokonat, vypátrali ho českolipští kriminalisté.
1: Zajímavý, že ho takhle dopadli rychle a že jako jsem to přijde nečekal, myslel, že ho pojede někam do zahraničí s tím a schová se to. No. Takže jako dobrá práce policie České republiky, musím ji pochválit.
2: Říká Daniel Kovář, chvála se na policii snáší ze všech stran. Kolegové si to zaslouží, říká ředitel územního odboru v České Lípě Petr Reit.
3: Tou prací se následně teda zjistilo celkem rychle a musím říct, že nám tam samozřejmě přálo trošku ty policijní štěstí, tak jsme ho vypátrali v Mladé Boleslavi, kde jsme ho pak následně zadrželi.
2: To byl ale jen první díl úspěchu. 35-letý muž nechtěl říct, kam lebku uložil. Výslech trval 7 hodin.
3: Došlo k nějakému zlomu a dostali jsme se teda k tomu, kde to je.
2: Pachatel ovšem relikvii zalil do betonu. Proto ji teď mají v rukou restaurátoři, kteří se jí budou snažit citlivě vyprostit.
3: Že se budou samozřejmě snažit zjistit složení betonu, chemické látky a podobně, protože podle toho musí volit postup očišťování, takže i pro ně je to velice složité.
4: Obviněný je obviněn z trestného činu krádež, poškozování cizí věci a výtržnictví.
2: Říká zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality Českolipské policie Jan Ujka.
4: Za trestný čin krádež ve třetím odstavci mu hrozí 2 až 8 let odnětí svobody.
2: Z práce policie je nadšená i církev. Zabezpečení téměř 800 let staré lebky by se mělo výrazně zlepšit, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
5: To bychom také chtěli ještě vlastně pořídit nějaké jaksi nerozbitné jako sklo.
2: Vyrábět by ho měli regionální skláři a nebude jen tak ledajaké, jak popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
2: Na konci května budou v Jablonném Podještědí každoroční slavnosti svaté Zdislavy. Zda se do té doby podaří lebku do baziliky vrátit, zatím není jisté. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 19 minut, dobré ráno vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno teď s předpovědí počasí, která tvrdí, že o sobotě bude hodně oblačnosti, alespoň v té první polovině dne. Během dne postupně její ubývání, také srážky se nám částečně odsunou na východ. No a maximální teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia. Zítřejší den to už bude spíš o polojasné nebo oblačné obloze, no a maxima okolo 17 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kdybych měl parafrázovat tu následující reportáž, tak bych řekl, že to je slušivý rokový kabát, který jen tak nezískáte, ale kostýmy z operet, oper, baletů či činohry Libereckého divadla FX Šaldy získat můžete. Možná vás potěší právě tahle informace. Malé divadlo v Liberci na Zhořelecké ulici pořádá právě ode dnešního dne odpoledne historicky první výprodej divadelního fundusu. Jaké kostýmy jsou v nabídce pro širokou veřejnost i divadelní ochotníky a proč je Liberecké divadlo prodává, tak to už zjišťovala redaktorka Jana Švecová.
1: Tak právě jsem dorazila do suterénu Malého divadla, kde už se připravují štendry plné kostýmů historických i současných. Na nich visí kostýmy z brokátu, ze sametu, stylu, jsou tady uniformy, jsou tady baletní sukínky, jsou tady různé doplňky, čepice, kloboučky, jsou jich tady doslova stovky a mě provází vedoucí divadelní výroby Martina Macková. Proč se divadlo rozhodlo pro výprodej fundusu?
2: Tuhle burzu pořádáme víceméně historicky poprvé z důvodu rekonstrukce Malého divadla a zmenšení prostor fundusu. Tudíž bylo rozhodnuto, že fundus zredukujeme, vyřadíme kostýmy, které několik let nehrají, které by mohly posloužit případně amatérským divadlům a mohly by dostat ještě nový život.
1: Vy jste mi říkala, že už vám volají, vlastně když jste tuhle informaci zveřejnili, takže už vám volají desítky lidí. Hlásí se právě ta amatérská divadla také?
2: Ano, dokonce paní z Národního divadla volala.
1: Tak a teď už se tady s Taťánou Horovou, vedoucí divadelní krejčovny, probíráme těmi štendry. Z jakých představení třeba jsou to kostýmy, dáme to dohromady?
3: Tak je tady Carmen, Starý Nabucco, jsou tady všechny operety, Hrabinka Marica. Tohle máte Nápoj lásky, tohle Evžen Onegin a tohle je Don Quixote.
1: Takže to jsou kostýmy, které vlastně vznikaly tady. Všechno prošlo vašima rukama.
3: Jsou tam čísla, které jsou ještě napsané mou rukou.
1: Nebude vám to líto, že to tady zmizí?
3: Bude. Hodně.
1: Tak teď přicházíme do druhé části. Tady jsou berušky.
3: Jsou broučci, který nám šili v době, když my jsme se stěhovali do téhle budovy. I pan Grábile v tom hrál. Ten byl brouček zrovna.
1: Je to vlastně takový průřez divadelní tvorbou.
3: Ano.
1: Tohle ale vypadá hodně zajímavě.
3: To je, myslím, že Orfeus Podsvětí a kresl to pana Rada, dělal v dílnách.
1: Vy se šití divadelních kostýmů věnujete víc než 30 let. Jaká je to práce?
3: Kostým, když je opravdu historický, tak je to těžká práce pro holky, ale zase je to zajímavý. Oni to rádi dělají a hlavně nikdy návráři, jak my říkáme, papír to snese, ale jeviště ne. My ten kostým musíme ušít, aby vydržel několik let, když je na jevišti, aby vydržel údržbu, aby byl k dispozici i za 3-4 roky a byl hezký.
1: Aby byl krásný pod světlem.
3: Ano, světla to sežerou.
0: Ještě doplníme, že burza divadelních kostýmů začne dnes v Malém divadle v Liberci ve 14 hodin a potrvá do 20. hodiny. Zítra bude pokračovat od 10 hodin a divadelní kostýmy můžete nakupovat až do 18 hodin večer. Ceny kostýmů se pohybují zhruba od 10 korun až po několik 100 korun za kus. Sady kostýmů pak prý mohou být dražší.

0: Českých bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 hodin večer. Česká spořitelna klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku bude mít od září nový pavilon pro výuku lesních mechanizátorů a truhlářů. Ti teď museli na odborný výcvik do hejnic. Ještě 2 týdny můžou lidé vidět fotografickou výstavu Místa úkrytu od polské autorky Alexandry Kosovské. Snímky odhalují, jak lidé na Ukrajině přežívají v protileteckých krytech. Některé fungují jako školní třídy, jiné jako hromadné ložnice. O půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Výhrady k němu vznesla například Hospodářská komora nebo Český rozhlas. Upozorňují třeba na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti už zemřelo 65 lidí. U 250 je podezření na nákazu virem. Jednoho mrtvého taky eviduje sousední Uganda. A dnešek bude zatažený až oblačný. Během nečekejme obývání oblačnosti hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojediněle, na horách budou četnější a později večer většinou ustanou. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na Českolipsku až na 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Turnově na silnici 35 v ulici Jičínská těsně před kruhovým objezdem havaroval motocyklista. Úsekem s opatrností projedete, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8 hodin 32 minuty, s vámi je sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec a i teď krátce po 8:30 vám přejeme příjemný poslech. Ujíždějící řidič na Liberecku neměl proti dvěma hlídkám šanci. Tak to je téma dnešních krimi příběhů, které pro vás připravuje každý den Miroslav Holubec. Co se odehrálo, to se dozvíte už za malou chvíli v našem vysílání.
3: Na věky

0: Nostalgické vzpomínání na léta 60. také Petr Spálený k tomu a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Říká se, že když dva dělají totéž, není to totéž. Miroslav Holubec má ale pro nás jednu výjimku. V dnešním krimi příběhu nám popíše spolupráci dvou policejních hlídek při jednom zásahu proti silničnímu pirátovi.
1: Krimi příběhy.
2: Svého času jsem nabyl dojmu, že když vám zabaví řidičák, dá se klidně beztrestně jezdit dál, protože ta pravděpodobnost, že blesk udeří dvakrát do stejného stromu, tedy že vás policie vyhmátne podruhé, je tak malá, že vám v podstatě nic nehrozí. Jenže časem jsem musel své zdání přehodnotit. Už několikrát jsme se přesvědčili, že policisté mají tyto hříšníky pečlivě našprtané, takže poznají nejen vás, ale i vaše auto. Přesně jako to bylo nedávno v Liberci. Posádka policejní hlídky poznala auto, které patřilo jednomu takovému hříšníkovi, takže dávali dobrý pozor, kdo sedí za volantem, a podezření se jim potvrdilo. Takže se za ním vydali, ovšem řidič, jakmile zahlédl ve zpětném zrcátku blikající majáček, dupnul na plyn a snažil se ujet. Což nebylo tak snadné, jelikož jednak jeho pronásledovatelé zavolali svým kolegům, takže brzy ho stíhali hned dva služební vozy, a jednak řídil se sádrou na ruce, což není jednoznačně proti předpisům, záleží, jak vaši způsobilost posoudí policie. A ta se moc přátelsky netvářila, to bylo jasné i na tu dálku. No, co vám budu vyprávět? Však se na tu napínavou honičku můžete podívat sami na stránkách policie v článku s datem 4. května. Řidič jel hlava nehlava, lidé tak stačili uskakovat, jel chvíli po trávě, chvíli po asfaltu, až se mu nevydařil jeden sjezd z asfaltky na louku a obě hlídky ho svými vozy zablokovaly. Moc se mu z auta nechtělo, ale na to se ho policisté neptali, prostě ho z auta vytáhli a v poutech ho odvezli na služebnu. Ještě se s ním chvilku dohadovali o testu na drogy, který řidič odmítl, což mu soud přičte k tomu zákazu řízení a nebezpečné jízdě. Každopádně 2 roky vězení jsou nepříjemně blízko.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 45 minut, dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec, zatažené dobré ráno. Mimochodem, pokud se aktuálně podíváte na snímky ze satelitu, tak Česká republika je rozdělená na dvě části. Taková ta menší severozápadní část, tak tam už je většinou oblačno, místy i polojasno a většinou neprší. Zbytek republiky, řekněme východně až jihovýchodně od Prahy, je zatažený s deštěm, někdy i vydatnějším. No a jak to bude na severu Čech dnes během dne? Zpočátku bude ještě zataženo, místy slabé přehánky, které budou ale během dne dál slábnout. Na večer a odpoledne se bude obloha postupně protrhávat. No a maximální denní teploty dnes 13 až 16 stupňů Celsia. Neděle už bude většinou polojasná a zhruba o 2 stupně teplejší.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dál.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Ivan Hlasa, vysílání Českého rozhlasu Liberec 10 minut před 9 hodinou. Musím vám prozradit, že teď aktuálně ve studiu Českého rozhlasu v Liberci nejsem sám. Je tady vedle mě moje drahá kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se běžně nevídáme, takže něco se děje.
1: Pro mě je to velikánský svátek. Dobré

0: Dopoledne, milí posluchači. Jednak se vidím s tebou tady ve studiu, spolu vysíláme, což je opravdu výjimečné a hodně moc příjemné. A jednak už se moc těšíme, až, no, dal by se říct, už skoro za hodinu nás navštívíte vy, naši posluchači Českého rozhlasu Liberec. Když se za tebe dívám, tak už vidím takovou špičku našeho stanu, tak máme to naše pódium u nás na dvoře v Modré ulici opravdu zastřešené a milí posluchači, nedbejte na to, že venku je poněkud chladněji, pořád lepší chladněji, než velikánská vedra a neprší. A když náhodou bude pršet, tak to tady máme zastřešené.
1: Je pravdou, že já posluchačům Českého rozhlasu Liberec slibuji, že se vše v dobré obrátí, že obloha se roztrhá a déšť přestane, i když on ten déšť už teď skutečně není nějak intenzivní a dá se tady samozřejmě fungovat i v té, řekněme, vlhčí variantě, tak i ve to, co nás dnes čeká.
0: No, v 10 hodin už bude zahájení a také nás čeká kapela Stan Band, taková fajnová liberecká kapela. No, také se vám představím se svou kapelou pohromadě na přehradě, ale budou tady také taneční vstupy, ať už základní umělecké školy z Jablonce nad Nisou nebo Rising Stars z Hrádku nad Nisou. No, čekáme také na naší hvězdu, na Pavla Vítka, který určitě se dostaví. Už se těšíme na jeho písničky a hlavně na setkání s ním, protože je to velký sympaťák. No a čeká nás také nádherná hudba od Gospel Jetu z Jablonce nad Nisou. Prosím vás, ale je toho opravdu hodně moc, bude i o občerstvení postaráno. Už tady máme stánky připravené, bude se tady natáčet víno, pivo, je tady i nealko, káva také. No a určitě si zde bude to moci dát něco dobrého.
1: Řekl bych, že to není jenom o té produkci, která probíhá venku, ale že máte také možnost nahlédnout do té naší rozhlasové kuchyně. Absolvovala jsi ty někdy třeba prohlídky studií Českého rozhlasu tady v Liberci v Modré ulici s posluchači? Víš, jak třeba reagují na ty prohlídky?
0: No, jsou hlavně hodně zvídaví. A je to moc fajn, protože vždycky začínáme dole, tam, kde máme občas ty naše porady a tam se často posluchači ptají nejenom na historii, ale třeba co je nového. Samozřejmě teď víme v současné době, že je to hodně, hodně nového a co se teď asi bude muset asi zřejmě řešit, ale budou tady naši kolegové, kteří vás, milí posluchači, provedou, ať už to bude Lída Jeroutová, Ivana Bernátová, Hanka Hauptvoglová, Patrik Fischer, Jana Švecová a další. A možná, že se vás třeba také ještě ujmu, také si ráda s vámi popovídám.
1: Já snad jedině doplním, že začínáme s prohlídkami v 10 hodin dopoledne, to tady zaznělo, ale asi bych úplně neváhal přijít k nám tady do Modré ulice, řekněme třeba do té 3. hodiny, protože pak už by se mohlo stát, že se na všechny zájemce nemusí dostat.
0: To je pravda, někdy to tak bývá.
1: Tak budeme držet palce, ať se nám ten dnešní den tady, den otevřených dveří studia Českého rozhlasu v Liberci, vydaří. Já děkuji mé rozhlasové milé kolegyni Ivetě Kalátové. Těšíme se na vás, přijďte a zase brzy naslyšenou.
0: Naviděnou za chvíli.

0: Filmy Krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Další taxibus by mohl vjet na podzim v okolí Rokytnice nad Jizerou. Kabenová lanovka na Černou horu v Krkonoších se vrací do každodenního provozu. Meteorologové varují před vydatným deštěm v Beskydech. A v Libereckém kraji bude oblačnost dnes pozvolna ubývat. Čekejme ale srážky a teploty mezi 12 až 16 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Zhruba 600 lidí měsíčně využívá taxibus mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Novým městem pod Smrkem na Frýdlansku. Vyplývá to z dat společnosti Korit LK, která v Libereckém kraji objednává veřejnou dopravu. Taxibus na objednání nahrazující klasickou autobusovou dopravu funguje nově také na Železnobrodsku a Hrádecku. Podle jednatele Koridu Oty Pospíšila by mohl další taxibus začít v regionu fungovat na podzim.
3: Ve čtvrtém čtvrtletí by ještě mohla přibýt jedna z oblastí, pravděpodobně v okolí Rokytnice a Mlnce nad Jizerou. A vytipováno máme ještě několik desítek oblastí, ale ne všude asi bude možná realizace, protože tam není dostatečný potenciál, anebo je to otázka spíš pro města, kde to může suplovat malou MHD.
1: Turisti mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších, upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
4: Na víkend se ve skirezortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
1: Vedení Liberce dokončilo obnovu tří sportovišť u základní školy v Rochlici. V areálu jsou oplocená víceúčelová hřiště na malou kopanou, házenou, volejbal, tenis a další sporty. Nové jsou také cesty, schodiště a skladovací prostor pro správce. Dopoledne je hřiště vyhrazené školákům. Po vyučování ho mohou využívat také sportovní kluby i veřejnost. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
2: Počasí.
1: A v Libereckém kraji bude zataženo až oblačno během odpoledne. Čekejme pozvolné ubývání oblačnosti hlavně v západní polovině kraje. Dopoledne se ojediněle můžou přidat přehánky nebo občasný déšť. Na horách čekejme srážky četnější, ojediněle i zabouří. Později večer budou srážky ustávat. A teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, zejména na Českolipsku naměříme až 16 a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr fouká většinou slabý, postupně se bude měnit na mírný severní až severo východní. Rostlové podmínky jsou přes den hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž je na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na mostě částečně omezily jeho průjezd na silnici druhé třídy 262 v obci SV na Českolipsku. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny, natáčel tam Karel Sladký. V Sedlčanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých, byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Muzikálovou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená, je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanace porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům ve vodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jedou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes Mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením prohrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení, a totiž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely, a bylo jich celkem 5, z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jene, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

0: Také Michala Davida právě začínáme. Jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Trochu děsivou a zároveň až ohromující podívanou nabízí výstava Kult svatých těl v Pluhovských domech na zámku v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzně, kde jsem denně při prohlídkách viděl nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci mimochodem i tady v Bečově dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuji omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají.
1: I když tak vypadají, všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
3: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středočeských Sedočanech ho oslavili mimo jiné i položením štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedočan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. Na pětním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Bruhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštajnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelých na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
0: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze. Naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
2: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belsen.
0: Jenže přišla 50. léta.
2: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
2: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí. Přežili všichni.
2: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
3: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebylo vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
3: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. U nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice

0: Dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře. Samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo a někteří byli odvážení a zavražděni, tak to se nedá srovnat.
1: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
0: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit, a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala vloni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří. Otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které může sílit jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné, bez konce a věčné. Když se ho přestaneme bát, získá hloubku a krásu. Impresionistický malíř Claude Monet údajně kdesi řekl nebo napsal, že to, co drží jeho srdce nahoře, je barevné ticho. Jeho Monetovo ticho bylo barevné. Všichni nevidíme ticho v barvách. Já mám spíš pocit, že v tichu jiskří čas. Že ticho dá zazářit hlubině, hlubině tajemství, hlubině, která skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrém.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Deset hodin.
6: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Střední hospodářská škola ve Frýdlantu otevře v září nové dílny pro odborný výcvik. Skončilo veřejné projednání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Ruský prezident pojede příští týden do Číny a čekejme pozvolné ubývání oblačnosti se srážkami a teploty místy až u 16 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku bude mít od září nový pavilon pro výuku lesních mechanizátorů a truhlářů. Ti teď museli na odborný výcvik do Hejnic. Výstavba pavilonu přijde na 45 milionů korun. Původně chtěla škola zřídit dílny v bývalém hospodářském dvoře Frýdlantského zámku. Náklady by ale překročily 400 milionů korun. Nové dílny tak budou součástí školního areálu v Bělíkově ulici, říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
7: Všechno jde podle harmonogramu, to znamená, že do konce května bychom měli převzít stavby, tak aby proběhla kolaudace a aby 2. září 2026 žáci učebního oboru lesní mechanizátor zpracovatel dřeva mohli už odborný výcvik realizovat ve Frýdlantu v nových dílnách, v novém zázemí.
5: V pátek skončilo veřejné projednání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Úředníci představili návrh 94 lokalit, kde by šlo zrychlit povolování větrných a solárních elektráren. Veřejnost ho většinově kritizovala, zaznívaly hlavně obavy z dopadů na krajinu a zdraví i výtky ke komunikaci. Ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj uvádí, že i v těchto zónách zůstane standardní povolovací řízení, jen v upravené podobě. Legislativa má být hotová do konce srpna. Běžci v Liberci dnes v benefičním závodě podpoří lidi ohrožené samotou. Ve 14 hodin začíná Adraběh 2026. Do celorepublikové akce pořádané humanitární organizací Adra se zapojila taky třeba Kroměříž nebo Praha. Lidé se můžou do zítřka přidat i virtuálně, a to díky formuláři, do kterého si na vlastní trase zaznamenají uběhnuté kilometry.
8: Adraběh se v Liberci letos koná po třetí. Běžci si můžou vybrat trasu dlouhou 1, 3 nebo 5 kilometrů. Adraběh bude startovat v Ruprechticích u kaple Panny Marie u obrázku, a to v 15 hodin. Závodníci tak podpoří lidi v domovech pro seniory nebo rodiny s dětmi s handicapem. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Ruský prezident Vladimír Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se podle Kremlu měli setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek v Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Se Xi Jinpingem jednal o obchodu i území Tajvanu. Čína ho považuje za svoje. Spojené státy ostrov vojensky podporují. Výsledkem jejich jednání bylo i pozvání čínského vůdce do Spojených států. Washington by měl navštívit v září.
6: Počasí.
5: A očekáváme zataženo až oblačno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat, hlavně v západní polovině kraje. Dopoledne se ojediněle můžou přidat přehánky nebo občasný déšť. Na horách čekejme srážky četnější. Ojediněle i zabouří, později večer budou srážky ustávat. Odpolední teploty 12 až 15, zejména na Českolipsku naměříme až 16 a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: A police revoluční v Jablonci nad Nisou opravují plynovod, kvůli tomu je tam zúžena vozovka na jeden jízdní pruh.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřebčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovina té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teď na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
3: No a kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď s ní švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Svátkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systému. Na poslání návrhu do participativního rozpočtu mají lidé v Semelech už jen 2 týdny. V Doxech na Českolipsku dnes odemknou Máchovo jezero. Oblačnost bude dnes pozvolna ubývat, čekejme srážky a teploty mezi 12 až 16 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké sobotní dopoledne. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejná tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
2: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
0: Už jen 2 týdny mají obyvatele Semel na poslání návrhu do letošního participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května, upozorňuje vedení města. Na projekty má připravený 1 milion korun. Lidé můžou návrhy podávat prostřednictvím formuláře na městském webu, poštou nebo osobně na podatelně úřadu. Máchovo jezero na Českolipsku dnes zahajuje sezónu. Slavnost odemykání jezera se letos nese v duchu připomínky výročí založení takzvaného Velkého rybníku před 660 lety. Hned po 13. hodině se lidé mohou těšit na příjezd samotného zakladatele Karla IV., říká ředitel organizace Kultura Doxy Petr Hozák.
3: Těšit se můžou klasicky na spoustu atrakcí pro děti, stánkový prodej, animační program pro děti, ale také hlavní program hudební na pódiu, kde se představí Crossband, David Pett a také Eva Farná Tribute Band.
0: Na riziko vrácení se do chudoby upozorňuje nová kampaň Armády spásy Nenechme je do toho spadnout. Podle organizace se děti vyrůstající v azylových domech do podobných podmínek často vracejí i v dospělosti se svými rodinami. Podle sociálních organizací zatím stojí hlavně nedostatek dostupného bydlení a slabá podpora lidí v nouzi.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji bude dnes zataženo až oblačno, během odpoledne čekejme pozvolné ubývání oblačnosti hlavně v západní polovině kraje. Dopoledne se ojediněle můžou přidat přehánky nebo občasný déšť, na horách čekejme srážky četnější. Ojediněle i zabouří a později večer budou srážky ustávat. Odpolední teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, na Českolipsku naměříme až 16 stupňů a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr fouká většinou slabý, postupně se bude měnit na mírný severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou přes den hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž je dnes na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Na silnici 1/10 za Železným Brodem ve směru na Turnov opravují silnici, jsou tam semafory a mělo by se to tam projíždět maximální rychlostí 30 km/h. Podle informací od řidičů se tam projíždí kvůli hlubokému vyfrézování ještě pomaleji a může se tak stát, že v protisměru potkáte auta. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: No a Český rozhlas Liberec vám samozřejmě přeje také krásné sobotní dopoledne. Jak určitě víte, my máme dnes den otevřených dveří a mně se hrozně líbilo antré našeho kolegy a zároveň také vedoucího stanice Pavla Kudrny, který použil takový ten klasický moderátorský trik na pódiu před davem a zařval do mikrofonu: jste tady? Já jsem si to vždycky hrozně přál vyzkoušet a ovšem na vlnách rozhlasu to nemá ten správný efekt, protože nepřichází odezva, ale já věřím tomu, že u svých přijímačů jste a že si společně tyto mimořádné písničky na přání, které jsme pro vás na dnešní den a opravdu jenom na dnešní den, tedy na den otevřených dveří, připravili, užijete. Kromě písniček na přání se také můžete těšit na živý vstup z našeho dne otevřených dveří, no a do studia nám průběžně budou proudit také v rámci exkurze naši posluchači, kteří si jistě také budou něco přát. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.
5: Mám naději, že uslyšíš

0: by, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek nás přivítal v poslední dopolední hodině dnešního dne 7 minut po 11. na vlnách Českého rozhlasu Liberec u příležitosti mimořádných písniček na přání, které máme v tento čas opravdu zcela, ale opravdu zcela výjimečně. A výjimečné budou i v tom obsahu, protože vy většinou nebudete volat, ale spíš psát, to můžete samozřejmě na e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, anebo se můžete dostavit přímo do studia, pokud jste účastníky dne otevřených dveří. Jako první k nám do studia dorazila paní Marcela. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den, do Rádia Liberec.
1: No na první dobrou musíte samozřejmě prozradit, odkud jste přijela, protože to není jen tak.
2: Tak já jsem přijela z daleka, až z Jižní Moravy.
1: No
2: z
1: konkrétně,
2: metropole, z metropole. Jižní Moravy, z Brna.
1: Chvíli to vypadalo, že se za to stydíte, ale nakonec jste to tak hrdě pojala.
2: Já vím, to jsou ty vaše vtípky, ale nestydím.
1: Ne, tady v Liberci určitě ne.
2: Hrda, ale Liberec mám taky moc ráda.
1: My jsme v podstatě taková vesnička na severu Čech, takže my si rozhodně nemůžeme z Brna ani z Prahy dělat srandu. Jste v písničkách na přání, tak určitě budete mít nějaké hudební přání. Co by to bylo?
2: No já bych si přála jednu písničku, ale přiznám se, že nevím interpreta ani jméno. Zapomněla jsem, ale vím ten film, kde hrála.
1: To
2: ten se jmenuje Flashdance.
1: No samozřejmě.
2: Takže byste mě udělali radost, kdybyste mi ji zahráli.
1: Zahrajeme, hned to bude. Ještě jednou na závěr prozraďte, jak nás vlastně v Brně posloucháte.
2: A přiznám se, že asi přes aplikaci YouTube, tam si nebo že si tak jako naladím rádio Liberec, rozhlas. A hlavně teda Kulturu pod Ještědem. To je můj oblíbený pořad, protože jsem umělecky zaměřená.
1: No samozřejmě, a Tomáš Beneš, to je vlastně taková stálice Českého rozhlasu Liberec, matador, a já to teď mohu možná i oficiálně prozradit, člověk, díky kterému teď sedím tam, kde sedím. Na dálku, Tomáši, moc krát děkuju. Tak tady pošleme písničku.
2: Pošlete, moc krát děkuju, je u vás velice příjemně.
1: Jaké děkujeme za návštěvu, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Tak, jedna filmová melodie nás přivítala v mimořádných dopoledních písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec u příležitosti Dne otevřených dveří. Tam někde pod mým hlasem možná slyšíte dunění basů, to je hudební produkce, která probíhá pod okny, tak říkajíc open air, ale tady ve studiu je vše při starém. Plníme vaše hudební přání, já jsem zmiňoval e-mailovou adresu a také jsem mluvil o tom, že si vlastně chodíte pro ty písničky na přání do studia živě. No a my tady máme další posluchačku, kterou se snažím teď přivábit k mikrofonu, ale je lehce placha. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Můžu poprosit o vaše jméno?
1: Radka.
0: Paní Radko, odkud jste k nám přijela?
1: Tady z Liberce.
0: Tak to máte nedaleko, cesta byla krátká. Vzhledem k tomu, že se jedná o písničky na přání, vy jste si vybrala Del Shannona Runaway a když už jsou to písničky na přání, takovým dobrým zvykem bývá je někomu poslat. Komu byste to poslala vy?
1: Tak já bych to dneska poslala asi všem tady návštěvníkům, ať se můžou taky pokochat.
0: No a už jste stihla nějakou produkci, nějaké představení?
1: Teďka dole hrála na Přehradě nějaká kapela, se jmenuje. Mm-hmm. Bohužel si přesně nepamatuju název, ale hráli skvěle.
0: Že? A zpěvačka je výborná.
1: To je ta vaše.
0: Ano, to je ta naše zpěvačka. Iveta Kalátová se vyprofilovala jako výborná pěvkyně. No tak se samozřejmě u nás dál výborně bavte. Já děkuju za výběr písničky. To se u nás zas tak často nehraje, tak si alespoň trochu rozšíříme ty hudební obzory. Mějte se krásně a zase příště naslyšenou. Děkuju.

Takové příjemné, osvěžující zpestření písniček na přání Del Shannon Runway. Teď máme 11:15 a také se konečně dostáváme do e-mailu. Napsala nám paní Jana. Písničku posílám k dnešnímu svátku všem Přemyslům, ale také pro mé dva Honzíky, kteří slaví svůj svátek, tedy dle rodinné tradice právě na Přemysla, kdy do roku 1950 byl v kalendáři ještě veden Jan Nepomucký. No samozřejmě k tomu mimořádnému svátku v mimořádných písničkách na přání přejeme všechno nejlepší a tady je písnička.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška snad už našel své Eldorádo, my máme 8 minut před 11:30. V Českém rozhlase Liberec je samozřejmě v plném proudu den otevřených dveří. Přijít můžete do všech rozhlasových redakcí po celé republice. Naše liberecká redakce samozřejmě není výjimkou. A jak to u nás v redakci dnes vypadá, už nám přiblíží náš reportér Patrik Fischer, kterého vítáme ve vysílání. Patriku, hezké dopoledne.
1: Krásné dobré dopoledne všem posluchačům a fanouškům Českého rozhlasu z prostoru tady přímo před naší redakcí.
0: Ano, už podle zvukové kulisy je tam velmi živo. Jaký program právě teď mohou návštěvníci sledovat a kolik jich zatím přišlo?
1: Já začnu spíš tou druhou částí otázky. Těch lidí přišlo odhadem už tak kolem 100 a vytváří tady úplně skvělou atmosféru. Baví se tady, ochutnávají nejrůznější občerstvení, které tady je připravené a podobně. Co se týče programu na pódiu, tak jsme se zrovna trefili do takového trochu hlušího intermeca, kdy skončila jedna velká hvězda a taky naše kolegyně moderátorka Iveta Klátová, která vystupovala se svou kapelou pohromadě na přehradě. Takže přímo na pódiu se nic neděje, každopádně můžete samozřejmě zajít třeba na klobásku, pivo a podobně.
0: Teď je to tady takový klid před bouří, na co se ještě lidé mohou těšit?
1: Největším lákadlem určitě bude vystoupení Pavla Vítka, který má připravený hned 2 bloky. První blok začne po 12. hodině a na ten druhý blok se můžete těšit kolem zhruba 14:45. Ale celým tím dnešním dnem provází taky třeba kapela Stunband. Máme tady připravená různá taneční vystoupení, především dětských souborů, třeba ze základní umělecké školy v Jablonci, anebo skupiny Rising Stars z Hrádku nad Nisou. A odpoledne v 14:30, když koukám do programu, tak třeba vystoupí ještě jablonecký gospel Jetu.
0: No a pokud by někdo na dnešek ještě neměl program a chtěl by se k nám do rozhlasu přijít podívat, do kolika hodin může dorazit?
1: Toho času na to, kdy se k nám můžete dopravit, máte stále ještě spoustu, protože končíme až v 16 hodin odpoledne, to znamená, že do té doby můžete klidně s radostí přijít, vyrazit třeba na komentovanou prohlídku redakce, jak už jsem slyšel, Filipe, tak u tebe ve studiu právě už někteří návštěvníci jsou.
0: Někteří,
1: a samozřejmě
0: davy
1: budou tady
0: máme davy.
1: Tak to je super, že dorazili davy a samozřejmě tedy bude pokračovat ten doprovodný program, o kterém jsem už mluvil.
0: No a to je výzva od našeho regionálního stopaře, redaktora, reportéra Patrika Fischera. Patriku, díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou a uslyšíme se ještě odpoledne.

0: Nebe nad hlavou, to nebe nad hlavou nám tady v Liberci zatím příliš nepřeje, ale alespoň neprší a to znamená, že i tak si dokážeme ten den otevřených dveří v Českém rozhlase Liberec užít se vším všudy. Teď si ho užíváme také s písničkami na přání, mimořádně mezi 11. a 12. hodinou. My už tady máme vlastně první exkurzi, protože v rámci dne otevřených dveří se samozřejmě můžete podívat do všech prostor Českého rozhlasu Liberec. To znamená i do vysílacího studia. No a tu první exkurzi si dovolím takhle pozdravit i živě do vysílání. Tak tedy dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a taky se našla mezi všemi těmi lidmi jedna odvážlivkyně, která přistoupila k mikrofonu a rozhodla se, že si nechá zahrát písničku na přání. Já vás zdravím, vaše jméno, prosím.
2: Kňakovičová Mirka.
0: Já vám budu říkat paní Mirko, může
2: ano,
0: být?
2: Ano.
0: Tak paní Mirko, co pak jste nám vybrala za písničku?
2: Chtěla bych od Lucky Bílý Neposlušný tenisky.
0: To je docela zajímavá písnička, ta vlastně Lucí Bílou proslavila. Máte k ní nějaký citový vztah zrovna k téhle písničce?
2: Nebo k Kluce Bílý. Ona ano. Je vyučená Krejčová.
0: Ano.
2: A já taky.
0: Takže kolegyně.
2: Ano.
0: A taky zpíváte?
2: Ne, já nemám hlas.
0: A tak alespoň doma v koupelně
2: no
0: do sprchu
2: jo,
0: a hubice.
2: Jo, ale jako vystupovat bych nemohla.
0: To nevadí, alespoň v té koupelně navíc, tam je výborná akustika, tam
2: no to
0: si to vždycky člověk báječně užije. No dobrá, tak já doufám, že si také ten den otevřených dveří užíváte, jak se vám tady u nás líbí.
2: Líbí, já už jsem tady po několikrát.
0: Aha, takže vy už to tady vlastně máte prošlápnuté.
2: Hlídáme si to. Vždycky, když to má být, tak přijedeme.
0: No a my jsme samozřejmě za vás věrné posluchače moc rádi. Tak tady posílám písničku, vám přeju krásný den a dál si to na dni otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec užívejte. Naschledanou.
2: Naschledanou.

To jsou nostalgické vzpomínky Lucie Bílá, Neposlušné tenisky v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. S touhle písničkou jsme se vlastně dopracovali do druhé poloviny té první hodiny písniček na přání. Další vás čekají mezi 12. a 13. hodinou. No a tu druhou půli této 60-minutovky odstartuje písnička od našich východních sousedů, od kterou si napsal pan Miroslav. Ten tedy zmiňuje, že by rád dorazil na den otevřených dveří, ale bohužel tedy, pokud to můžu prozradit, ze zdravotních důvodů nemůže, a tak alespoň všechny srdečně pozdravuje a přeje, aby si to všichni náhradně užili.

0: No samozřejmě legendární slovenská kapela Elán, která se chystá ukončit svoji koncertní kariéru. Zalúbil sa chlapec 6 minut po půl 12. v Českém rozhlase Liberec. Samozřejmě, jak už bylo řečeno několikrát, nám tady probíhají mimořádné písničky na přání v dopoledních hodinách. Já jsem v úvodu mluvil o tom, že Pavel Kudrna v rámci zahájení dne otevřených dveří měl takovéto klasické moderátorské antré, zeptal se Davu, jste tady? A přišla bouře zpět, ano. A tak jsem si říkal, že bych si to vlastně teď mohl vyzkoušet. Jste tady?
1: Ano.
0: Ano, je tady, ale, Pavel Kudrna.
1: Ale já to úplně nesnáším na těch koncertech, tohle, jste tady, já vás neslyším. A teď lidi řvou, jak s proměnutím pitomí, že jo. Tak proto jsem to použil dneska venku a ozvalo se, ano, Davové, ano, nebo halo, nebo tak.
0: Ale je to takový ten klasický moderátorský trik, říká se tomu hypování a na lidi to očividně funguje.
1: Jo, to musí
0: konec
1: být.
0: Konec konců viděl jsi to a slyšel jsi to sám.
1: Přesně.
0: A měl si bouře.

0: bouřlivou odezvu.
1: Bral jsem si jako osobní.
0: Ano, já věřím tomu, že to tak i ve skutečnosti bylo.
1: Tak.
0: Pavle, ty jsi z našeho vysílání samozřejmě notoricky dobře známý, lidi tě milují, mají rádi tvoje výlety každou sobotu, ale já mám takový pocit, že oni vlastně ještě neznají tvůj hudební vkus.
1: A já myslím, že znají, já jsem typický středoprouďák, já jsem to i ve vysílání dělal. Já do dneška z České televize dostávám dividendy reprízné za svoje písničky, z obrazovky, za hity. Teď jsem dostal 17 korun za jeden díl písničky. Ale pozor, 30 let už, takže ono se to načetlo samozřejmě
0: to
1: za ty roky. Takže já myslím, že znají. Já jsem středoprouďák. Já jsem teď se díval na Eurovizi, na ta dvě semifinálová utkání, na ty večery a ku podivu musím říct, že se to líbilo. Já jsem četl strašně negativní reakce a to mě těší, protože já co by starobní důchodce, vlastně prduch pracující, tak jako mě se líbila hudba pro mladý. Musím tedy říct, že moderátor v růžovém takovém plážovém oblečení a výstřih až na pupek a tak dále, tak to jsem v životě neměl, vždycky sako nebo civil, ale jsem dokonce nikdy ani nechtěl se obléknout do nějaké uniformy. Jednou nebo do nějakého kostýmu, jednou jsem svolil, a to byly nějaký dluhy Hany Zagorové, kde jsme měli jet spolu v kočáru, že mi dají nějaký ten myslivecký nebo jezdecký oblek. Říkám, dobře, to by šlo, sako, kravata. A skončilo to na těch vysokých holínkách, protože přes lítko se mi neobul a nic jiného k tomu nechtěli. Takže to byla jediná
0: taková. Já jsem si ještě představit, že tě posadili na toho koně.
1: Ne, my jsme jeli v kočáru s Haničkou, já jsem na to hrdý samozřejmě.
0: No já věřím tomu, že ty za svoji dlouhou kariéru, za svoji dlouhou činnost nejenom v rozhlase máš spoustu historek a mimochodem vybral jsi tedy Karla Gotta, tady by mě zajímalo.
1: Hele, těch historek mám mraky, protože já jsem přesně v těch 85. letech minulého století byl na vrcholu moderátorství a samozřejmě scházel jsem se všemi těmi úžasnými lidmi. A dneska, když to tady v Newsroomu vyprávím svým mladým kolegům vnukového věku, tak pak si vzpomenu na Pyšnou princeznu, na tu babičku v Somlíně a říkám, a stáří už jen vzpomíná. No vzpomínám. Samozřejmě na Karla Gotta nejvíc, protože to je pro mě naprosto nepřekonatelná osobnost. Já jsem měl tu čest moderovat jeho celorepublikové turné, takže to bylo skvělé. Byl jsem za odměnu pozván na Bertramku, kde Karel Gott mi uvařil dokonce. Já jsem obdivoval jeho zlaté desky, Miloš Skalka, DJ mi poradil, zeptej se na jeho desku z Polydoru. Samozřejmě Karel se rozpovídal, že to je poslední pravá zlatá deska, no a protože Polydor by zkrachnul z těch zlatých desek, tak pak už byl jenom pozlacené, takže on měl tu poslední a byl na to hrdý. Byl jsem na jeho narozeninách, jako dárek dostal nahatou ženu zabalenou v celofánu. A stále, když tam chodili hosté, tak já jsem šel dnes se svou manželkou, tehdy dívkou, a on říká, nejste vy sourozenci? A tohle on říkal, pak šel Sagvantofy se svou, a nejste vy sourozenci? A to byla jedna věta, kterou permanentně tam prohlašoval.
0: Na tvojí tehdejší přítelkyni to potěšilo nebo urazilo?
1: Tehdejší přítelkyně se vezla, ta byla nadšená, protože ona mi dneska vypráví, protože moje paměť je děravá. A když jsme se znali, když jsme byli u Sagvantofyho doma, to si nepamatuješ, když ty si denně telefonovala s Ivetou Bartošovou, ona na ní žárlila tenkrát, musím říct mohutně, měli jsme k sobě hodně blízko. Promiň, stáří už jenom vzpomíná a zdržují písničky na přání, viď?
0: Ale zdržuješ je moc příjemným povídáním. Určitě bychom to zvládli až do 12.
1: Klidně, bacha na časák.
0: Ale Karla Gotta rozhodně zahrajeme, ať ty vzpomínky ještě trochu prodloužíme.
1: Mám zlatý důl, prosím tě, já jsem tenkrát udělal svou životní chybu, já jsem mohl za to moderování dostat jeho obraz, anebo honorář. Já jsem si vybral honorář, abych dneska byl milionář.
0: To bylo krátkozraké.
1: Velmi krátkozraké a dodnes si říkám, ty jsi byl, posluchači, prominout takový pitomec.
0: No tak ale zase máš spoustu vzpomínek a já myslím, že to vynahradí všechny obrazy Karla Gotta. Tak pojďme vzpomínat na Karla Gotta a pojďme se dál dobře bavit s písničkami na přání v Českém rozhlase Liberec v rámci Dne otevřených dveří. Moc krát děkuju,
1: Pavle. Hezký den, taky děkuju.

Mám zlatý důl. Tak jak jste před malou chvíli slyšeli, Pavel Kudrna se svojí krátkozrakostí o ten zlatý důl připravil, ale zase nabyl spoustu krásných vzpomínek, o které se s námi alespoň částečně, a věřím tomu, že to byl pouze zlomek, také před malou chvílí podělil. Karel Gott dospíval a my budeme pokračovat v písničkách na přání, tentokrát řekněme takovou tradičnější formou. Podíváme se do e-mailu. Chtěla bych zahrát písničku Olga Lounová Optimista a písnička bude pro všechny posluchače, kteří zavítali na den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. A tuto písničku nám posílá Jan Sklatov. Moc krát děkujeme.

0: věčná optimistka Olga Lounová minutu po 11:45 v mimořádných dopoledních písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. No a mimořádně, alespoň v tuto chvíli, dorazila do studia také kolegyně, která se tady za malou chvíli usádlí, tak říkajíc na místě po mě. Tak jsem to zrovna úplně říct nechtěl, ale momentálně mě nenapadlo jiné slovo, takže promiň za toto antré.
1: Ano, ano, já ti to promíním.
0: Jana Fejčová bude mít samozřejmě odpolední písničky na přání. No ale vzhledem k tomu, že ty písničky na přání moderuješ docela často, ale sama málo kdy zavoláš nebo napíšeš do písniček.
1: No vlastně vůbec ne.
0: Takže já musím říct, že já vlastně o tvém hudebním vkusu nevím vůbec nic.
1: Vůbec se toho neboj, já totiž o svém hudebním vkusu toho vím také velmi málo. A časem a postupem věku se také mění. Nicméně to, co jsme vybrali, tak to se mi líbí právě teď.
0: A zužuje se ten rozptyl nebo se naopak rozšiřuje?
1: Tak to si mě trošičku zaskočil, možná, že zužuje.
0: Aha, no já to mám totiž přesně naopak. Čím jsem starší, tak tím jsem méně vyhraněný, takže já už to teď beru, jak se říká, od vlacha po bacha. Prostě, co se mi líbí a je mi jedno, jestli je to klasická hudba a nebo rap, hip-hop, když se mi to líbí, tak si to prostě rád poslechnu.
1: Já mám ráda takový to, co mě nezlobí, co mě uklidňuje ta hudba.
0: Aha.
1: Takže já nevím, takové ty pomalejší zasněné songy. Ale občas to také oživím.
0: Že písnička, kterou si vybrala, v podstatě vystihuje tvůj životní styl.
1: Ano, je to tak. Vzhledem k tomu, že jsi mi řekl, že se tady usádlím, tak rozhodně ano.
0: Tak to mi nebude nikdy odpuštěno a potom to bylo takové malé nevinné nedopatření.
1: Ano.
0: Tak Jana Fejčová vybrala Jíst, spát, meditovat, milovat od Terezy Maškové, kterou posíláme. No a s Janou Fejčovou už se vlastně za 15 minut setkáte v dalších písničkách na přání.
1: A já doufám, že Filip zůstane se mnou.
0: No, probereme to na vyšším vedení a uvidíme, jestli nám to projde.
1: Děkuji.

0: Jíst, spát, meditovat, milovat a Tereza Mašková, v podstatě takový život v kostce Jany Fričové, jak jste před malou chvílí slyšeli. Jany Fričové se určitě za chvíli dočkáte, teď nám mezi tím v rámci Dne otevřených dveří v Českém rozhlase Liberec dorazila do studia další výprava, další exkurze. Já vás zdravím, krásný den.
1: Dobrý den.
2: Děkujeme za přijetí.
0: No nemáte samozřejmě zač, my vás tady rádi vidíme, vážíme si všech našich posluchačů, jsme rádi, že jste dorazili a dorazila také jedna odvážlivkyně, když už jsou to tady písničky na přání, tak si vybrala písničku, já si ji dovolím uvést od Jamesa Browna I Feel Good a vás poprosím, abyste přistoupila k mikrofonu. No, oni vás stejně slyší, i když šeptáte, to jsou dynamické mikrofony a ty to berou.
3: Dobré dopoledne všem.
0: No, vidíte, jak jste to krásně zvládla. V podstatě profesionální výkon. S kým máme tu čest? Aspoň křestní jméno.
3: Agáta.
0: Agáta, takové krásné jméno.
3: Ano, prosím, rodové.
0: Pravda, díky bulváru je trochu zprofanované, ale nevadí. Pořád je krásné. Paní Agáto, vy jste vybrala písničku docela zajímavou. A komu ji pošlete?
3: Pošluji všem, kteří poslouchají Český rozhlas. Pošluji všem Liberečanům. Pošluji všem Liberečanům a dalším lidem z okolí a z celého Libereckého kraje. A pošluji vlastně všem.
0: No, tak vy jste to vlastně řekla
3: sobotu.
0: Krásně shrnutě. Jinak, jak si užíváte Den otevřených dveří?
3: Úplně krásně, protože dnešní den teda je věnován vám, Českému rozhlasu, mojí malou přítomností. Pak se chystám do divadla, protože je burza divadelních kostýmů, to bude velká hitparáda,
0: to
3: bude výborná
0: pravda.
3: Akce.
0: A to mě zajímá, po jakém kostýmu pasete? Máte něco vybraného, že byste chtěla třeba nějaký pěkný korzet?
3: No, tak třeba... Prasopsa, kosmonautku. Ne, aha, bude to tak... opravdu veliké. Pan Kabeš tomu udělal krásnou reklamu a v podstatě ten fond je obrovský. Hmm. Takže se máme nejenom my ochotníci, ale všichni recesisté, kdo mají rádi takovouhle legraci, tak se máme opravdu na co těšit.
0: Tak vy jste ochotnice, divadelnice a vy jste se zdráhala přijít k mikrofonu?
3: Ano, prosím.
0: Tak teď už nerozumím opravdu ničemu, ale písnička je připravena. Já moc krát děkuju za výběr, posíláme ji. Dál se dobře bavte.
3: Vy taky, mějte se moc krásně.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Už se nám pomalu blíží 12. hodina, bude tady za 4 minuty. Na záda už mi, a v tomto případě opravdu doslova a do písmene, dýchá Hana Hautfoglová, která dorazí se zprávami, ale my předtím určitě musíme stihnout ještě jedno hudební přání. A teď jsem tady skoro až násilím vylákal k mikrofonu zástupce mladé generace Michala. Já tě zdravím, ahoj.
1: Vlien.
0: To byl ale krásný, byť takový nesmělý pozdrav. Michale, ty jsi posluchačem Českého rozhlasu Liberec?
1: Ano.
0: Tak to rád slyším. Dneska se tady určitě dobře bavíš, když věřím tomu, že třeba hudební produkce pro tebe je z trochu jiného hudebního soudku. Tak co ti zahrajeme?
1: Kalina Safír.
0: Dobře. A bývá takovým dobrým zvykem tu písničku, když už jsi se tak krásně rozhovořil, také někomu poslat, tak pro koho bude?
1: Pro babičku.
0: A s tou tady dnes jsi?
1: Ne.
0: Ty jsi tady sám?
1: S mamkou.
0: S mamkou, tak takový rodinný klan se nám tady vytvořil. Dobře, tak pošleme písničku. Já moc krát děkuju za tvůj proslov. Měj se hezky a ahoj.
1: Ahoj.
0: No a s touhle písničkou se s vámi také rozloučím, protože jak už jsem avizoval, Hana Hautfoglová za mnou chvíli dorazí se zprávami a pak mě vystřídá za oknem už mávající Jana Fričová, která vás provede další hodinou písniček na přání. A kdo ví, třeba se připojím. Lidi

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. U základní školy v Liberecké Rochlici jsou zmodernizovaná venkovní sportoviště. Hrad Grabštejn zkrátí v září prohlídky jen na 3 dny v týdnu a oblačnost bude postupně ubývat, také přehánky mají ustávat, teploty dnes do 16 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Foglová. A protože je dnes u nás den otevřených dveří, vítám v našem studiu i naše posluchače. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil je do betonu a chtěl je pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Podle policie to může trvat i několik dní. Město Liberec dokončilo obnovu 3 sportovišť u základní školy v Rochlici. V areálu jsou oplocená víceúčelová hřiště na malou kopanou, házenou, volejbal, tenis a další sporty. Nové jsou také cesty, schodiště a skladovací prostor pro správce.
3: Dopoledne je hřiště vyhrazené školákům, po vyučování ho mohou využívat také sportovní kluby i veřejnost. Náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO uvedl, že město ještě připravuje pravidla pro využívání sportovišť a provozní řád. Investice vyšla na 23,5 milionů korun, stavba začala loni v červnu. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Hrad Grabštejn zavede od září méně prohlídek pro návštěvníky. Dosud se v září provázelo stejně jako během letních prázdnin, tedy kromě pondělí všechny dny v týdnu. Nově se zářijové prohlídky zkrátí jen na 3 dny, a to od pátku do neděle, jak vysvětluje kastelánka Grabštejna Věra Ozugánová.
4: Změna vyplývá z dlouhodobého zhodnocení návštěvnického provozu, kdy úterky a středy jsou málo vytížené. Bude možné navštívit Grabštejn úterý, středa, září v rámci třeba zájezdu nějakých organizovaných skupin. Ta možnost tam samozřejmě bude.
0: Turisté mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších. Upozornila na to mluvčí střediska Černá hora Pec.
1: Počasí.
0: Je ještě zataženo až oblačno během odpoledne, ale bude oblačnost ubývat hlavně na Českolipsku. Očekáváme také ojedinělé přehánky, které mohou být i četnější, to hlavně na horách. Výjimečně se může přidat i bouřka. Večer budou srážky ustávat. Teploty se dnes drží mezi 12 a 16 stupni Celsia. Fouká mírný severní až severovýchodní vítr a večer bude slábnout a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli stavbě kruhové křižovatky je otevřený sjezd silnice 1/35 do Nárožní ulice v Chrastavě ve směru od Liberce. Objížďka vede přes sjezd na Bílý kostel nad Nisou, tam přes okružní křižovatku zpět na silnici 1/35 a ve směru na Liberce dá sjet do Chrastavy. Výjezd z Chrastavské nádražní ulice ve směru na Hrádek nad Nisou je otevřený. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní poledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec říká Jana Fričová. Jak už předeslal můj kolega Filip Majsl, tak následovat budou dnes už druhé písničky na přání po těch prvních mimořádných. Tak já věřím, že i ty druhé se vám budou líbit. Příjemný poslech.

Petr Muk zahájil dnešní ty druhé, dnes už druhé v pořadí písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Dnes tady probíhá den otevřených dveří v Českém rozhlase, je plný dvorek, zahrada a jsou plná i studia. Pokud právě teď obědváte, ale chystáte se sem k nám do Českého rozhlasu Liberec, pak určitě přijďte, protože máme tady velmi příjemnou náladu a velmi příjemné hosty. No a pokud snad si chcete zahrát, nechat zahrát, protože nemůžete k nám dorazit, pak využijte naše telefonní číslo 22 155 37 22 nebo pošlete SMSku. V eteru zahrajte Liberec, Mezera a váš text a pošlete ji na číslo 90 011 04. K dispozici je také naše e-mailová pošta s adresou zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No, určitě přijďte, určitě si máme co říct, to potvrdí i Jitka Zelenková v další písni.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání, možná právě teď slyšíte ze zahrady našeho hosta, ale já tu mám hosta i ve studiu, my jsme si totiž vyměnili s Filipem role. Před chvílí moderoval Filip a mě zaskočil, teď to udělám já.
1: No a předpokládám, že mi vrátíš i z úroky to usádlení.
0: Ne, určitě ne. Pokud mě napadne tak vtipný bombo, tak to určitě se stane, ale momentálně mě to nenapadá. Kdo nám to teďka zpívá venku na dvoře?
1: Pavel Kudrna?
0: Že by tak krásně zpíval, to si musíme tedy Pavla Kudrnu, našeho pana vedoucího, tady podržet a podrobit výslechu.
1: Obávám se, že Pavel Kudrna svým zpěvem těchto kvalit nedosahuje, to je samozřejmě Pavel Vítek, všichni poznají už jenom podle toho šumu, který se ozývá v povzdálí, že to je vlastně hlavní host dnešního dne otevřených dveří. Máš ráda Pavla Vítka?
0: No, já se přiznám, že jsem chtěla doma najít fotografii, kterou s Pavlem Vítkem mám, když jsem ještě byla v novinách. Je ta fotka stará hodně let?
1: No v tom případě maximálně 10 let.
0: Děkuji. Ta fotka se vlastně zrealizovala v době, kdy byl před premiérou Drákuly. A my jsme seděli s Pavlem Vítkem v Jablonci v kompakťárně a povídali jsme si o chystaném Drákulovi. No, ale pak jsem na to zapomněla, nepřivezla jsem ji, takže mu ji neukážu. Byli jsme oba krásní, mladí a štíhlí.
1: A teď už jste prostě jen krásní, mladí.
0: Ano, ano, ale s tím usádlením teda ti to vrátím. Já jsem říkala, že mám ráda jíst, meditovat, milovat. Ale to nejenom Terezu Maškovou, ale já jsem našla tedy i píseň, která provází film Jíst, meditovat, milovat. A tady poznáš můj hudební vkus. A pak samozřejmě řekneš i svoje přání, pokud ho najdu.
1: Nevím, jestli naše posluchače trochu nevyplašíme, ale pokusím se najít něco, řekněme, komornějšího.
0: Já myslím, že naši posluchači jsou otrlí. Tak tedy příjemný poslech, vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec.

0: Dosti mého vkusu, písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Se mnou je tady stále můj kolega Filip Majsl ve studiu. No a já už teď budu poslouchat jeho hudební vkus.
1: No, to si užiješ. Já se snažím to tutlat, protože si myslím, že můj hudební vkus za stolik lidí neosloví, i když je pravda, že zrovna písnička, kterou jsme připravili, by mohla oslovit pamětníky. To je muzika, představ si, na které já jsem vyrostl. Nevím, jestli se tím mám pyšnit, anebo jestli se za to mám stydět.
0: Určitě ne.
1: Ne, tak ne. Dobře, tak já to prozradím. Je to Pražský výběr.
0: Tak ve své době to byla velmi slavná kapela.
1: No já totiž mám rád lidi, kteří opravdu umí hrát. Aha. A Michal Pavlíček je výborný muzikant. Michal Kocáb, Jak by smet, Claudius Krišpín, Vilém Čok. Prostě to je skvadra skvělých hudebníků a pak je mi jedno, co hrají. Ale když umí, tak umí.
0: Já se tě zeptám, ty Filipe, také uvádíš písničky na přání. Máš nějakou veselou příhodu z natáčení?
1: Z písniček na přání, no, pár by se jich určitě našlo. Většinou teda ty veselé příhody se odehrávají mimo vysílání, když třeba komunikujeme s těmi posluchači, ale je pravda, že víc než veselých příhod mám spíš takových těch dramatických příhod. Teď před chvíli jsme se o tom bavili, když člověk vyhledává tu písničku, to je někdy tak hektické a někdy to opravdu probíhá na poslední chvíli a někdy to bohužel ani do poslední chvíle neproběhne, takže pak člověk musí opravdu hodně, hodně improvizovat.
0: Ano, je to tak, často se tady zapotíme. No tak, nebudeme se chvástat svými příběhy, ale vybrali jsme píseň Pražského výběru.
1: Chvástoun.
0: Tak je tady a já děkuji.
1: Já děkuju.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to byl Marek Ztracený, je sobota 16. května, vy posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a možná slyšíte trošku ve vysílání ozvěny zvenku z naší zahrady, protože u nás v rozhlase probíhá den otevřených dveří. No a hlavním hostem je Pavel Vítek, no a vy ho nemůžete úplně slyšet, no tak jsem vám jednu píseň Pavla Vítka přichystala.

Shakespeare's Sisters nás přezvedli přes pomyslnou polovičku písniček na přání těch sobotních 16. května, těch, co se obvykle vysílají, ne těch mimořádných. Stále tady pokračuje den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec, na který vás samozřejmě zveme. Přijďte, otevřeno máme až do 16. hodiny odpolední. A teď budeme hrát tak trochu klasiku. Píseň vznikla, respektive text k písni, kterou budeme teď hrát, vznikl v 60. letech 20. století a básník Václav Hrabě ho napsal pro divadelní hru Královna Margot, která prý se už bohužel ztratila. No a v 80. letech ji na své album Nechte zpívat Myšíka naspíval Vladimír Myšík. Já myslím, že už znalci vědí, hrát budeme variaci na renesanční téma.

Tak to byl Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání. Mě se tady studio teď úplně zaplnilo našimi posluchači, čemuž jsem ráda, teda takhle plno tady snad ještě nikdy nebylo. No, vybírat budou za chviličku, my máme ještě připravenou Vianu Bartošovou, ne tedy Ivetu, ale Vianu a její píseň Dotek lásky.

0: Jana Bartošová a Dotek lásky. Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec jsou stále s vámi. Je 12 hodin 42 minut. Já mám studio plné našich posluchačů a u mikrofonu už je připravená paní Lenka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak, co to bude? Co si budete přát?
1: Já bych se přála od Maláska baladu pro Adélku.
0: Tak, my to někomu posíláme. Pošlete tuhle píseň také někomu?
1: No, možná pro Vašíka. Je tady se mnou, tak jen tak pro radost.
0: Dobře. A vy jste tady poprvé v Českém rozhlase Liberec? A jak se vám u nás líbí?
1: Je to tady pěkný, je to zajímavý.
0: A chtěla byste dělat třeba moderátorku nebo pracovat tady v rozhlase?
1: Přiznám se, že nejsem si úplně tak jistá, jestli by byla natolik jakoby pohotová, jako jste vy, ale jako je to určitě zajímavá práce.
0: Roky se otesáte. Tak já vám děkuji moc za přání. Jiří Malásek, balada pro Adélku, pro paní Lenku. Příjemné
1: odpoledne. Děkuji.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Je to tak, posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání, teď dozněla pozvánka na výlet s Českým rozhlasem Liberec na Královku, ale já už mám u mikrofonu tady ve studiu další naši posluchačku, slečnu.
4: No, paní.
3: Paní Věru.
4: Je to tak.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
3: Také jste přišla poprvé na návštěvu sem s námi. A jste sama?
4: Tady? Jsem s kamarády. S kamarádkami.
3: S kamarádkami. To je ještě lepší dámská jízda. Mm-hmm. Tak, paní Věro, co to bude?
4: Bude to právě písnička od Michala Davida, Pár přátel stačí mít, a bude to pro moje kamarádky Danču a Ivču a pro všechny kamarády mé nové tady ve studiu a prostě pro všechny.
3: Tak když říkáte pro všechny vaše nové kamarády, to znamená, že přijdete i příští rok? Anebo
4: přijdu budete... i příští rok, přijdu.
3: A půjdete s námi na Královku?
4: Půjdu na Královku.
3: Tak výborně, já vám děkuji za návštěvu,
4: děkuji
3: za přání.
4: Děkuji moc.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji.

0: Tak to byl Michal David, Pár přátel stačí mít. Posloucháte stále písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. U mikrofonu mám další posluchačku z téhle veselé skupiny a to je paní Pavla. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Odkud jste k nám přijela?
1: Já jsem přijela z Nového Města pod Smrkem.
0: Ale říkala jste, že jste rodačka liberecká.
1: Já jsem Tony Souvodkojená.
0: Tak povídejte, co si přejete za píseň, komu ji pošlete?
1: Já jsem slyšela písničku Lucí Bílé s názvem Máma a pošlu to mý dceři Pavlínce.
0: Tak to je krásné přání. Já vám děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu, děkuji vám za přání a Lucie Bílá a Máma už startuje.
1: Díky. Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
2: To unavený oči, když pozdě večer chodí spát, je to strach, že každou chvíli

0: je to být máma.
1: Tak to byla Lucie Bílá a píseň Máma. No je 12 hodin 54 minut, to znamená, že písničky na přání Českého rozhlasu Liberec spějí ke svému konci. Nám se blíží zprávy v celou s Hankou Hautfoglovou, no a potom už tady budou výlety s Pavlem Kudrnou. Jana Fričová vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec a těší se s vámi naslyšenou znovu po 14. hodině.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Komerční banka i Česká spořitel dnes upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. Ukradenou lebku svaté Zdislavy dočasně nahradí křišťálová monstrance. Na podzemí do okolí Rokytnice nad jezerou mohl vjet další taxibus. Ubývání oblečnosti, ustávání srážek a teploty do 16 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sobotní odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Klienti některých bank by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. Ukradenou lebku svaté Zdislavy nahradí dočasně na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí křišťálová monstrance. Jde o druhý originál skleněného relikviáře s drobnou kůstkou svaté Zdislavy, který pro papeže Františka vyrobili v roce 2021 skláři z Novoborska. První originál převzal osobně papež ve Vatikánu. Druhá monstrance zůstala v České republice a je příležitostně vystavována. Skleněný relikviář zapůjčil do baziliky spolek Sakristal, který se snaží o propojení tradičního sklářského umění se sakrální architekturou, jak říká jeho zástupce David Sobotka.
3: Jsme do Vatikánu vezli z bezpečnostních důvodů 3 originály. Toto je tedy druhý originál, který byl na náměstí svatého Petra, ale hlavně se stal vlastně ústředním prvkem na bohoslužbě všech českých a moravských biskupů, kterou sloužili papežské bazilice svatého Pavla za hradbami. Takže pro nás emočně i prostě vším je to velká věc.
2: Soud v České Lípě dnes neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Policejní mluvčí uvedla, že muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Připravujeme podrobnosti. Zhruba 600 lidí měsíčně využívá taxibus mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Novým městem pod Smrkem. Vyplývá to z dat společnosti Korit LK, která v Libereckém kraji objednává veřejnou dopravu. Taxibus na objednání nahrazující klasickou autobusovou dopravu funguje nově také na Železnobrodsku a Hrádecku. Podle jednatele Koridu LK Oty Pospíšila by mohl další taxibus začít v regionu fungovat na podzim.
4: Ve čtvrtém čtvrtletí by ještě mohla přibýt jedna z oblastí, pravděpodobně v okolí Rokytnice a Jablonce nad Jizerou. A vytipováno máme ještě několik desítek oblastí, ale ne všude asi bude možná realizace, protože tam není dostatečný potenciál, anebo je to otázka spíš pro města, kde to může suplovat malou MHD.
2: Problémy s bydlením se podle armády spásy často dědí z generace na generaci. Organizace upozorňuje, že lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich mnohdy vracejí i jako dospělí. Loni armáda spásy pomohla více než 1700 dětí, které dnes tvoří 55% klientů jejich azylových zařízení.
1: Počasí.
2: Během odpoledne čekáme ubývání oblačnosti, hlavně na Českolipsku. Pršet by mělo jen ojediněle, na horách budou srážky četnější a teploty měříme v rozmezí 12 až 15, na Českolipsku až 16 stupňů Celsia. Fouká mírný severní až severovýchodní vítr, který bude večer slábnout, a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozorujte v Liberci na křižovatce Komenského ulice a náměstí Českých bratří. Záchranáři zasahují u autonehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Půlka měsíce května je za námi a já doufám, že si užíváte příjemné jarní dny, kdykoliv nám je příroda dopřeje, a že využíváte i naše výletnické tipy, které vám pravidelně každý víkend přinášíme. Ani tentokrát to nebude jinak, tak buďte vítáni. Dnes vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde mají nádherný labyrint zábrového porostu, který má navíc tvar země koule. To proto, že odkazuje na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Potom společně navštívíme barokní lékárnu u Bílého jednorožce v Klatovech v Plzeňském kraji, která je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. Zatím prozradím jen tolik, že v ní uvidíte i kouzelný roh Bílého jednorožce. Zamíříme také do lesů na Rakovnicku ve středních Čechách, kde stojí lovecký zámeček jménem Svatý Hubert s nevšední korouhvičkou. K čemu sloužila, tak to vám řekneme za chvíli. A nakonec se podíváme do města Tovačova v Olomouckém kraji, kde mají krásný hradecký rybník, rozdělený hrázemi na čtyři části. Takové jsou naše tipy. Tak ještě jednou buďte vítáni, srdečně vás zdravíme a přejeme dobrý poslech dnešních sobotních výletů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.
2: Mám prostě

0: Pardubickém kraji na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí se nachází krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se do něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, taky už jsem něco naznačil v úvodu, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tady učitel národu napsal. Pojďme tedy do údolí, které se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje. A pochopitelně i naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopotského údolí.
2: Protože jste použila slovo klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labyrint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitých děl, ale ten labirint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský labirint psal, ale traduje se.
2: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou Klopotského údolí, to je nepochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
2: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka a o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo, vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labirintu.
2: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou, ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labirintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
3: Habrů v labirintu je přesně 2003. A je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a vyšlo to takhle napřesno. Nebyl to záměr. Ten labirint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
4: Ne.
1: Nenašli.
5: Vy jste nebyli v prostředku, jak jsou ty schody.
3: Našli jsme střed labirintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed schůdku je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem v puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labirint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
3: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazený mezi 20 nejkrásnějších labirintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
4: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
6: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
6: No Betty, jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labirint světa a...
7: Ráj srdce.
4: Ráj srdce.
0: Vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labirintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má zvláštní atmosféru, spojenou s objevováním a nalezáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a naše kolegyně Vlaďka Vildová. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to tam vypadá, tak můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu. Výlety.rozhlas.cz.

Vzpomínáte, jak zněla minulá soutěžní otázka? Někomu připomenu, někomu řeknu vlastně nové znění, ale to je ta otázka z minulého víkendu, takže na tu nemusíte pochopitelně odpovídat. Odpověď se dovíte za pár vteřin. My jsme se ptali na nejstarší roubenku nebo na roubenou stavbu u nás. Její stáří bylo datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a dnes je to unikátní technická památka. Tou nejstarší roubenkou může být za A roubenka Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Co je správně? Tak tipujte, pokud jste tak ještě neučinili, hned prozradím, že správně Ačko je Vertyni v Podkrkonoší, jenom kdybyste tam chtěli, tak číslo popisné 31. A jenom k té roubence v obci Proseč v okrese Chrudim, taky tady je roubenka, jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč moderní luxus? No, byla postavena v roce 2019, tak to dodávám pro úplnost. Ale Ačko, kdo napsal, tak udělal dobře, měl šanci na výhru na flísovou deku. Vylosováni však byli pouze tito posluchači a naše posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. I této nové pětici výherců gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, máte šanci stále na novou cenu, kterou je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. To je totiž hlavní cena za měsíc květen. O co hrajeme nově, nebo o co budeme hrát nově, až prozradím soutěžní otázku? O multifunkční nůž nebo nožík? Tak otázka zazní po třetí reportáži.

0: Teď vás vezmeme do Plzeňského kraje, do jedné krásné historické apatiky. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. A my se do ní spolu s naší plzeňskou redaktorkou Soňou Weizenbacherovou vydáme na prohlídku.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoviny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku, od krále Mitridáta. Byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané dryáky. Čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci a apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opí, tady je námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelenou paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Říká průvodkyně Martina Salvová, která půvabnou barokní lékárnou u Bílého jednorožce v Klatovech provedla naši plzeňskou kolegyni Soňu Weizenbacherovou. Vy do ní můžete zavítat kdykoliv během sezóny, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Pozor, vyjma hodinové pauzy na oběd.

0: V lesích na Rakovnicku ve středních Čechách stojí půvabný lovecký zámeček jménem Svatý Hubert. Pyšní se korouhvičkou ve tvaru jelena, která kdysi lovcům ukazovala, kterým směrem se mají vydat za zvěří. A my se k němu teď vydáme s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou, které vedoucí jesenického muzea Nikola Štefánková ukázala, kde má potom hledat i věhlasný Hubertův kámen.
1: Výlet k zámku Svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku Svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba. A sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíše to jaký altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce. Po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
2: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
2: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned dvě pověsti.
2: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá pověst?
2: Tu druhou by si určitě měli přečíst všechny slečny vdavek chtivé, neboť praví, že

0: slečna, která si na něj sedne a není provdaná, se do roka vdá.
1: Proto svého času býval tento kámen hojně navštěvovaný právě mladými dívkami z města Jesenice.
2: Uzavírá návštěvu krásného místa v rakovnických lesích naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert a zpět měří zhruba 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole, místy však počítejte s náročnějším terénem po lesních stezkách. Výlety. Třetí reportáž dozněla, slíbil jsem soutěžní otázku novou na tento víkend. Nás zítra čeká návštěva unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je ale roztroušena řada míst, která si oblíbili filmaři a později třeba i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. A tak se ptám, tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém Ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Hrajeme tedy o multifunkční nožíky. Textová zpráva, kterou musíte poslat, abyste se zařadili mezi soutěžící, zní takto. Výlety, pak na jeden znak mezera, Ačko nebo Bčko podle odpovědi a druhá mezera. Pak napíšete křestní jméno, příjmení, adresu vždy s poštovním směrovacím číslem a tuto zprávu pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna, stojí 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. No a jak už jsem říkal, znění textové otázky najdete i na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá spanilá věž zdejšího zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni. Ten největší se jmenuje Hradecký. Víc o něm našemu olomouckému redaktorovi Aleši Spurnému řekla kastelánka zámku Květa Zajícová.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbra v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Kimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Perštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Perštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník. Má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hrázy rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky. On prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Více nejenom o ptácích na tovačovských rybnících si můžete přečíst na webu našeho pořadu a také se podívat na fotografie, které náš olomoucký kolega Aleš Spurný na břehu Hradeckého rybníka pořídil. A jenom připomínám, že tady najdete všechny odvysílané reportáže u každé fotogalerii, je tady také plánovací mapa na vaše turistické výšlapy, no a pochopitelně vždycky tam uvádíme i novou soutěžní otázku.

Říká se, že tradice by se měly ctít, takže ctíme tradici připomenutí soutěžní otázky. My se ptáme na jednu filmovou vesničku. Filmaři si ji velmi oblíbili, no a tak se jí právě díky množství filmů a různých věcí, které se tam točí, přezdívá vesnický Hollywood. Jedinou nápovědou bude, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém Ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Tak co je správně? Ačko nebo Bčko, Vesec nebo Hoštice? Pošlete nám textovou zprávu, z ní najdete, znovu připomínám, na webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o multifunkční nožíky, vhodné třeba na houby nebo do stanu, to je otázka, kam pojedete. No a vyhrát můžete i hlavní cenu, ovšem výherce budeme znát, budeme losovat na začátku června. Hrajeme o výletnický batoh a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno z dnešního vydání, z dnešních sobotních výletů. A jak si tady s kolegou Václavem vždycky posteskneme, pane, už je polovina května 16. letí to neuvěřitelně, vidíte. Tak ať vám všechno uteče v příjemné pohodě, sejdeme se zítra, pokud přijmete naše pozvání na 13. hodinu a 4. minutu. Za všechny, tedy za všechny výletníky, pozvání tlumočí Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Soud v České Lípě rozhodoval o vazbě muže obviněného z krádeže lebky svaté Zděslavy. Střední hospodářská škola ve Fídlantu otevře v září nové dílny pro odborný výcvik. V Liberci za hodinu odstartuje benefiční adraběh pro lidi ohrožené samotou. A neděle bude většinou oblačná, pršet by mělo jen ojediněle, teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezký den přeje Hana Foglová. A dovolte mi také pozdravit naše posluchače, kteří k nám dnes přišli na den otevřený dveří. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Soud v České Lípě neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zděslavy. Bude stíhaný na svobodě. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý čin neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Další podrobnosti má redaktorka Jana Pavlíčková.
3: A půl hodiny policie vazbu navrhovala mimo jiné z obavy, aby muž ten svůj čin na svobodě nezopakoval, tedy neponičil opět nějakou další relikvii. Nicméně soud neuznal návrhy na vazbu za důvodné. Mluvit přímo s obviněním ale nebylo potom jednání možné, protože jakmile vyšel bočním vchodem od soudu v doprovodu dvou policistů i se zakrytým obličejem, tedy tak hned nasedl do přistaveného auta ke svému advokátovi a oba opravdu velmi rychle od toho soudu odjeli a za tu krádež lebky mu hrozí 2 až 8 let vězení. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu bude mít od září nový pavilon pro výuku lesních mechanizátorů a truhlářů. Dosud museli na odborný výcvik do Hejnic. Výstavba pavilonu přijde na 45 milionů korun. Původně chtěla škola zřídit dílny v bývalém hospodářském dvoře Frýdlantského zámku. Náklady by ale překročily 400 milionů korun. Nové dílny tak budou součástí školního areálu v Bělíkově ulici, jak říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
4: Všechno jde podle harmonogramu, to znamená, že do konce května bychom měli převzít stavby tak, aby proběhla kolaudace a aby 2. září 2026 žáci učebního oboru lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva mohli už odborný výcvik realizovat ve Fídlantu v nových dílnách, v novém zázemí.
0: Běžci dnes v benefičním závodě podpoří lidi ohrožené samotou. Do celorepublikové akce Adraběh, pořádané humanitární organizací Adra, se zapojil i Liberec. Adraběh bude startovat v Ruprechticích u kaple Panny Marie u obrázku už za hodinu. Lidé se můžou od zítřka přidat i virtuálně, a to díky formuláři, do kterého si na vlastní trase zaznamenají uběhnuté kilometry. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu Izadína Haddáda, označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října roku 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zahynulo také nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších lidí úder zranil.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou velkou oblačnost, na Českolipsku i polojasno a teploty poklesnou mezi 5 a 2 stupně Celsia. Zítra má být převážně oblačno, dopoledne na Českolipsku méně oblačnosti, pršet by mělo jen výjimečně a odpoledne naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, to je výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a sídliště Ploužnice a Hradčany. Tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Právě začíná naše odpolední vysílání, ve kterém určitě neopomeneme položit zvídavou otázku dětem. Martin Písařík nám prozradí, co v učebnicích nebylo a snad lepší předpověď počasí přinese meteorolog. Dnešek se ale nese ve znamení dne otevřených dveří ve všech redakcích Českého rozhlasu. A jak je to u nás v Liberci, tak to vám řekneme už za chvíli.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Michal Prokop a Valdemar Matuška zazněli v úvodu dnešního odpoledne z Českého rozhlasu Liberec. Na dnešek jsme si pro vás v Českém rozhlase přichystali den otevřených dveří. Přijít můžete do všech rozhlasových redakcí po celé republice. Naše liberecká redakce samozřejmě není výjimkou. A jak to u nás v redakci dnes vypadá, vám přiblíží reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer, kterého právě teď vítám ve vysílání. Patriku, hezké odpoledne.
1: Krásné dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Já se vám hlásím přímo z prostranství před naší redakcí.
0: Řekni nám, jaký program právě teď mohou návštěvníci Českého rozhlasu Liberec sledovat a kolik jich zatím přišlo?
1: Já začnu asi odpovědí na tu druhou část otázky. Těch našich příznivců za dnešek už přišlo, odhaduju, třeba kolem 200. Momentálně na pódiu na dvoře naší redakce vystupuje kapela Standband, která provází návštěvníky celým tím dnem, ale měli jsme tu i další zajímavé interprety. Dokonce nám tady zaspívala a zahrála naše kolegyně, moderátorka Iveta Kalátová se svojí kapelou Pohromadě na Přehradě. Vystoupili tady na několika tanečních stupech děti třeba ze základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou, případně z uskupení Rising Stars v Hrádku nad Nisou. A takovým asi největším tahákem celého dne tak to byl interpret, zpěvák Pavel Vítek, který tady měl dva vstupy.
0: Máme 14:45, program trvá do 16 hodin. Na co si ještě tady mohou lidé, kteří ještě přijdou, těšit?
1: Tak kromě Standbandu tady vystoupí ještě gospel Jetu, ale samozřejmě máme i další doprovodný program. Můžete si tady třeba vyzkoušet hru, kterou nám zapůjčila Equalandie, nechat si udělat nějakou malůvku nebo tetování na obličej a samozřejmě nechybí ani občerstvení. Máme tady nějaké klobásky, případně pro milovníky sladkého jsem tady viděl třeba štrůdl. Zapít to můžete kávou, čajem nebo točeným pivem, a to dokonce i nealkoholickým.
0: Tak to jsou dobré zprávy. Ty celý den provázíš skupinky našich posluchačů po studiu. Na co se třeba nejčastěji ptali?
1: Posluchači se ptají v podstatě na všechno možné, a to od takových těch úplných základů naší rozhlasové práce, to znamená, jak třeba hledáme témata, jaká témata pokrýváme, kam jezdíme, kolik nás je v redakci, ale i na to, jak to třeba bude do budoucna s rozhlasovými poplatky. Prostě otázky padají úplně na cokoliv.
0: Tak já moc děkuji za aktuální zpravodajství. Zůstaň na dvoře nebo přijď s další skupinou sem k nám do studia. Informace aktuální přinesl reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer. Díky a naslyšenou.
1: Taky děkuji, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Počasí.
2: Tak v písničce kapely Mirai i přesto všechno hustě pršelo, tak já doufám, že to nás nečeká, byť slunce nesvítí. Ve vysílání právě teď vítám Lenku Doškovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a pokládám jí otázku, jaké počasí je teď v Libereckém kraji jinde než v Liberci a co nás čeká a nemine. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Tak aktuálně máme hodně oblačnosti, ubývání oblačnosti se moc nechce. Tam, kde nám trošku ubývá oblačnost, je na západě a pak na krajním východě Libereckého kraje. A ty teploty moc nestoupají. Nejčastěji teď měříme mezi 11 a 13 stupni Celsia. A vyskytují se i úplně slabonké přehánky, které tedy během odpoledne ještě můžou být četnější, ale opravdu jich není mnoho.
2: Tak sem naštěstí ještě nedorazili, zatím jsme všichni v suchu. Jak se bude počasí měnit směrem k večeru a jak bude v noci?
3: Očekáváme, že ty srážky, které tedy se vyskytnou minimálně, budou pak večer ustávat. V noci očekáváme, že nám vydrží spíš velká oblačnost, i když na západě Libereckého kraje, tedy hlavně na Českolipsku, může být až polojasná obloha během noci. K ránu se můžou i vytvářet ojedinělé mlhy, tedy zejména v údolích. Noc bude, no hlavně to ráno, bude chladnější, nejčastěji budeme měřit mezi 5 až 2 stupni Celsia a můžou se místy vyskytnout i přízemní mrazíky.
2: Zítra je neděle, tak jaká počasí bude zítra, až budeme odpočívat?
3: Tak zítra očekáváme zase více oblačnosti, převážně oblačnou oblohu. Zase ta západní část Libereckého kraje bude mít méně oblačnosti. Naopak na východě očekáváme většinou oblačnost po větší část dne. Můžou se zase vyskytnout ojedinělé nějaké slabé přehánky, nebude jich mnoho a budou hlavně na horách. A teploty by měly být zítra o něco vyšší, a 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Když nahlédneme do příštího týdne, čeká nás už to teplé jaro?
3: Ano, ono se bude postupně jakoby plíživě oteplovat, každý den o 1 až 2 stupínky bude více a postupně bychom se měli dostat někdy uprostřed týdne na 20 stupňů Celsia, ale bude i dost oblačnosti a během odpoledne se můžou vyskytnout nějaké přehánky, takže to bude takové počasí s takovým tím už trošku letnějším denním chodem.
2: Tak já vám mnohokrát děkuju, moc se mi líbil výraz plíživě, ale je to dobrá předpověď počasí. Já vám moc děkuji, přeju příjemnou a klidnou sobotu do Ústí nad Labem a naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: No a za chvíli už si řekneme, respektive řekne nám to Martin Písařík, co v učebnicích nebylo.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, kde právě probíhá den otevřených dveří, a pokud byste si dobrou náladu chtěli zachovat i zítra a chtěli někam vyrazit na malý výlet, tak pro vás máme tip. I letos se na hrad Valdštejn vrací Zdeňka Nečesana, vedoucí varhanního oddělení základní umělecké školy z Mladé Boleslavy. V kapli svatého Jana Nepomuckého vystoupí se svými bývalými žáky, nyní úspěšnými absolventy Mladoboleslavské umělecké školy. Koncert na hradě Valdštejn začíná zítra 17. května ve 14 hodin.

0: 10 minut po půl třetí posloucháte Český rozhlas Liberec a je čas na pravidelnou rubriku. A tou je, co v učebnicích nebylo. Dnes se s Martinem Písaříkem podíváme na hranici Čech a Moravy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázny si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Chvíli před třetí odpolední je s vámi stále Český rozhlas Liberec. V tomto týdnu měli svůj Mezinárodní den zdravotní sestřičky a ošetřovatelky. A to 12. května, protože v tento den roku 1820 se narodila Florence Nightingaleová, anglická ošetřovatelka šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici těchto profesí. Více o sestřičkách nám teď ale řeknou předškoláci, kterých se ptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaký je rozdíl mezi paní doktorkou a sestřičkou?
2: Že doktorka léčí a sestřička zas podává věci.
3: Jo, a jaký je ještě rozdíl, no, že jako třeba ta doktorka může jako pánovi rozšít koleno, aby udělal větší díru, aby mohla ošetřit, dá mu tam náplat, pak odvazu a pak ještě jednu odvazu na nohu jako smradlavou a pak jako ta sestřička podává ty náplasti a ty jako foukačky na kolena a jako zase nějaký náplasti. Prostě i veterinář může operovat kuřátka, oslíky, koně, veverky.
1: Musí být sestřičky na ty pacienty hodné?
4: Jo.
1: Proč?
3: Aby tu bolest nehoušili.
1: A jak se někdo stane tou sestřičkou?
3: Třeba když uvidí někoho zraněného, tak třeba udělá, já bych mu mohla pomoct, tak mu odváže nohu a odvezu do nemocnice a tak se stane sestrou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Kvůli oslavám německého dne otců mají strážci Národního parku České Švýcarsko až do neděle pohotovost. Hrad Grabštejn zkrátí v září prohlídky a zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké sobotní odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec a protože je dnes u nás den otevřených dveří, jsou tu s námi ve studiu i naši posluchači. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce obviněného. Podle něj muž písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Obviněný podle policie lebku ukradl v úterý, zalil je do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě a podrobněji se k tomuto případu vrátíme hned po zprávách. Do Národního parku České Švýcarsko zamířili na prodloužený víkend stovky saských turistů. Přijeli do oblasti tradičně ve čtvrtek na německý den otců a většinou zůstávají do neděle. V minulosti správa parku v souvislosti s těmito návštěvníky zaznamenala problémy s alkoholem, výtržnostmi a také používáním pyrotechniky. Tu už by nemělo být možné nakoupit ve stáncích na tržnici v Hřensku, jak říká mluvčí parku Tomáš Salov.
7: My nejsme úplně schopni jako ochrana přírody zkontrolovat ten prodej té pyrotechniky. Spíš nacházíme potom zbytky odpálené pyrotechniky, buď to hozené třeba do řeky, nebo pohozené někde podél turistické trasy.
5: Hrad Grabštejn zavede od září méně prohlídek pro návštěvníky. Dosud se v září provázelo stejně jako během letních prázdnin, tedy kromě pondělí všechny dny v týdnu. Nově se zářijové prohlídky zkrátí na 3 dny, a to od pátku do neděle, vysvětluje kastelánka Věra Ozogánová.
8: Změna vyplývá z dlouhodobého zhodnocení návštěvnického provozu, kdy úterky a středy jsou málo vytížené. Bude možné navštívit Grabštejn úterý, středa, září v rámci třeba zájezdu nějakých organizovaných skupin. Ta možnost tam samozřejmě bude.
5: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami, a to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí.
4: Počasí.
5: V noci se ochladí na 5 až 2 stupně Celsia a bude většinou velká oblačnost. V západní části kraje může být i polojasno. A neděle v našem kraji bude převážně oblačná. Na Českolipsku bude dopoledne ještě méně oblačnosti a odpolední teploty vystoupají mezi 14 a 17 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Silnice třetí třídy z Rynoutic do Hrádku nad Nisou je uzavřená, pracují tam stavbaři, jezdí se přes Bílý kostel nad Nisou a také po silnici 1/13. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. I další hodina je plná zajímavých reportáží. Čeká nás česká filmová stopa. Vezmeme vás do hlubin rozhlasového archivu a naši cestovatelé nás už podruhé pozvou na Kozákov. A za chvíli se k nám přihlásí živě Jana Pavlíčková s podrobnostmi ohledně krádeže lebky svaté Zdislavy.
4: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: 15 hodin a 11 minut a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude dál vyšetřovaný na svobodě. Okresní soud v České Lípě dnes neuznal návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby za důvodné. Jednání před soudem sledovala reportérka Českého rozhlasu Liberec Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak policie přivezla obviněného k soudu v České Lípě krátce před 10:00 dopoledne a samotné to jednání uvnitř soudu, které pak bylo neveřejné, trvalo přes 2,5 hodiny. No a výsledkem je, že soud neuznal návrh státního zástupce na vzetí do vazby za důvodný. Mimo jiné proto, že ten muž nebo ten obvinění nikdy předtím nebyl trestaný ani neměl žádný přestupek. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, právě aby podezřelý tu svou trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. V každém případě to rozhodnutí soudu tedy znamená, že 35-letý muž teď bude vyšetřovaný na svobodě.
0: Co obviněný za rozhodnutí okresního soudu říkal?
1: No tak bohužel my jsme s ním nemohli mluvit, protože od soudu vyšel v doprovodu dvou členů vězeňské stráže bočním chodem, který vlastně vede na uzavřený dvůr, takže jsme jenom přes mříže viděli, jak si muž zakrývá obličej listem papíru a hned nasedá do přistaveného auta, se kterým přijel jeho advokát Vít Pavko a samozřejmě i hned odjeli pryč. A Pavko pak později médiím vzkázal, že jeho klient lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky této patronky zacházela. On údajně podle tedy svého advokáta nesouhlasí zejména s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla. No a Pavko také uvedl, že jeho klient dal písemný slib, že se vyvaruje páchání trestné činnosti i dalším činnostem, které by k tomu mohly vést.
0: Jaký trest mu za krádež lebky svaté Zdislavy hrozí?
1: Tak je to až 8 let vězení. Já jenom připomenu, že muž tu lebku odcizil v úterý před večerní bohoslužbou, na kterou se kněz právě chystal v sakristii. Rozbil tedy přitom 2 skla na barokní schránce, ve které ta lebka svaté Zdislavy byla. A po dopadní policie zjistila, že muž lebku zalil betonem do blíže neurčeného předmětu, který pak chtěl hodit do řeky. A ta zabetonovaná lebka je tedy teď v péči restaurátorů, který se jí pokusí nějak vyprostit. Já jsem se samozřejmě ptala i děkana dominikánského kláštera v Jablonném, Pavla Márie Majera, jestli budou tu lebku dál, pokud se tedy podaří zachránit, vystavovat uvnitř baziliky, tak to prý bude muset rozhodnout širší církevní kolegium, řekněme. No a není tak vyloučené, že lebka bude uložena dolů do krypky v bazilice, kde vlastně i rakev z ostatky svaté Zdislavy.
0: S podrobnostmi o krádeži lebky svaté Zdislavy se nám přihlásila reportérka Českého rozhlasu Liberec Jana Pavlíčková. Jano, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Bratři František a Jan Nedvědové a jejich píseň Jabko stále ještě doznívá v Českém rozhlase Liberec. Naši cestovatelé Marek Řeháček a Jaroslav Hoření se při putování Libereckým krajem už minule zastavili na Kozákově a do dnešního dne moc pohybu nezvládli. Asi se celou dobu snažili z bývalé sopky vykutat nějaký ten drahokam.
1: Z větrné rozletové hrany Kozákova, odkud je především paraglidisti letají do českého ráje, na český ráj jsme zašli kousek do závětří, abychom si popovídali o tom významu Kozákova, co by vlastně místa polodrahokamu až drahokamu.
2: Kozákov je asi možná nejslavnější místo, kde se vlastně nacházejí polodrahokamy. Tady konec konců je i taková menší naučná stezka, kde jsou vlastně popsány ty jednotlivé typy polodrahokamů, které se zde nacházejí. Asi takovou nejslavnější lokalitou, bohužel už dnes uzavřenou pro veřejnost, je od Trubců vlom, který se nachází zde kousek na té jižní straně. Možná si někteří posluchači vzpomenou, jak tam vlastně bylo možné rozbíjet ty pecky a nacházet tam buď acháty, jaspisy, další krystaly, drůzy křišťálu a tak dále. Opravdu to nebylo až tak úplně nemožné, aby tady člověk zbohatl. Konec konců ta slavná pověst, která se pojí s Kozákovem i s jeho pojmenováním, vlastně říká, že zde kdysi byl malý pasáček, který měl starosti kozu a ta koza mu utekla. On se samozřejmě bál a když ji najednou zahlédl, tak se naštval, vzal kámen ze země a hodil ho po té koze. Kozu naštěstí netrefil, ale stalo se to, že ten kámen se rozprskl na zemi o nějaký jiný kámen a on byl velmi překvapený, když vlastně viděl, že uprostřed se nachází ten krásný polodrahokam, který mimochodem poté prodal a obdržel za něj víc peněz než za tu samotnou kozu. Což je taková jako hezká kozákovská pověst, ale je tedy pravda, že ta kozákovská legenda se hodně pojí s těmi polodrahokamy, které vlastně zdobí kapli svatého kříže na Karlštejně anebo svatováclavskou kapli v chrámu svatého Víta. Nicméně je to spíš pověst, vlastně bylo odborníky potvrzeno, že ty polodrahokamy, které se nacházejí tam nalepené na těch stěnách těch dvou kaplí, vlastně pocházejí z Krušných hor, z okolí Klášterce nad Ohří. Ale ta pověst patrně vznikla tehdy, když vlastně po různých válečných událostech ty stěny, ty jaspisy a ametisty byly oloupány vojáky, kteří vlastně to brali jako válečnou kořist. A právě v 19. století, když docházelo k těm polistickým rekonstrukcím těchto dvou kaplí, tak to doplňování těch jaspisů a ametistů právě bylo činěno polodrahokamy tady odsud z Kozákova, takže ta spojitost s těmito dvěma nejvýznamnějšími sakrálními památkami je zde.
1: Určitě musíme zmínit, že Kozákov má za sebou sopečnou minulost, že to byla vlastně sopka, tady je vlastně i takový jeden pozůstatek sopouchů cestou na Drábovnu, kam se chystáme, potkáme.
2: Určitě a vlastně ta láva pronikla těmi staršími pískovcovými vrstvami, které připomínají ta stará moře a vlastně díky tomu ten Kozákov je tak pestrý a má tak pestrou přírodu, protože jsou zde dva zcela odlišné geologické podklady.
0: No a další zastávka našich cestovatelů už nebude na pověstmi o předeném Kozákově, ale pod ním, pod Kozákovem. A to radostná studánka.

0: Sobotní odpoledne trávíte s Českým rozhlasem Liberec a já věřím, že ho trávíte příjemně. Narozeniny dnes slaví jeden z nejslavnějších herců narozených v Liberci. Tentokrát nemám na mysli Vlastu Buriana, ale našeho současníka, který se schopností rozesmát publikum králi komiků určitě vyrovná. Napovím, že oslavenci je dnes 71 let a je držitelem 4 českých lvů. Další indicií je, že jeho více než častým hereckým partnerem je Jiří Lábus. Ano, narozeniny dnes slaví Oldřich Kaiser. Gratulujeme a pustíme si teď s oběma komiky a také s Ivetou Bartošovou slavnou scénku z pořadu Možná přijde i kouzelník. Jiří Lábus hraje puberťáka Lůďu, Iveta Bartošová jeho holku a Oldřich Kaiser psychiatra.
1: Lůďo, tak
2: len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší zvlčno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Lůďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas slouchat, ale vidím, že problémy nemáte zvlčno. No, Lůďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Lůďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. Lůďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Lůďo?
3: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
2: Čili celá parta.
3: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
2: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Lůďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
3: Ale Miloš odešel s Věrou.
2: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Lůďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
3: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
2: Promiň, máš pravdu. Lůďo, promiň, máš pravdu jistě, promiň. Čili to je naprosto.

0: мило, як Станя,
1: Станя
0: ти
1: там
0: Станя там била.
1: Станя там не
0: добре, чи Станя там не била, але ти на посту нормальніш. Ти ще я навчила. Так, до там тебе, а Лудю, а деком, в початку, а аутикую, а аутикую, аутикую.
1: Івета, Роура, Милан, Віра, Душан.
0: Душан там не
1: Був.
0: Byl.
1: Nebyl. Byl tam.
0: Ale tady nebyl.
1: A tam byl.
0: No dobře, ale quit. Jsem tvůj cop, chytal. No. A jako chytaj, musíš doulehovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Dali jsme teď psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkně děvče? To taky není normální. No, musíš najít děvče na úrovni. Uďo, no tak. No, nějaké děvče si musíš najít.
1: A já mám Ivetu.
0: Nemáš. Uďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy. Vy jste děvče na úrovni, já jsem na úrovni, já jsem bezproblémové. Víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel. Tam bude... Půjďa?
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A s kapelou Bee Gees jsme pomyslně putovali do 80. let minulého století, neboť právě tahle píseň Staying Alive byla písní z filmu Horečka sobotní noci. No a u stříbrného plátna ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zůstaneme i nadále, neboť budeme hledat českou stopu ve světové kinematografii, českou filmovou stopu. Autor tohoto seriálu Jan Křemen se dnes vrátí do půlky 90. roků, tedy o 10 let dál, než jsme byli s písní Bee Gees, a kdy u nás, tedy v těch 90. letech, kdy u nás vznikl jeden z velkých hollywoodských hitů.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Dnes si vám dovolím připomenout americký film Mission Impossible, kde do titulní role byl obsazen Tom Cruise, a to do role superšpiona. Film byl zčásti natočený v Praze, vznikl na motivy populárního stejnojmenného televizního seriálu, který se u nás vysílal pod názvem Nulová šance. Ve Spojených státech se film, v němž Tom Cruise nejen stělesnil ústředního hrdinu, ale také i produkoval, a tak se stal diváckým superhitem. Kdo si ještě teď ten film nedokáže vybavit, tak si mu dovolím připomenout děj. Při akci na americké ambasádě v Praze dojde k masakru elitní špionážní jednotky CIA. Šéf chce odhalit zrádce ve vlastních řadách a podezírá mimořádně schopného agenta Henta. Nespravedlivě podezíraný mladík se proto pouští do pátrání na vlastní pěst a na každém kroku mu přitom hrozí smrtelné nebezpečí. Odhalená pravda je šokující pro všechny, ale pro vás zřejmě nebude šokující, že si v tomto americkém velkofilmu také zahrála celá smečka českých herců, jako například Marek Vašut, Karel Dobrý, Gaston Čubrt, Jiřina Třebíská a řada komparzistů. Česká herecká škola má ve světě dobré jméno a zahraniční produkce dnes využívají domácí herce poměrně často. A to nejen pro jejich herecké umění, ale i proto, že je to ekonomicky pro zahraniční produkce výhodné. Co jste ale nevěděli, je skutečnost, že na vzniku tohoto filmu se svým dílem podílel i prezident Havel, předseda vlády Klaus a ministr Němec. Právě oni byli americkou produkcí osloveni, že to zvýší pronájmu vybraných objektů jejich správci přehánění. Například pronájem Nosticova paláce byl původně domluven na 80 tisíc korun za natáčecí noc, ale později bylo stanoveno, že to bude 580 tisíc korun. Nebylo tedy divu, že se to Tomu Cruiseovi nelíbilo a proto se obrátil na nejvyšší místa. Bohužel při snahu prezidenta mu nebylo vyhověno, a tak jste se mohli později dočíst ve Vanity Fair tato Cruiseova slova. Česká republika je naprostým debilovem a drnákovem. Stále je tu komunismus a proto se tu nedají točit filmy. Důsledkem potom bylo, že se Česku dost dlouho zahraniční produkce vyhýbaly. Dnes v kinech film Mission Impossible nedávají, ale za to vás mohu pozvat na premiéru britského animovaného filmu Farma zvířat. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

odpoledne s Českým rozhlasem Liberec vrcholí, stejně tak jako vrcholí i den otevřených dveří v Českém rozhlase Liberec. My jsme rádi, že jste k nám našli cestu a že vás bylo poměrně hojně. Blíží se 16. hodina a po zprávách s Hankou Hautfoglovou jsou tady hvězdné návraty. Kdo se chce zasmát, ten si poslechne další díl. Pořad, který si připomíná slavné komiky a autory českého humoru. Dnes vám Patrik Rozehnal připomene muzikanta a tak trochu i komika a oblíbeného moderátora hudebních pořadů Jaroslava Uhlíře. Dozvíte se, kde začínal, kdo mu hodil lano a jak vznikaly slavné písničky. Uslyšíte i veselé vzpomínky a scénky z rozhlasového i televizního archivu. To vše po 16. hodině. No a Jana Fričová se na vás těší opět po 17. při písničkách na přání.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. U základní školy v Liberecké Rochlici jsou zmodernizovaná venkovní sportoviště. Komerční banka i Česká spořitelna dnes mají odstávky a výpadky systémů. A neděle bude většinou oblačná, pršet by mělo jen ojediněle, teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. A protože je dnes u nás den otevřených dveří, jsou se mnou ve studiu i naši posluchači. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Soud dnes se neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě návrhu na vazbu nevyhověl. Pokračuje liberecká policejní mluvčí Dagmar Suchorová.
4: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
2: Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil je do betonu s cílem je pohřbít, uvedla to policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Podle svého obhájce lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Město Liberec dokončilo obnovu 3 sportovišť u základní školy v Rochlici. V areálu jsou oplocená víceúčelová hřiště na malou kopanou, házenou, volejbal, tenis a další sporty. Nové jsou také cesty, schodiště a skladovací prostor pro správce.
5: Dopoledne je hřiště vyhrazené školákům, po vyučování ho mohou využívat také sportovní kluby i veřejnost. Náměstek primátor Adam Lenert z hnutí ANO uvedl, že město ještě připravuje pravidla pro využívání sportovišť a provozní řád. Investice vyšla na 23,5 milionů korun, stavba začala loni v červnu. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v České republice, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Je v něm například největší kolekce bižuterie na světě a jedna z největších sbírek skla v Evropě. Podle ředitelky muzea Milady Valečkové pomůže nový název i k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi. Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes mají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systémů až do 10 hodin večer. Česká spořitelna klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme většinou velkou oblačnost, na Českolipsku i polojasno a teploty poklesnou mezi 5 a 2 stupně Celsia. A zítra má být převážně oblačno, dopoledne na Českolipsku méně oblačnosti, pršet by mělo jen výjimečně a odpoledne naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, teď dejte na silnici 1/35 ve směru z Turnova do Liberce. V Jeřmanickém kopci havaroval motorkář, narazil do svodidel. U nehody jsou záchranáři a v tuto chvíli je tam průjezdní jen pravý jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
6: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
7: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
6: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
7: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
6: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
7: Aha, rozumím.
6: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
7: Oč se vlastně jedná?
6: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
7: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
6: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
7: Co jsme si, to jsme si.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: сім, аби здав. То просім, аби здав.
1: Ať є všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pas!

0: Potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě
4: viděl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy no, ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já to... měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil
4: to
3: se,
4: už jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš.
4: No, a režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to, některý uměj, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď mě dává různé otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé neci, mese asášit asátam s hazagou. A Svěrák to přelal a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky
0: slova
1: vím,
0: i
1: jak si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to se lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela asi 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky. A o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, ten napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Old co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No, byl open.
1: Byl open.
5: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
4: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity, jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvolal,
5: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
6: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
7: Jak se to říkal, hit Pambíček?
6: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
7: Jako, no, je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
6: Přes hity, ano, to
7: jsem nevěděl.
6: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pacholku hit, jo, takový jako.

0: ました。
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brůzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha. Tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř. Já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chci, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného

0: krále, že jo?
1: Správně.
0: Jo.
1: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty že... svoje dcery provdá.
0: Tak. Všechny, úplně všechny. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
2: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte, pojďte, pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
2: No, tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. S kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
0: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
2: Je to moderní pojetí, ale můžete, můžete. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
2: Moment.
5: Co je?
2: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli... nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
1: Ne, diváci jsou děti.
2: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. Aha,
1: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
2: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
0: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
2: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
0: No, tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
0: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Tak. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
0: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
0: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
0: No, kde?
4: V Turecku.
0: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátkej. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
0: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No, jak
0: takhle. No.
2: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
2: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
0: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
1: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
0: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
1: Vymyslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
0: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím, se budeš široký, že? No.
2: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
0: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
1: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: To mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Čekáte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav Kareši. Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Víte, já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli žensky se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát. It's okay, hraje, že...

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Další taxibus by mohl vjet na podzem do okolí Rokytnice nad Jizerou. Švýcarské úřady odtajní spisy o nacistickém zločinci Mengelem dosud to odmítali. A zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký sobotní podvečer přeje Hana Hopfoglová. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
2: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
0: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Vít Pavko ještě uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Zhruba 600 lidí měsíčně využívá taxibus mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Novým městem pod Smrkem. Vyplývá to z dat společnosti Koryt LK, která v Libereckém kraji objednává veřejnou dopravu. Taxibus na objednání nahrazující klasickou autobusovou dopravu funguje nově také na Železnobrodsku a Hrádecku. Podle jednatele Korytu LK o typu Spíšila by mohl další taxibus začít v regionu fungovat na podzim.
3: Ve čtvrtém čtvrtletí by ještě mohla přibýt jedna z oblastí, pravděpodobně v okolí Rokytnice a Mlnce nad Jizerou. A vytipováno máme ještě několik desítek oblastí, ale ne všude asi bude možná realizace, protože tam není dostatečný potenciál, anebo je to otázka spíš pro města, kde to může suplovat malou MHD.
0: Na přehradě Mšenov v Jablonci nad Nisou bude i v letošní letní sezóně ničit nebezpečné sinice ultrazvuk. Vedení města na tom bude spolupracovat s odbornou firmou Photon Water Technology, informovala o tom mluvčí jabloneckého magistrátu. Problémy s přemnoženými toxickými sinicemi se na přehradě v posledních letech opakují. V loni se tam lidé mohli koupat jen v červenci. Ultrazvuk pomáhá vodu v přehradě čistit od roku 2019. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem, píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce se mu podařilo utéct do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítaly.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 5 až 2 stupně Celsia a bude většinou velká oblačnost. V západní části kraje může být i polojasno. Neděle v našem kraji bude převážně oblačná, na Českolipsku bude dopoledne ještě méně oblačnosti a odpolední teploty zítra vystoupají mezi 14 a 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 z Turnova do Liberce. U Jeřmanic havaroval motorkář a u nehody zasahují záchranáři. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý podvečer s Českým rozhlasem Liberec. Utichly tady chodby, utichla naše zahrada, skončil den otevřených dveří, ale neskončilo naše vysílání. Teď jsou před námi písničky na přání, tak budeme hrát na základě vašich přání. Příjemný poslech.
1: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Alice Springs otevřela dnešní podvečerní písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Skončily vaše návštěvy, dveře se opět zavřely, nicméně my rádi přivítáme vaše objednávky na písničky na přání a tedy na program této následující hodiny. Volat sem k nám do studia můžete na číslo 22 155 37 22. Můžete nám psát také SMS zprávy a to na číslo 90 011 04 ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a váš text. A pokud chcete napsat víc, pak využijte e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Dozněla kapela Elán, stále posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už ve vysílání vítám naší stálou posluchačku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Jano, tady Jarča Friedlander a chci vám všem moc poděkovat. Bylo to tak skvělý a byl velký díky vám všem.
0: No tak to děkujeme.
1: I Pavlu Vítkovi. No protože jsem si to tak dneska náravně užila a děkuju za krásnou pochvalu od vašich kolegů.
0: No, tak to my jsme rádi, že přišlo tolik lidí na den otevřených dveří a všechny jsme vás samozřejmě rádi viděli. Tak a teď, aby jsme to nezamluvili, pojďme k tomu přání. Co si budete přát zahrát a komu?
1: No, od Pavla Vítka. A bude to pro všechny i pro vás, všechny, co jsme tam u vás dneska byli. A aby měli dobrou cestu domů ty lidi, co taky přijeli, já nevím, odkud všechny přijeli, aby dobře dojeli a vy taky, abyste dobře dojeli domů, protože to bylo tak skvělý a já si myslím, že budete dneska všichni unavený, takže hlavně opatrně jeďte domů všichni. A bude to i pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Dobře, děkuji.
1: No prostě pro všechny a pro vás všechny taky tam k vám.
0: Dobře, děkuji za zavolání a musím říct, že o stejnou píseň od Pavla Vítka modlitbu požádala i paní Leona a Petra, které byly tady u nás. Jsou to zřejmě sestry od Hnalovy a požádali také o stejnou písničku a děkuji Českému rozhlasu, že jim zpříjemnil den. Tak já vám děkuji za zavolání i za návštěvu a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio

17 hodin 21 minut, vy posloucháte Český rozhlas Liberec, sobota 16. května a já už čtu v naší e-mailové poště. Chtěl bych zahrát písničku od Kabátu, Rumcajs miloval Manku. Písnička bude pro všechny posluchače a pro všechny regionální stanice Českého rozhlasu za krásný den otevřených dveří. S pozdravem, Jan Sklatov.

0: kabát a Runcaj smiloval Manku. No a já už ve vysílání vítám dalšího posluchače. Dobrý podvečer, pane Jiří.
1: Krásný podvečer, paní Jenička, já vás pozdravím do Liberce.
0: Tak povídejte, co budeme hrát a komu to pošleme?
1: Ano, já bych vás poprosil švédskou zpěvačku Loreen a písničku Tatu. No já písničku věnuju nám všem fandům, hlavně teďka hokeje, protože aktuálně probíhá mistrovství světa. No včera jsme porazili Dány, dneska v 8.20 hrajeme se Slovincema. No a příští sobotu budeme hrát s našima bratěma ze Slovenska, takže věřím tomu, že se máme na co těšit, tak zkrátka a se správně naladíme na tu správnou notu.
0: Dobře, děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou, děkuji moc.

Přátelé, s vámi Český rozhlas Liberec ze švédských hudebních pódií. Se teď opět přesuneme do českého showbiznisu. Čtu z naší e-mailové pošty. Dobrý podvečer, prosím o zahrání písničky od Jitky Zelenkové. Píseň Máme si co říct. Písnička bude pro všechny lidi a přátelé, se kterými jsem se dnes potkala u vás v rádiu, i pro ty, kteří nemohli dorazit. Moc zdravím Miladu z Jablonce a Haničku básničku z Bíliny i Janču z Technické univerzity a Boženku z Liberce. Děkuji za zahrání, s pozdravem a přáním hezkého zbytku dne. Šárka z Liberce.

0: Český rozhlas Liberec, písničky na přání. Já už zdravím našeho dalšího posluchače. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Tak, povídejte, odkud nám voláte?
1: Ano, tady Vladimír Mále, Jablonec nad Lysou. A já jsem vám chtěl poděkovat za dnešní den otevřených dveří. Byl to vynikající pořad a všecko s těma hlasatelama jsme si pěkně popovídali. A přál bych si písničku pro manželku od písně Karla Gotta Staň se růží.
0: Tak, vybrali jsme, písnička je připravená, já vám děkuji moc za zavolání a přeji příjemný podvečer. Naslyšenou.
1: To samý vám taky, naslyšenou.

Karel Gott a píseň Staň se růží v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já už nyní se opět dívám do naší e-mailové pošty s adresou zahrajte.liberec@rozhlas.cz, kam nám napsala paní Marie a píše: ráda bych nám, kteří jsme z jakýchkoliv důvodů nemohli jít na dnešní den otevřených dveří Českého rozhlasu v Liberci, chtěla nechat zahrát nějakou písničku od paní Jany Chládkové. Srdečně vás všechny zdravím a přeji příjemné vysílání, posluchačka Marie. Tak od Jany Chládkové jsme vybrali píseň Svůní Heřmánkovou.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dospívala anglická zpěvačka a skladatelka Adele, a to na přání paní Ireny, která nám napsala na naší SMS-kovou poštu. No a stejný zdroj nebo stejnou cestu využila i paní Karolína, další posluchačka Českého rozhlasu Liberec. Ta požádala o skupinu Čtyřtet a píseň Oh Baby Baby.

0: Oh baby, baby a čtyřtet. Tak to byly všechny písničky na přání, které jsme stihli v tomhle druhém, respektive dneska už třetím čase odehrát. Děkuji všem, kdo přišli dnes na den otevřených dveří sem k nám do Liberce. Byla to návštěva velmi milá, moc se nám to líbilo, bylo vás skutečně hodně, tak věřím, že jsme i my potěšili vás a že se vám u nás líbilo. Před námi je poslední přání a to Jirka Strutnova, který moc zdraví Liberec a prosí Hanu Horeckou a Houslový král. Jana Fričová, ta se s vámi loučí, před námi je tedy Houslový král. Ano a zítra se uslyšíme znovu, budeme spolu stávat.
1: Do našeho města jednou přijel sám celý dancing stih, když zahrál nám. A hrát tu měl nejlíp ze všech, co znám, tak říkali mu Houslový král. Ten čaroděj houslí všechny holky sváděl, vypadal jak

Moje sestra, ta se v něm viděla a po jeho houslích šílela. Řekla ti učí, co mu to udělá, ten hezký houslový král. Tak všechno ji naučil ten, co jí sváděl, co byl na půl Kain a na půl Abel. Vypadala jak anděl, hrála jako ďábel, hrála jak housl.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Střední hospodářská škola ve Frýdlantu otevře v září nové dílny pro odborný výcvik. Vedliba přezdívaná Tymy uhynula. A neděle bude většinou oblačná, pršet by mělo jen ojedinělé teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
3: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
3: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
5: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kostelních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
3: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Ukradenou lebku svaté Zdislavy nahradí dočasně na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí křišťálové monstrance. Jde o druhý originál skleněného relikviáře s drobnou kůstkou svaté Zdislavy, který pro papeže Františka vyrobili v roce 2021 skláři z Novoborska. První originál převzal papež osobně ve Vatikánu, druhá monstrance zůstala v České republice a je příležitostně vystavována. Skleněný relikviář zapůjčil do baziliky spolek Sakristal, který se snaží o propojení tradičního sklářského umění se sakrální architekturou. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu bude mít od září nový pavilon pro výuku lesních mechanizátorů a truhlářů. Dosud museli na odborný výcvik do hejnic. Výstavba pavilonu přijde na 45 milionů korun. Původně chtěla škola zřídit dílny v bývalém hospodářském dvoře Frýdlantského zámku, tam by ale náklady překročily 400 milionů korun. Nové dílny budou součástí školního areálu v Bělíkově ulici, jak říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
6: Všechno jde podle harmonogramu, to znamená, že do konce května bychom měli převzít stavby, tak aby proběhla kolaudace a aby 2. září 2026 žáci učebního oboru lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva mohli už odborný výcvik realizovat ve Frýdlantu v nových dílnách, novém zázemí.
2: V severním moři uhynul keporkák přezdívaný Tymy. Voda Vedlibu vyplavila u dánského ostrova Anholt, informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Tymy od konce března několikrát uvízl na Mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkáka jsou nízké.
1: Počasí.
2: V noci čekáme většinou velkou oblačnost, je na Českolipsku, ale i polojasno a teploty, které poklesnou mezi 5 a 2 stupně. Zítra má být převážně oblačno, dopoledne na Českolipsku ještě méně oblačnosti, pršet by mělo jen výjimečně a odpoledne naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřená Pasecká ulice. Obousměrná objížďka vede ulicemi Vysoká, Skelná, Slunečná a Jitřní. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera z Klicperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2009 převzala herečka Jana Štěpánková. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Marta Růžičková a Zdeněk Novák.
8: To neznamená, že to bude smyslový. Tak jedem.
9: No, jedem. To já si
10: Marto, jedou.
11: Jedou, já vím, ale kdo?
10: Lada Klokočníková s Mirkem Vaňurou.
11: Já jsem se domnívala, že hosté na zahradní slavnost, ale já si myslím, že bude dobře, když na ty hosty, protože zahradní slavnost je to takový hold přírodě a dobrým hostům. Tak to znamená, že na ně budeme čekat.
10: Ano, budou to už za chvíli. Lada s Mirkem se zatím hodí do gala. Slyšeli jste ten ruch, který tu je, protože už začíná být lehká nervozita, ale zdravá, zahradní nervozita, plná štěstí z prožitého večera.
11: No, my vám samozřejmě zprostředkujeme, jaká byla atmosféra v zákulisí. A to si myslím, že je velice zajímavé, protože do zákulisí nemá hned tak někdo přístup.
10: Ano, exkluzivně jen náš mikrofon, tedy mikrofon Marty Růžičkové
11: a Zdenka Nová.

0: Vypadá to, že už přijel první host podle hluku, podle takového milého vítání bych řekla, že to nemůže být nikdo jiný než Leďa Kendl.
1: Ano, je to takové mírné pozdvižení. On je vždycky jako uragán.
0: Ano, určitě. Vítaný uragán.
1: To je tradiční pusa, snad v žádném natáčení ze zákulisí nechybí pusa.
0: No, já si myslím, že
2: dám ti pusu jako husu, půjde spolu do cirkusu.
0: Letošní šarmantní osobnost je vlastně zahradní slavnost. A když by bylo na vás, koho byste pozval? Protože to je noblesní záležitost, zahradní slavnost.
2: Koho bych pozval? Pozval bych všechny handicapované lidi, ti, kteří nemají moc radosti, a určitě by za to byli velice vděční, kdyby se jim někdo věnoval, dal jim dobře najíst, napít a ještě by je k tomu pobavil. Tak to, tyto lidi bych pozval z celé republiky. Asi já.
0: Dobře. A tady u nás v Hradci Králové?
2: Já jsem včera volal Jiřince Jiráskové a říkal, že má předpremiéru a že nepřijede. Takže tu tady budu postrádat.
1: A co hlavní host Jana Štěpánková?
2: No tak já musím říct, že k této dámě cítím úctu, že jo? Jako ke skvělé herečce, že? Léta hraje ve filmech, už jako kluk jsem se díval na ní a je to prostě na místě, že takovýhle člověk dostane ocenění.
0: Gala večer šarmantní osobnosti, to je takové lehké nakročení k 65. Hradeckého rozhlasu. No a protože Leďa Kendl slaví 65., tak to má jistou spojitost a to nás velice těší.
1: To je naše štěstí letošní. Štěstí. Ano, cítíme štěstí, že to máme takhle pohromadě.
2: Dá se říct, že jsme takový dvojčátka.
1: Co popřejeme my dva Laďovi za rozhlas?
0: Hodně svěžesti, dobrý hlas, hodně štěstí, hodně zdraví a hodně dobrých lidí kolem.
1: A plno jarního elánu.
2: Určitě. No já vám děkuji, abych vám přál, abyste pořád byli tak vstřícní k lidem a vysílali pořád ve vašem rádiu takový pořady, jak vysíláte. A vysílali takovou dobrou muziku, jakou vysíláte.
1: Otočit fotografie, což v pořadu vidět nebude, ale vy jste teď slyšeli, že se fotografujeme zvěčnění navždy.
0: No jistě, no to je důležité. Pro vzpomínky. Ano. Pro hezké vzpomínky.
1: I na tenhle rozhovor budu zase dlouho vzpomínat. Laďa Kendl.
2: Děkuji a všem přeju příjemnou pohodu a já se přirazuji k vám jako vzpomínkář, protože já žiju ze vzpomínek. Já samozřejmě se dívám do budoucnosti, žiju z přítomnosti, ale vzpomínky to je moje parketa. Tak ahoj a zase někdy jindy. Díky.
3: Ústa líp než ptáci pějí.

0: Český rozhlas Hradec Králové jde vstříc usměvavému, optimisticky naladěnému
1: Zbigněvu Čendlíkovi. My vás moc zdravíme a jsme rádi. Zdenku, podívej se, to ty nikdy nemáš, takovouhle nádhernou kravatu.
2: Snažil jsem se tady být první, protože Laďa Krndlu minulý rok, já jsem poslouchal teď vaše vysílání a jsem slyšel, že on byl první. Jo. Říkám si, tak já budu první tentokrát. Já. No bohužel. Laďo, prosím tě, tohleto, to není kravata. Laďo, ty seš takovej odborník na tyhle ty věci. Já to budu mít premiéru dnes. Jak se to jmenuje? Co to je? Není to kravata? Co to je?
0: Šáteček pro muže, ale jak se to jmenuje? Ty to nevíš, Marto?
1: Nevím.
2: Nevíš?
1: No. Je to noblesní.
2: A vypadá to dobře, je koresponduje to s událostí. Já si to vemu na sebe.
1: Každopádně se to k zahradní slavnosti velice hodí.
2: To bude noblesní.
0: Přímo garden party.
1: Noblesní hosté.
2: Prosím vás, paní redaktorko, pomůžete mi s tím,
1: protože jsem...
0: Tak Marta Růžičková pomáhá připnout Zbigněvovi onen šarmantní doplněk k jeho obleku.
1: Vypadá báječně a my si tak povídáme s našimi hosty, s noblesními hosty, kteří přijedou na gala večer šarmantní osobnosti, abychom sdělili posluchačům...
2: Máme stejnou značku obleku. No tak já mám zahradní slavnostní rád, protože pro mě jsou spojené s nějakým dobrým grilováním, s dobrým masičkem, jo, takže to je především. Ale z takových těch různých filmů, těch historických, to si vybavuji, teď mám zrovna před očima takové ty luxusní na zámcích s bílým nábytkem, dámy skutečně v robách, jo, takže schází se taková ta smetanka.
0: No a hlavně scházejí se dobří přátelé povětšinou na zahradních slavnostech, kteří si mají co říct a mají se rádi.
2: No tak samozřejmě to očekávám, já mám lidi rád a doufám, že i ty, kteří na této slavnosti budou, tak budou mají mě také trošku rádi, no tak předpoklad dobré zábavy.
1: A teď nevím, zda to je záludná otázka či nikoliv, je stejně takové naše vysílání?
2: Já bych řekl, uvidíme, ne, 100% skvělý a šarmantní a vysílání je s glancem. To takhle bych mohl charakterizovat vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas by měl být něco takového jako zahrádka s kultivovanou češtinou a báječnými hosty, čili tak skoro zahradní slavnost.
2: Čeština, to bude problém pro mě.
3: Já neznám žádného cizince, který by tak dobře mluvil česky jako Ziboš.
0: Právě, když se řekne Zbigněv Čendlík, tak každý odpustí jakýsi přízvuk a ocení naopak, jak říká Laďa, češtinu, která tu je.
2: No tak děkuji. Vy jste shovívali na mě.
3: Ne, je to pravda a mně se líbí, všichni mu říkají Zibi, já mu říkám Ziboš.
0: Hezký český Ziboš. No,
1: je to rošťácké a mně nesmírně sympatické, že Zbigněv Čendlík má velice blízko k úsměvu, k humoru, k legraci, k vtipu, což je úžasné.
2: Já mám jeden vtip. Jo, víš, slyšeli jsi to? Ale to je dlouhý, na vysílání to není. Jak ta jedna žena v 40 letech prožije srdeční záchvat, tedy leží na posteli v nemocnici a uzří tvaři tvář Pana Boha a ptá se, Pane Bože, přežiju to? A Pan Bůh říká, milá dcero, přežijete a budete žít dalších 40 let. A tak si říká, no tak když budu žít dalších 40 let, tak prožiju ten život jako fešanda. Takže si řekla, když se zpamatovala, zůstanu v nemocnici díl, tak si udělala nějakou plastiku, liposukci, zmenšila zadek, tady si přidala silikon, že jo, narovnala, vyžehlila tvář, že jo. A když byla po posledním zakroku, tak jde ven z nemocnice, vstoupí do silnice a přejede jí auto a zemře. A ona zase uřeší Pana Boha tváři v tvář a vyčítá, Pane Bože, přece jsi mi přislíbil, že budu na zemi žít dalších 40 let. A na což Pan Bůh odpovídá, milá dcero, přisahám, ale já jsem vás fakt nepoznal.
1: Zachovat si vlastní tvář.
0: Ano.
1: No, to je důležité.
0: K zahradní slavnosti takové anekdoty patří určitě, ale Zbigněv, ještě na závěr, a nemusíme být vůbec střihem vážní, můžeme být dál veselý, Marta zatím uváže, onen útvar.
2: Mám taký problém, rozumíš, také budu k nepoznání, jak ta žena, víš.
0: Vítězka letošního ročníku šarmantní osobnosti Jana Štěpánková a slova Zbigněva Čendlíka na její adresu.
2: Prosím, nemůže být lepší. To je úžasná dáma a já jsem hrozně rád, že ona to vyhrála a že můžu tady být v takové úžasné společnosti s Janou Štěpánkou. Poznáme se. Já ji znám, ona mě nezná, takže...
0: Ona vás možná zná, ale ne, jak se říká, face to face.
2: Face to face, k tomu dojde dnes.

0: Václav Moravec po roce loni líbal Evu Zálešákovou, letos tebe.
1: Taky.
2: Teď se nám hlásí.
3: Ano. Když se díváme na Vedu Mládkovou, tak musím konstatovat, máte vkus.
1: To nejšaramantnější dáma.
3: Žena.
0: Přiletěla do Prahy, protože strávila 20 hodin letem
4: ve Frankfurtu.
0: To je úspěch, že jste vůbec mohla přijet. Přiletět.
3: Ano.
0: Já jsem právě se bál, že nebudu mít šaramantní osobnost k sobě, šaramantnější, tu nejšaramantnější a nakonec.
3: Jiná není.
0: Díky bohu, že to dopadlo.
3: Ale jestliže vás přivedl, tak samozřejmě budete vtažená do víru zahradní slavnosti. A já si myslím, že vy si to zasloužíte. Zahradní slavnost, to jsou noblesní osobnosti.
4: Je to hold noblesní. Děkuju. Já jsem totálně nekorupční.
0: Co jste si řekli, když Meda přiletěla? O čem jste si povídali cestou? Cesta byla dlouhá z Prahy.
4: O ty korupci.
0: Ne, tak my s Medou dovolím si tvrdit, a to je dar, že jsme přátelé už asi 6 let a strávili jsme letos spolu Vánoce. A tak my si máme vždy o čem povídat. Story z nás udělalo maminku a syna. Tak už máme ledas, jaké.
4: Pravá maminka telefonovala, hrozně se zlobila na televizi, museli se omluvit, to nevíte?
3: Ne.
0: Tak se nakonec jsem seznámil. Adoptivní maminku se skutečnou maminkou, takže.
3: Čím jste si blízcí?
4: Tou nekorupčností.
0: Myslím také v názoru na to, že Meda je světoběžník a já si vážím lidí, kteří mají úspěch v cizině, což Meda měla, a je to člověk, který má vztah k rodné hroudě. A to je na emigrantech fantastické. Já mám také vztah k rodné hroudě, miluji východní Čechy a Letohrad.
3: Nejenom úspěch v cizině, ale já si myslím, že máte podporu slušných a dobrých lidí tady u nás a to je báječné.
4: Bohužel moc málo.
0: No možná jenom nejsou vidět.
4: No tak já se snažím teď je probudit.
3: Naši máte.
0: Václave, ještě nám pověste, Jana Štěpánková a Václav Moravec. Teď tam není žádné plus jako ve story, ale myslím váš názor, váš komentář. Jana Štěpánková je úžasná herečka. Dovolím si tvrdit, že asi většina lidí si pamatuje z Nemocnice na kraji města, ale že její divadelní role převyšují všechny ty televizní, aniž bych, ale je to tak, že masové publikum ty lidi spíš vnímá z televize a před Janou Štěpánkovou smekám a je to hlavně skvělá i rozhlasová herečka.
3: Já nevím, jestli tohle je záludná otázka, ale já bych se chtěla zeptat, jak to, že jste nestratil za ty roky z politiky šarm?
0: A tak to nevím. To nechť posoudí veřejnost.
3: Já konstatuju, že nikoliv. Já se ptám, jak to děláte?
0: Asi proto, že jsem obklopen lidmi jako třeba Meda a že je dobré být nohama na zemi a stýkat se s takovými lidmi, kteří občas vás zase na tu zem, když se člověk přece jenom pohybuje v tomto prostředí, tak na tu zem mě pošlou a je to skvělé.
3: A stává se to?
0: Stává.
3: Obvykle zůstává u hry, takže když vám někdo řekne opravdu, co si myslí, tak je to báječné.
0: Říkají, naštěstí mám takové okolí a to je největší dar. Já se

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2009.
1: Český rozhlas Hradec Králové je prostě v šarmantní společnosti a ještě chvíli bude.
2: Ano, no jak ne, když se tady objevily tak významné osobnosti, jako je Zbigněv Čendlík, Václav Moravec, Jana Štěpánková. A teď jsme zjistili, že i Václav Altus.
1: Ano, prý je tady ve své šatně, tak jdeme zkusit, jestli už se naučil Baracka Obamu. Po šipkách, ne po kytkách nešlapej. Jo, tady. Václav Faltus je taková stálice vyhlašování šarmantní osobnosti, nechybí každý rok, protože ho mají prostě ostatní šarmantní osobnosti rádi.
2: Mluvili jsme se Zbigněvem Čendlíkem.
3: Ano.
2: A ten je velice zvědavý, včetně Ladi Kendla. Zdali umíte, hádejte koho?
3: Zbiňka.
4: Zbiška.
2: Ne.
1: Koho pak jste tu před rokem slíbil?
4: Tak já toho naslibuju hodně. Já vím, že jsem loni někoho sliboval. Já jsem říkal, že se naučím Jana Přiučila.
2: Ne.
1: Je to trošku exotické, trošku za oceánem a trošku hodně vysoko.
4: Tak teďka opravdu už nevím, co jsem měl na mysli, protože těch hlasů je spousty. Jo, pana prezidenta Obam, no. Tak můžu říct, že jsem ho ještě pořádně, teda jako neskoušel, jsem se musel naučit jiný hlasy, že jo. Ale myslím si, že to je takový hlas, on má takový trochu dohloubky a to je hloubkový hlas. Jako teď tady pan Inspicient, co promlouval, tak právě jsem si říkal, že od toho se odrazím až k Obamovi.
2: Tak vy dobře víte, kdo se zúčastní letošní zahradní slavnosti. Nebude to spousta ostatních osobností, které máte vy rád. A protože tu nebudou, tak vás poprosím o pár hlasů.
4: Já tedy ještě nevím, kdo tu bude a kdo tu nebude, ale tak dovedu si představit, že nevím, jestli je teda pozvaný pan prezident, protože to by opravdu on zahradním slavnosti, zahradním partem, to opravdu, to by se slušelo pozvat, ale když není, rád zastoupím. No a já myslím, že určitě rád by přijel spadní Dagmar i Václav, že, ale protože taky nevím, jestli z toho pozvali, tak si říkám, proč bych jaksi taky v tuto chvíli nezaskočil. No.
2: Tedy to jsou lidé, kteří by se možná rádi zúčastnili zahradní slavnosti, ale koho vy byste rád viděl?
4: Já myslím, že já tady třeba rád uvidím Zbigněva Čendlíka, protože on tu je a je to můj soused vedle Slančkrouna. Takže my jsme sousedi a teď budeme tady v šatně taky sousedi, takže to jsem velmi rád.
1: Václav Moravec je taky odtamtud.
4: Václav Moravec je přímo z města, ze kterého jsem já. A já dokonce vím, no on vždycky říká, jestli někoho z Moravcova rodu napodobuju, jeho dědeček, ten měl krásný hlas, takový opravdu. Já myslím, že je dobré dělat někoho, koho všichni znají, ale
5: pan Moravec, jako děda šel tady Václav Moravec, protože to byl takový zajímavý hlas, říkal, já mám vluka v televizičce, že já jsem netušil, já myslím, že bude něco jiného třeba, že prostě se dá úplně něco, no se na to novinaři, že jo, žurnalistiku nebudu to, že jo, má úspěchy, že jo, je to výborný.
2: Abychom nezůstali jenom u těch hlasů, Václave, proč vy se tak rád rozdáváte lidem?
4: Tak já myslím, že já vždycky říkám, že vlastně, když někam jedu, tak jako když jsem jel sem do Hradce, já jsem si neříkal, já jedu nějak jakoby pracovat, já prostě si to jdu užívat. A to se pak na tom výkonu samozřejmě musí objevit, a on se to objeví a pozná se to, že jo. Takže Agor tady vlastně v Českém rozhlase v Hradci Králové, kde jsou moje počátky, že jo, protože vlastně filmový festival Veselohry komedie, tak vlastně to byly moje takový první kroky, že jo, a Silvestry, a takže na to rád vzpomínám a jsem rád, že si to dneska můžu tady připomenout.
2: No to je báječné. Dělat celý život, toto člověka baví.
1: Výborně, tak to má být, i když tomu tak často není.
4: Já bych to přál každému, protože někdo by řekl, že to je koníček. Já bych řekl, že už to není koníček, to je kobyla, to je stáj.
2: Kdo vás inspiruje?
4: Já myslím, že mě vždycky pravdu třeba inspirovala tuhle nějaká paní, která v první řadě se tak krásně řechtala, až si, jak se říká, lidově cvrnkla, jo. A já jsem se jí pak omlouval jako lidi, říkal, prosím vás, nezlobte se na mě, já už to v životě neudělám. A on pá, já za sebe doručím, asi jo.
1: Václave.
4: To byla zajímavá inspirace.
1: Teď by vám Marta mohla pomoci, nepochybuji o tom, že to zvládnete sám, ale uvázat tu kravatu a přitom byste nám mohl povědět tohle. Jana Štěpánková, nová šarmantní osobnost a váš náhled na ní.
4: Já myslím, že to je opravdu moc dobře, protože nemocnice na kraji města, že jo, a ona prostě má takovej ten svůj krásný takový nadhled a taková pohoda z ní prostě čiší a tak se rád, že se tady dneska s ní můžu sejít.
1: Václave, na závěr, ne úsměv, ale smích.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme vás. My se lidi ptáme, kdo je pro vás šarmantní?
1: V těch, co navrhujou ty šarmantní osobnosti, že tam chybějí třeba lékaři, že tam chybějí třeba profesoři, učitelky, které jsou šarmantní, protože tam jsou zpěváci a herci.
2: To záleží na vás, jestli budete nominovat.
1: Já jsem neposílala hlas teda žádnej, no.
2: To je jste mohla.
1: Mohla jsem, no,
0: tak
1: protože to poslouchám každý rok. Každý den poslouchám Hradecký rozhlas, jo. Až i v noční linku poslouchám.
0: Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý
0: den. My tu točíme se smrtelníky.
3: Ano.
0: A potkáme vás.
3: No vidíte.
2: A co? Smrtelníka,
0: ano.
2: Nebo jak?
0: No doufáme.
3: Chcete něco říct?
2: Zajímají nás vaše šarmantní osobnosti. Koho máte rád? Koho považujete za noblesní osobnost?
3: Tak já, možná mě poslouchá moje manželka, pochopitelně svoji ženu, protože to je skutečná dáma, skutečná osobnost, já si ji cením a vážím, ale mám i jiné osobnosti. Například Julie Roberts, tu mám mimořádně rád.
2: Co byste jí řekl?
3: Julie Roberts,
2: v této chvíli byla před vámi.
3: Madam, obdivuji vás, já myslím, že by to stačilo.
0: 65 let rozhlasového vysílání z Hradce Králové, až vám bude 65, tak jaký bude Český rozhlas?
2: A nebo kolik vám bylo, když začal vysílat Český rozhlas Hradec Králové?
3: Když začal vysílat Český rozhlas Hradec Králové, ještě mi nebylo. Teďka jsem to musel spočítat, ale ještě mi nebylo. Ještě mi nebylo. Když mě bude 65 let, tak co nebude tak dlouho trvat, já bych chtěl, aby Český rozhlas byl v té samé kondici, jak je nyní. Abychom se všichni těšili na takovéhle setkání, jak dneska večer. A já myslím, že to bude úspěch. A aby nás posluchači měli rádi.
0: Petr Duhan, děkujeme.
3: Děkuji já.
0: Ještě by to chtělo alespoň jednoho z řad návštěvníků.
2: Ano.
0: Co tamhle ten sympatický pár?
2: Určitě.
0: Zdraví vás Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
2: Když se manželé vydají na zahradní slavnost, to je motto dnešního večera. Jaký mají pocit?
1: No pěkný.
2: Těšíme se na co?
1: Těšíme se na vyhlášení šarmantní osobnosti.
2: Typujete?
1: No, asi ano.
0: Jaký je tip?
1: Janu Štěpánkovou.
0: Komu pošlete za rok svůj hlas?
1: Tak to teda nevím teď. Já nevím, asi Rosák.
0: No, Jan Rosák, známý z našeho tandemu. A muž jistě řekne jméno ženy?
4: Těžko, manželka se dostane prostě do celé hry, že jo?
2: Tak dobře, tak mimo manželku.
4: Takových je.
0: Je to těžké, je to dilema pro muže, ale manželka by napověděla.
1: Já myslím, že Jiřina Bohdalová pro mě třeba.
5: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, na kterém jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2009.
0: A je tady.
2: Ta odtahová služba, co jede kolem, a to možná slyšíte, není pro Jakuba Smolíka. Naopak, my ho chceme přitáhnout sem na zahradní slavnost.
0: Ano, Jakub Smolík ve svém džípu, teď ho umisťuje tady před Klicperovo divadlo, no bude to tady zdobit.
2: No samozřejmě, protože to je luxusní auto a já si myslím, že má takovou noblesu, která se sem hodí.
6: Dobrý den, dobrý den.
2: Lidíme se vámi hezky a tak mě zajímá, s kým vám je hezky.
6: No mě hezky je jedině s mojí rodinou. Já mám 3,5letou holčičku Petru a s tou je mu nejlíp.
2: No a co posluchači?
6: No samozřejmě ty taky, jo, ale přiznám se, že nelíbí mi s Petruškou.
2: Vy jste je tak očoupnul, sice elegantně, ale očoupnul.
0: No možná, že na sebe navzájem trošku žárlí. Co? Alespoň rodina na posluchače občas.
6: No Petruška ne, já vždycky říkám Petrušku, já jdu teďko zpívat, víš, a ona říká, jo, tatínku, jdi. Takže nežárlí. Petruška ne.
2: Vy sice většinou nespíváte na zahradní slavnosti, protože téma tohoto gala večera je zahradní slavnost. Zpíváte u ohně možná?
6: Ne, na koncert u ohně ne, to je milná, já jsem natočil dvě countryové desky a takový videoklip, kde jsem jezdil na koni, respektive moje dubléři, a od té doby si všichni myslí, jak já jsem prostě...
2: A my se mýlíme.
0: No, protože Jakub je spíš na motorky.
6: Spíš motorky, no. A ono je to docela takový for, že já vždycky, když někam přijdu a jsou tam nějaký koňáci, tak ke mně přijde a říká, hele, koupil jsem toho a toho, myslíš, že jsem udělal dobře a já vůbec nevím, o co se jedná, jako jo. Spíš skutečně ty motorky mě poslouchají daleko víc, jak ty koně.
2: No, proč si myslíte, že jste zaujal, že jste prostě ty posluchače oslovil?
0: že si přejí vaše písničky třeba v naší hudební samoobsluze den co den.
6: Tak pro mě je to ta největší odměna. Já jsem vždycky takovýhle zájem neměl. Jako jo. A já jsem za sebou nikdy neměl nějaký tým lidí, který by mě někam pomohli. Já jsem shodou okolností bilancoval před půl rokem a za těch 30 let, co zpívám profesionálně, tak jsem byl 33krát jsem byl v televizi za těch 30 let, jo. Takže tady je skutečně vidět, že jsem nějaký za sebou ty tahuny neměl. Ono asi ty lidi dneska, nebo ty posluchačky dneska v této hektické době, tak pro ně je normální česká písnička takový

0: všechno.
1: Mít jistou noblesu.
2: Ano, třeba jako Jana Štěpánková, slova Jakuba Smolíka na adresu Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti.
0: Tak to musím říct, že teda to je persona. Tomu se klaním já, ano.
2: A v čem?
0: Ve všem, to máte i v projevu, vizáži a za ty léta, co člověk má možnost nebo měl možnost sledovat tuto paní, tak to je ještě, já bych řekl, v úzovkách ze staré školy, protože dámě se tohle to nemá říkat, ale ono už takových hereček tady moc není.
1: Nejenom hereček, ale když si člověk představí, kdo by měl být šarmantní osobností, tak těch šarmantních, noblesních lidí je hrozně málo.
0: To je pravda.
2: A vy jste mezi nimi v desítce nominovaných, tak vám k tomu gratulujem.
0: Já si to hrozně moc vážím, děkuju.

0: My jsme se viděli, víte kdy? Před ohromnými lety, když Andulka Ferencová měla 70. A bylo to v Kolovratu.
1: Nahoře, ano.
0: Tak tam jsme se viděli.
1: Pamatuju se na to, ano.
2: Vzpomínka Jany Štěpánkové a Marty Růžičkové. No, není nic hezčího, než se vidět

0: po letech.
1: No samozřejmě, ale tak paní Štěpánkové je neustále šarmantní, ta nestárne. Děkuji. Já se musím zeptat, jak to děláte.
2: Ježiš, já nevím. Brejle to chce. Vy potřebujete brejle.
1: Já je nosím.
2: Tak si je vemte.
3: Ale já brýle nenosím, tady ty na blízko. A vy jste teď v mojí blízkosti a potvrzuju to.
2: Já jsem ve stínu. Ne, nechte to, nechte.
1: Paní Štěpánková, samozřejmě jste vyhlášena šarmantní osobnost roku. Což si myslím, že je docela příjemná záležitost. Nebo vás to zarmucuje?
2: Ne, chraň, překvapuje mě to jenom, protože je tolik lidí, kteří jsou šarmantní a že zrovna já, hele.
1: Ale my ještě máme čas.
2: Nepřipadá vám to divný?
3: A proč myslíte? Já myslím, že posluchači rozhlasu mají prostě vkus. A rozhlasoví posluchači mívají vkus, tedy posluchači Českého rozhlasu.
2: Ano, ano, děkuju vám, přijímám.
1: Můžu vám říct, že my jsme se ptali nejenom osobností, které se účastní tohoto večera, ale i diváků, kteří přišli, co říkají tomu, že Jana Štěpánková je jednou z vyvolených, která je nominovaná. Oni říkali, že je to úžasný typ.
2: Ano, no tak oni mě možná některý znají z Pardubic.
3: Takže srdeční záležitost.
2: Ano, to je pravda, to je
3: moje... A my jsme oba pardubičtí rodáci.
2: Tak to já ne. To ne, já nejsem...
1: Když mě bylo, já nevím kolik, možná 5, tak jsem byla v Pardubickém divadle na Lucerně.
2: A tam jsem hrála.
1: A jste hrála Haničku.
2: To je trapný. Jí bylo 5 let a já hrála Haničku. Chápete to?
1: A Petr Skala hrál Mlynáře.
2: Ano, ano.
1: A bylo
2: ano.
1: To úžasné představení. Jediné, které si z dětství pamatuju. To znamená, že muselo být výborné.
2: No, tak asi jo, ale já jsem tam za těch skoro 6 let hrála úžasný, jako tam byl krásný repertoár v těch Pardubicích, tam jsem, já nevím, jak to dělal ten Novák, pak Jernek teda, jak to dělali, ale my jsme hráli, já už to říkám všude, ale zopakuju to, v Praze se hrála parta Brusiček Karhana, hrála se Boženka přijede, což byl Traktor, nebo Samovazač, nebo něco takového, Šeřík v hlavní a my jsme hráli Miseta, Shakespeara a Shaw. Já nevím, jak je to možné.
3: No, asi osvícený šéf, který dokázal kopat za své lidi.
2: To určitě, byly to velký kumštýři, ale hlavně, kde na to vzali peníze? Tenkrát to byly valuty, že jo? To nebylo tak.
1: Vy máte šarm po tatínkovi. A protože já občas nahlížím do archívu, tak jsem tam našla vyznání vašeho tatínka našemu kraji.
2: A co řekl?
1: Že je tady úžasně.
2: On je totiž z Mateřova, což je, jsou Pardubice, že jo? Já jsem sem taky jezdila jako dítě na prázdniny a tak já to tu mám strašně ráda, ale ta rivalita Pardubice-Hradce mě překvapuje. Nevíte, proč to je?
3: No důvod, protože nikde v republice nejsou vedle sebe tak blízko 200-tisícová města.
2: To je pravda, to je pravda. Ale každý město má něco, že jo? Každý město má svůj půvab. Ty Pardubice jsou vždycky to staré město. To se mi líbí. Už dobře, musíme jít.
1: Jenom nám prozraďte, koho vy považujete za šarmantní osobnost.
3: Koho byste třeba poradila pro posluchače pro příští rok?
2: Je, ale je jich hodně, bože můj, teď vy si vyberete. Vy máte herecký rejstřík, nebo nemusí, může vědecký. Já fandím doktoru, já strašně fandím doktoru. Doktora nějakýho. To je potřeba tu medicínu, protože ta medicína jde tak strašně dopředu a jsou tak

0: krásné povídání s Janou Štěpánkovou máme za sebou a letošní pohled do zákulisí končíme na velmi netradičním místě.
1: No, my končíme začátkem gala večera.
0: Ale kde to končíme? Nad jevištěm, na ochozu. Vidíme onen slunečník, zahradní párty.
1: Ano, Ladu Klokočníkovou a Miroslava Vaňuru. A protože tady na dveřích je napsáno zákaz vstupu, pojďme pryč.
0: Ano, pojďme ven s přáním, že se posluchačům snad rozhovory se šarmantními lidmi líbily.
1: No já si myslím, proč ne? Slyšet lidi, které vídáme na televizní obrazovce, které slýcháme z rádia a slyšíme je jako normální, příjemné osobnosti, které přijali a na nic si nehrají, je velice pozitivní zjištění.
0: Těmito slovy se loučí Marta Růžičková
1: a Zdeněk Novák.

Zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost 2009, natáčeli Marta Růžičková a Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 15. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíce hlasů od posluchačů získala herečka Eliška Balzerová.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Komerční banka i Česká spořitelna upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. Dobrovolní hasiči ve stráži pod Ralskem mají nové zásahové vozidlo. Hrad Grabštejn zkrátí v září prohlídky a zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptfoglová. Klienti některých bank by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, pokračuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
2: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
0: Dobrovolní hasiči ze stráže pod Ralskem už přes zásahu nemusí vystupovat z auta. Jednotka má nové vozidlo Tatra Force, vybavené dálkově ovládanou hasicí lafetou na předním nárazníku. Stroj stojí téměř 11 milionů korun. Díky dotacím hasičského záchranného sboru, regionálního fondu a také Libereckého kraje zaplatila strážská radnice za vozidlo jen zhruba 700 tisíc korun. Hrad Grabštejn zavede od září méně prohlídek pro návštěvníky. Dosud se v září provázelo stejně jako během letních prázdnin, tedy kromě pondělí všechny dny v týdnu. Nově se zářijové prohlídky zkrátí jen na 3 dny, a to od pátku do neděle, jak vysvětluje kastelánka Grabštejna Věra Ozogánová.
3: Změna vyplývá z dlouhodobého zhodnocení návštěvnického provozu, kdy úterky a středy jsou málo vytížené. Bude možné navštívit Grabštejn úterý, středa, září v rámci třeba zájezdu nějakých organizovaných skupin. Ta možnost tam samozřejmě bude.
0: V Krkonoších mohou turisté ode dneška opět každý den využívat lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 5 až 2 stupně Celsia a bude většinou velká oblačnost. V západní části kraje, tedy na Českolipsku, může v noci být i polojasno. A neděle v našem kraji bude převážně oblačná. Na Českolipsku bude dopoledne ještě méně oblačnosti. Odpolední teploty zítra vystoupají mezi 14 a 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli stavbě okružní křižovatky je uzavřený sjezd ze silnice 1/35 do Nádražní ulice v Chrastavě ve směru od Liberce. Objížďka vede přes sjezd na Bílý kostel nad Nisou, tam přes okružní křižovatku zpět na silnici 1/35 a ve směru na Liberec se dá sjet do Chrastavy. Výjezd z Chrastavské Nádražní ulice ve směru na Hrádek nad Nisou je otevřený. Toto omezení by mělo trvat do 10. června a připomínáme, že v Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, to je výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Bureček a sídliště Ploužnice a Hradčany. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
2: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů, konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler-Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů, v menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to seskládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Nahoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A od 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka dostavěl tu baziliku, a poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobnosti.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání? Ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom Židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
2: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světového kulturního dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu, ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odsvět odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoasijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Orda Bájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že si studovala v Moskvě. Tam, když člověk chtěl za sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsaková klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř, která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarikov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale...
2: Přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milice, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi do nechvalně známého zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárikova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
2: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvatili mě Vary od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebný domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu jsem probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli. A to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měly úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení. Byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, ale by se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
2: My a oni.
1: Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájila jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takový ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke které se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelibovat, ale chránit i kulturní památky. Třeba zachránili jsme německý hřbitov. Vy chodíte jako občanům, když se stěžujete, že tam stíne u souseda pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část podkrkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo. Něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma. Pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnosti menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku, a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Mám dojem, že se ve srovnání s rokem 92 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma a dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák každý populista. Potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Česku útočiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožihavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímány v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformace na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagoška a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá než poděkovat za motivující a podnětná slova. Na příští sobotu a pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Vedení Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka Přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ujedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

0: Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.
1: Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím. I když je

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policisté v Rígrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rígrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
2: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
2: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5 000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit.
1: Počasí.
2: Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě 2 osobních vozidel u odbočky na Tošov. Obět se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaký kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástroj, přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to
2: opravit. Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na ty

0: taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlebky, poskládal, flet nahrála.
1: No kdyby nehrála, tak asi ji vezmete a teď snižujeme ten stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
0: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit, tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
0: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
2: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Vinařský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšení mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Fotbalisté Baníku porazili Zlín a chuchovali si naději na první ligu i v příští sezóně. A počasí zítra na východě déšť, na západě často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
7: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
3: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
8: Sport.
3: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s olomouckou Sigmou 1-3.
0: Počasí.
3: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
8: Hvězdné návraty.
9: Hurvaj, už se uklidni.
10: Co?
9: Nevidíš, že svítí červená?
10: A jo?
9: Musíme přivítat posluchače.
10: Aha.
9: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
10: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
9: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
10: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
9: Pořad
10: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
9: s Hurvínkem
10: a s Pejblem.
9: Tak hezký poslech
10: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
8: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem ho tamhle, no a tak dále, tak jenom dávejte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucin, Alfagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak člobrdičkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Cuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, vám vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protletem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle je vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch chloutek je vlastně více. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je tuším ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: spíš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabalení a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, taťulda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.

0: máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
1: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
0: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
1: Ne, proč?
0: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
1: Na hlavu?
0: No. A 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
1: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
0: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
1: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
0: Jo, jo.
1: Opravdu?
0: Kdo lže, ten ze zelená. Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
1: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
0: Cože?
1: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
0: Jo, tak to já raději jdu.
1: Jdi.
0: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
1: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: Jo, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
1: Ajeje.
3: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Táďo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
4: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíče!

0: Ano, ano, hned to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
0: Už sedne se čajíček, hurínku.
1: Děkuju, taťulínku.
0: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
0: No to věřím.
1: A víš proč?
0: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
0: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
0: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
1: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
2: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
1: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
0: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
0: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: Dovol, proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, víš,

Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hrvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef

0: biskupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner a i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i z Pejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady máte.
2: Ahoj, Taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barbořík.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy, něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda, ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že je budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat. Mám jich 5, zaplať pambu. Ne každý se toho dočká a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich. Ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Mm-hmm. Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou. A zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke svět.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano. Bohu, zaplať pánu Bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
1: ostatních. A mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, praskl mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofy všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tejraná, matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdybychom ji splodili, to říkám každému, ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova, no, takže 15 se zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten je kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu, jo, to zase ten mě tam to, no.
0: Takže, v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: a to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka a ta potom, když jsem... Já jsem ještě pracovala 10 let, ještě ne, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla. A takže potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem zase od její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici, říkám, no tak třeba nějakého pacienta, no ano. No, takže už je s ním rozvedená, mám vnučku, dokonce mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí ona je...
0: Mě jste úplně tak zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? No, jaké to bylo, když jste ji tam našla?
1: No ona, to ta paní velvyslancová Štuniská mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo. Já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě vozvali, protože já jsem na to přišla, tady nebylo a přitom byla vždycky holka spolehlivá, chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví, chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo. Takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no ale naštěstí, no takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do 9. 15 letech. No ale tak naštěstí potom. No takže strašná, co jsem, potila jsem za ní krev, pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne, opravdu to je, no bylo to strašné, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatý byt, to a jako je tam oblíbená a dře jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5-12 do týdne a jeden den volno, tak to prospí, že? No, má akorát dvě kočky, kocoura a vykastrovaný a no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně. Senzační, bezvadná.
0: Je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím, no, že se vám to všechno v dobrém vrátí.
1: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, myslím, jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu a tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je Bona, ale nějaký děti nebo co, já nevím, no. Takže ten kluk ještě to, no bylo to šílený.
0: Ale teda, opravdu, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no. Že jste se s námi teď povídala v Noční lince, paní Helenko.
1: Já vy jste sympatianda.
0: Zavolejte
1: takže
0: zase.
1: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

romance.

0: Pěkný večer, přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu. No. Mm-hmm. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělá tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat po lopatě. No. Takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, no, to se mohlo udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě domů. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Mhm, dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas, třeba když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jako udělali moji rodiče. Myslím, máma s tátou a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně ségru z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh. Tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A moje žena mě taky hladila, asi mi spávala v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatné, ale našel jsem si kamarádku a tu už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a asi nový taky hladím vlasy. On to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všechny pozdravujte Vlastínku, včelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický Limplínka, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a nashledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho hřál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo.

0: a já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
1: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to?
0: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
1: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
0: často,
1: ten rodič, který to říkal výjimečně?
0: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění je v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu rodinu.
1: Myslíte si, že děti dnes tráví s rodiči méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi? Jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
0: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byli malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem s nimi rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolit, co chtěli, u maminky to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty... A učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící, já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem a já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
1: Vladislave, jste velmi srdečný člověk. Moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí,
0: no,
1: že se stalo.
0: No a to oberou vzor i pravnoučata, jo. To se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 100 deseti vydržím.
1: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou, tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do stovky, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
0: Kdo mě bude dělat ve stovce mýho takovýho hlavního návštěvníka? Já chci mít tu stovku, víte, no. Nahoře na Ještědu.
1: No.
0: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam byl bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuje, že bude pan Trump, protože ho z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší? No samozřejmě v Česku.
1: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
0: Děkuji vám a přeji vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností. A možná i vy právě teď myslíte na své děti, nebo vnuky, pravnuky, nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do jedné hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzal si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema v baráčku. No a když děti, tak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti, velký holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušný kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si začal do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodili do práce, vařili jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No on pak umřel ve bude to letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš náboží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No, teď ta její máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný. i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný tyhle děti, a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přeto, no už si nikoho nenašel, teď už si těžko v 60 někoho najde, tak hodnej kluk a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata a já jsem se všema tak spokojená, všechny, i ty děti nechodí pravnoučátka ještě ani jeden do školy, a když jsem se třeba vyborala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbí hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad. A babi, a nechceš něco? A nechceš tamhle to? A babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala? Prostě od těch dětí to je strašně miloučky. Já třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji mají, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu a říkám, je mě už taky 80 a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všichni přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všichni malí. A mají tu u mě hračky a to, a vnoučata, to bylo to samé. Když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden a vždycky přišli, nebo bydleli ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady v odsud a vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu, a teďka říkám, bydlím teda syntuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazej, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích, a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, nashledanou a všechny pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barbuříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Já jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem slyšel tady to téma, tak jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučatama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě a obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle se dodržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teďko mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek a tak jako se snažím přežívat dál a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Jinak se to skřížilo, 2×3 je 6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla kilo 60, druhá měla kilo 40, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi o ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a choděj a aby nepotřebuješ a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tohle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohledu plný a nehádaj se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečným složení bakalářské zkoušky ty vysoké školy nechali. V té době zemřel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak,
0: kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou 2, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma.

0: a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je nádhera.
1: A ještě dělá velkou radost, no. Já jsem dělala vždycky mezi dětma. A když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk, a já si říkám, kde já jsem ho měla, v který školky on chodil, jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem k vám chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje, z těch šesti. Dobře. Jinatko, děkuju. Děkuju moc za ten elan.
1: Měli jsme tady zemesníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, táme to. A já furt jsem jako říkám, krosíš, děti, já jsem bych měl který školce, do koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo? Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byl parta řemesníků. A on se mi představil, tak jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky takové pohlazení po duši.
0: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuju za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím, všechny posluchače, a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný, tak úplně brečím, takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince, mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka a já jsem 6 let je vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6. Jo, a já jsem je ve 2 letech tahla do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala a manžel student, jo. Tak to na okraj, ale teď k těm holčičkám. Rostly holky a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla k ti doktoři, že tu dobu. Manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila v těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že, tak rifle 2500, já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste prostě dvě. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny. A oni na tom gimpu, oni to viděli, jo. A já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu. A oni jako, jo, jako co, a ofukovali nosy. A já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda a takový, my tam nepůjdeme, Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo, ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala. Já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma. A my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliké místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války, to byly byty pilotů, jo, takový ty baráky, krásný cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obyvák veliký a potom byla kuchyň taky pěkná veliká a předsíň a tak dále. A příslušenství. A vlastně, jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj a té druhé jsem nechala ten obývák. Ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo. A když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo. Já jsem jí to tam nechala a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni. Já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala. A té holce jsem nechala celý ten obyvák, čili já jsem se nedívala na televizi nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe. Amerika, jo, že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tady práva v Olomouci a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts of Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala dvě, jo, tam v Americe dvě vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zase skončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina a občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, se mi poradila, angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak

0: poslal ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů, dneska je v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole, jako profesorka, učitelka, mm-hmm. učí angličtinu děti, takže tak.
1: Tak to takže byl příběh, Ivetko, no,
0: se takže jenom, koncem. Aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty tři psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
1: Ano, ano.
0: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo. Nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný. Mm-hmm. Že holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic. Protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala úplně volně, jo?
1: Ivetko,
0: já
1: dobře.
0: Jsem jim nic nezakazovala.
1: My už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
0: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život rodin. A ještě chci říct, my jsme stáli fronty v noci, jo? To bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali, aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
1: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
0: CKM, dneska koupíte, co chcete. Nebo jsem stála fronty na banány pro děcka.
1: Ivetko, vy jste báječná, ale teď už se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té jedné hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
0: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju.
1: Dobře. Jo? Tak jo, budu se těšit na příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu.

0: dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím vás.
1: Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás zo Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka toho řekla mnoho a příběhy byly zajímavé. Ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala tři děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem dva syny, starší a jednu dceru. A z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mý rodiče do vínku.
0: Říkáte, Lásko. Že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně kam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže to je.
0: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
1: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak dva synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal, ten v Praze, který ho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže
0: dovedete to představit. Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
1: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, je na maximum zatížený, tak v podstatě dcera tato zvládá celkem spolehlivě.
0: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
1: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. a to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
0: No, tak to
1: protože oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo. Takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
0: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste je vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
1: Jaruško, těžko. Tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
0: já vlastně myslím, že nejste sama, že to je těžká no. Zkouška.
1: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život, tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju tak v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost. A méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
0: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
1: mějme
0: rodiče?
1: Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti, ať se nám co nejvíc povedou, ať jsou šťastné ve svém životě, už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
0: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
1: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
0: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadám vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
2: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte. Já se na to taky podívám, já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
1: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
2: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
1: Než přišla herecká kariéra par excellence.
2: Jaká jsem?
1: Úžasná. Tak můžem začít.
2: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

miluje lidi. Madame de Genjou, celá se lidem dá. Madame de Genjou, žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No, ještě
4: Před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě?
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, protože jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jízdní řád. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoumal bych řekla ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli, tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
4: Hej, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: Sako,
6: pro pána Krále, kam zhoda?
5: Spadlo, posílí kam spadlo. Slyšíš,
6: pod kanapé.
5: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
5: No to, prostě, tak dělej něco.
7: Drahoušku, představ si. Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
7: Co je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš? Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohle to?
7: A čemu? Čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu sako do vlíčáci.
7: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Vládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce.
7: Jo.
9: Tvé manželce jsem vyprávěl takový... To, zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
7: No.
9: Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víš to?
8: No. Popuká.
9: No, prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přižný pohled?
7: No tak počkej, porád si mi ještě neřek, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
7: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Vládík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Vládíku taková podivná příhoda.
7: Já.
9: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
7: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
7: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, ve saka.
7: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
7: No,
9: jo? Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
7: Jo.
9: A v tomhle jednou přeci ní chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
7: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
7: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
7: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
7: Jo, takhle to teda
8: já,
7: bylo.
8: No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
7: Teď už tomu rozumím. No,
9: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
7: Hrozná situace,
8: no,
7: viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
7: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si ho

0: představit?
1: No těžko, ale dovedu, povídej dám, no tak, to je napíjeno.
0: Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumperovi. No to jsem taky měl dělat. Já jsem se smál.
2: Neuvěřitelná pohotovost. Já jsem se taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
0: No tak.
1: Jsi ohromný. A poslední, jak jsi se z té situace dostal?
0: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy a s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
1: A ten blbec tomu uvěřil?
0: Nejen, že uvěřil, že se smál.
2: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
0: Mějte se moc krásně.
1: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
0: Jak myslíš?
1: No.
0: Z jaký situace?
1: No, když vstoupil ten manžel.
0: Kdy?
1: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
0: S kým?
1: No s tamtím, s tím předevčerejším.
0: A s kterým?
1: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Láďo, taková choulostivá situace, ty jsi v tom hledáš logiku.
1: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě našel východisko a našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
0: No samozřejmě, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
1: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá pointu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou pointu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
0: A prosím tě.
1: No?
0: Z čeho jako?
2: Láďo.
1: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
0: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
1: noci. Vítě, tohle grace neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
0: Že už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
1: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
0: A prosím tě, to je nemožné.
1: No počkej, proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by někdo nevěřil.
1: Já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
0: A co, jako?
1: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
0: Ne. Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
1: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
1: No, někdo. Možná, že ty? No, a on taky možná.
0: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
1: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
3: Uctivá pokladnost, svátaní.
1: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

吧，吃了。

Ta silhouette.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sále, viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak. Žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám.

0: jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili, a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dietlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
1: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
2: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
1: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
2: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
1: Už letím, holubičko.
2: Co jste to řekl?
1: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
3: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
4: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
5: Víte, já bych chtěla, mistře...
4: Ano.
5: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
4: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
5: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
4: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
5: Jo.
4: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
5: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
4: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
5: No.
4: Tedy ten váš obrázek, že?
5: No.
4: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
5: Jo.
4: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
5: No, totiž...
4: Ano?
5: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
4: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
5: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
4: Upřímnou soustrast.
5: No, dík.
4: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
5: Co? Klofnout?
4: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
5: Jo, vlastně, proč ne?
4: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
5: Akt?
4: Akt.
5: Akt. Akt?
4: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
5: Jo.
4: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Tak takový solidní až staroč

0: Příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
1: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já? No,
0: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc v pytle, že? Opět obrazně řečeno.
1: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
0: No, jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
1: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
0: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
1: Tak vy s tím nepřestanete.
0: No.
1: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
0: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
1: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
0: Prosím?
1: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, a? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
0: Na hřbitově? To vy, madam?
1: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
0: Na hřbitově leží.
1: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
0: Pani, já mám slabé nervy.
1: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
0: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
1: A těm mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
0: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejch je jako hub po dešti.
1: Nebo ten...
0: Ano?
1: Vy ale máte pěkný krček.
0: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
1: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
0: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
1: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
0: Mějte smilování, paní.
1: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
0: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
1: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
0: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
1: Jo, a hezky mě obejmout.
0: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
1: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
0: Ne, já to nechci vědět.
1: No,
0: já to nechci vědět.
1: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
0: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
1: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
0: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
1: Jo.
0: Já vás radši obejmu.
1: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
0: Ano.
1: Je to naše svatební fotografie.
0: Ano.
1: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
0: Ano, ale co pak to, Dítě, já se třesu jako ratlík.
1: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
0: Ano?
1: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, tak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral. To bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no,
5: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
5: Prosím? Co? No je to je omyl. Co jste říkal?
6: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím. Boule?
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
5: Váš soused?
6: No jo, no tak uvoměrně zase sežene náhradní díly a tak víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zda taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevyjelo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
5: No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.